I can see.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný ne. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený. Z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Vše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No.
1: Ženský pohlaví.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtvrtém.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
0: Pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
2: Hele, Brudo.
1: No. Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo?
1: Orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
3: No, poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
3: No, A.

stupid.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živýho roku málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před národy. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer pracovním týdnem, nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rockové Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rockovej živák večer. A vychutnejte si Rockovej živák. A vychutnejte si Rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších. Dejte si Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových. Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drk. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio náhli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio nářez opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Pobaví.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho...
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu. Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stav.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No, ale když já mám stání dneska. No, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: No, ale když já mám stání.

0: stání dneska. No tak. Ale když já mám stání dneska.
1: No tak. Dobrou noc.
0: Stání dneska.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rokka.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio. Konce.

¡Ay!

I am

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

0: to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. ABBA, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Nikde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Laď. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název.
0: Op v dabu.
1: Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři.
1: Název. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském
1: svazu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Ale brzděte jo. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave. Beton neslyšeli větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave. Beton nemůže hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
5: No tak, no tak.
3: To nemůže plavat, ty vole.
5: No tak, no tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
3: Vát, ty vole.
5: No tak, no tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
5: No tak, no tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
5: Tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Čerpal, Matěj. Pravda. Tak to musí být. Pravda. Tak to musí být pravda.
3: Hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo, vole...
3: Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo, vole, říkal cihla...
3: Vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Bez toho vole Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům. No? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio.
2: Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio.
2: Kdyby vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec
2: legrace. Tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Poctivej Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světové. Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světský kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků většími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Výtků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage.

0: vydatným obědě nejlíp vytráví... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a... Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedinečným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a roko. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do...
0: Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od...
0: Dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od
0: nás. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rok jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vás
1: s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám ne.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Kůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej vrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každým rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každý všední den od
0: 12 vám neuteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každý všední den od 12 do 15
1: neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každý všední den od 12 do 15
0: na. Rokovej voraz s Danem.
1: Každý všední den od 12 do 15
0: voraz s Danem.
1: Každý všední den od 12 do 15
0: na Rock Rádiu.
1: 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušný
1: na Rock Rádiu.

0: se posral.
1: Dost.
0: Vy taky, Matýsek se posral.
2: Rock Radio.
0: Vy taky, Matýsek se posral.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Matýsek se posral.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Posral.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. A muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím.
0: Vás pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino. Už toho.
1: Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme
1: dost.
2: Pepino. Už toho máme dost. Pepino. Už toho máme dost. Už toho máme dost.
3: My taky.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Toho máme dost.
3: My taky.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdy. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdy. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop do nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýr. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrkou němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrkou němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrkou němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrkou němý. Chodíme spát pozdě. Sýrkou němý. Pozdě. Sýrkou němý.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben.

tak nějak jsme to zvládli, měl vůbec nic, tak nějak jsme to zvládli, vůbec nic, tak nějak jsme to zvládli, tak nějak jsme to zvládli, tak nějak jsme to zvládli, tak jsme to zvládli.

oči se někdy nám vázne spojení, oči se vlouže, někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění, někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění, spojení, oči se vlouže promění, a já ti, oči se vlouže promění, a já tě hledám, že promění.

vždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat. Už budem spolu navždycky. Hledat ho. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Spolu navždycky. Hledat houby magický. Vždycky. Hledat houby magický. Má. Hledat houby magický. Má dobrá žena. Hledat houby magický.

zblíž, bude to dobrý, uvidíš. Umru s voskem, bude to dobrý, uvidíš. Umru s voskem, lepí, uvidíš. Umru s voskem, lepí, vidíš. Umru s voskem, lepí. Umru s voskem, lepí. Když

chvíli, teď mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Na chvíli, teď mojí starý košile. Chvíli, teď mojí starý košile. Nosíš mým, teď mojí starý košile. Nosíš mý jméno, starý košile. Nosíš mý jméno, košile.

každý mý gesto pálí. Každý mý gesto dobře zná. Každý mý gesto dobře znáš. Každý mý gesto dobře znáš. Tak každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu proklíná, v duchu proklínáš. To když si němá, klínáš.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední dnepných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
0: Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nelíb.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto...
1: Pobaví.
2: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto... Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto... Aby nakonec všechno zapomněl. Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati.
2: Aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdo? Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
4: Ne, jenom tvoje.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
4: Ne, jenom tvoje.
1: Rock.
3: A byla tě taky někdy tvoje maminka?
4: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio.
3: Taky někdy tvoje maminka?
4: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Maminka?
4: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Ne. Jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušnosti do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z post na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Toho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na konku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pan postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro chtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Vešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Víte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádio.

0: předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak.
0: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematoria. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
2: Další.
1: Ať víš, do čeho jdeš.
2: Další.
3: Rokrát.
1: Víš, do čeho jdeš.
2: Další.
3: Rokrát.
2: Další.
3: Rokrádio.
2: Další.
3: Rokrádio. Konec legra.
2: Další.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Další.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
4: Andrew is standing in line.
3: Konec legrace.
4: Andrew is standing in line.
3: Konec legrace.
4: Andrew is standing in line, the clubs will never get in.
3: Slegrace.
4: Andrew is standing in line, the clubs will never get in. It's like the.

0: Americe měli Brangelinu.
1: Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho hůl.

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřich.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu.
2: Nechci.
0: Pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu.
2: Nechci.
1: Chceš lázně, Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Chceš lázně, Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři. Chceš lázně, Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a
2: nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni. Dělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím
1: K moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater. Zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl.

na plíce, uvrh se deru a sedají na plíce. A sedají na plíce. A sedají na plíce. A sedají na plíce.

Ti chcú tie svlíkle až na kost. Ti chcú tie svlíkle až na kost.

Teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout. www.rockovyradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

rok z garáží a zkušeben. Rok slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok rádio. Z garáží a zkušeben. Rok rádio. Garáží a zkušeben. Rok rádio. Zkušeben. Rok

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou .cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší obt. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemů. Slyšeli jste právě

Fuck you, I won't do what you tell me.

Honí vás mlsná. Máte chuť... Honí vás mlsná. Máte chuť na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuše... Pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho... Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vy... Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický obho? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úder bere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme o Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nedí přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a na režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Od 11 do 12. Na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a z Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak to jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není my klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu ta novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak k tomu teče mlíko po bradě? Přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý? Tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý? Stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý? Stejně neví? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý? Stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý? Stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, ví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Rock a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legenda. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

0: Viva!
1: Viva!

0: Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v ruce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnověji a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým... Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým... Den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem jinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vypohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc svým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi
0: je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme
1: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in. Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí
1: děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklout.
1: To?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě na celý den jsme mezi lidmi.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím.
1: Check in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez.
2: Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní.
2: Proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti
2: Praha. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha.
2: Pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Kontrola. Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti teč různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o
1: obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně
1: svou na práci na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni
1: na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylo. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde

0: najdete inspiraci, stylová řešení a Niko nebo na web psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický na inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrhy zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen ten navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechno koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všech 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko 100 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko styl jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupel měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen 10% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a tak cent na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní i podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz kuchyní a také podlah Siko.cz také podlah Siko.cz
1: přestaň být
0: Siko.cz
1: přestaň být ten div
0: Z.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň se přestaň být ten divákem. A staň divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v to plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou s... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou s... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z... Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného slova v realitě, kterou si...

0: sám vybereš místo z jiného světa a přitom sám vybereš místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. To z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world jiná kousek od tebe. Another world jiná real od tebe. Another world jiná realita. Another world jiná realita CZ. Another world jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. CZ.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多品质。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez po... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Tak co jí koup...
2: Bez potisku CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco...
2: Potisku CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco... Tak co jí koupíme? Přála si něco... Tak co jí koupíme? Přála si něco...
4: No, říkala...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco...
4: No, říkala...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostaneš něco.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tvá...
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kys...
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to...
3: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
3: Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
3: Svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Kdy...
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co dá...
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte...

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna.
0: Na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna. Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlak.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do moderním vlakem Českých drah.

0: co darovat, darujte zážitek.
1: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte
1: zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro... Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House
0: darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva. Zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinovou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo
0: pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo za house running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledej až.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
0: Co?
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastně.
1: Zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma
1: rukama.
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý.
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Borfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Borfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál. A vybudovat náš domov.
4: Borfix. Zděte s rozumem. Buduj.
1: A vybudovat náš domov.
4: Borfix. Zděte s rozumem. Buduj.
1: Budovat náš domov.
4: Borfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Borfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Borfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem.
5: Nejvyšší čas,
4: budujte srdcem.
5: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Já nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Při financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost. V Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomnost.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku se ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí. Na Jižní Moravě naměříme až 18 stupňů Celsia.

na Olomouce, Prahy a zpět. Moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu po Brna, Olomouce.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se v Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes večer. Začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou v senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetické firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamníku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenci a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku, jednají o integraci.

0: 18 stupňů. 15 stupně Celsia, na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů. Stupně Celsia, na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
1: Ať už prší, nebo
0: naměříme až 18 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce.
0: 18 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání po paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v nej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušt každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 sebou.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 5...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25...
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25 kilometru se srazil na... Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25 kilometru se srazil nákladák s osobák. D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Bouralo ve směru na Prahu na 25 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří na Prahu na 25 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Na 25 kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Metru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Boural se taky nad srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Boural se taky nad s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Boural se taky nad sedmičce vekem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Boural se taky nad sedmičce ve směru na Prahu na 35. Dlouhé kolony. Boural se taky nad sedmičce ve směru na Prahu na 35. kilometru a boural se taky nad sedmičce ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Sedmičce ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici.
1: Hle...
0: nad Ohří na Chomutovské ulici.
1: Hledáte rad...
0: na Chomutovské ulici.
1: Hledáte radost z jízdy
0: v té ulici.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovali. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové.

0: Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Máme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čum.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteč.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteč.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6.
1: Čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Máme pátek. Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Máme pátek 9. Ček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Máme pátek 9. října.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Máme pátek 9. října, přátelé, takže...
4: Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Máme pátek 9. října, přátelé, takže... Poslední minuty po 6. Máme pátek 9. října, přátelé, takže... Poslední pracovní... Máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda toho října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohohle týdne, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohohle týdne za náma, někdo takže poslední pracovní den oficiální teda tohohle týdne za náma, někdo něco novýho, poslední pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne, tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne,
4: ne,
2: ne, za náma, někdo něco novýho, máte, ne, někdo něco novýho, máte, ne,
4: ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Co novýho? Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře. Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
5: Jako já bylo jsem rychle. Začala den tak...
2: Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
5: Jako já bylo jsem rychle. Začala den tak skvěle, že...
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře,
5: jako já
2: bylo
5: jsem
2: rychle.
5: Začala den tak skvěle, že už
4: nic nechtějí.
2: Dobře,
5: jako já
2: bylo
5: jsem
2: rychle.
5: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Dobře,
5: jako já
2: bylo
5: jsem
2: rychle.
5: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruku,
5: jako
2: bylo
5: jsem
2: rychle.
5: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem...
5: Den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
5: Už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo.
5: Chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo.
5: Jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo říkal, jestli by mohl.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj.
2: Si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
2: Dneska jsem se Zuzku.
4: Před chvíli Honzo říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
2: Zuzku.
4: Před chvíli Honzo říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
5: Tak já vyběhnu za tebou.
4: Chvíli Honzo říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
5: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu.
4: By mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
5: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
4: To okno, že z něj skočím, takže.
5: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
4: Že z něj skočím, takže.
5: Tak já vyběhnu za

0: tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečky.
0: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je
0: před tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je před
0: můžu. Díky.
1: Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud. Díky. Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na který. Pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dnes. Plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si gangsty je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino, zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino Heaven's Door, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino Heaven's Door. Na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino Heaven's Door. Dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino Heaven's Door. Rock. Si Guns N' Roses na kino Heaven's Door.
2: Rock Radio.
1: Kino Heaven's Door.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock! Rock! Rock Radio! Rock Radio! Rock Radio!
1: A krásnych 13 minut...
0: Rock Radio!
1: A krásnych 13 minut po 6...
0: Rock Radio!
1: A krásnych 13 minut po 6...
0: Rock Radio!
1: A krásnych 13 minut po 6... Hned po Bruce
0: Radio!
1: A krásnych 13 minut po 6... Hned po Bruce Dickinsonovi A krásných 13 minut po 6. Hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Krásných 13 minut po 6. Hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel. 13 minut po 6. Hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše A 6. Hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šípková. Hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šípková, aby přichází. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní prota. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní Šípková, aby nám udělala dnešní protažení. Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Anabel. Nám udělala dnešní protažení s Anabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
1: Dnešní protažení s Anabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment.
1: Protažení s Anabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment.
1: S Anabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment. Jak by řekla...
1: Potřebuješ...
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment. Jak by řekla...
1: Potřebuješ
2: sluchátka, moment.
3: Moment. Jak by řekla...
1: Potřebuješ sluchátka.
3: Moment. Jak by řekla...
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment!
2: Moment!
3: Jak by řekla...
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment! Počkej. Jak by řekla...
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment! Počkej. Jak by řekla...
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment! Počkej.
1: Jibaj. Tak. Sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment! Počkej.
1: Jibaj.
3: Tak. Jak by řekla Jilková, moment! Počkej.
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Moment! Počkej.
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Počkej.
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjem... Počkej.
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd...
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl...
1: Jibaj.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl... Jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si... Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes... Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si... Dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla... Do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla... Velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto... Odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto... Zdravím tady celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně dla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila a opravila, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila a opravila a celý tady. Paní, která mi to krásně rozleštila a opravila a celý stáhla a paní, která mi to krásně rozleštila a opravila a celý stáhla a paní, která mi to krásně rozleštila a opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak krásně rozleštila a opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Rozleštila a opravila a celý

stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno, stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blok. Dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, kteří a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí. Dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže na start cvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže na nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte spát. Hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte spát. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dám. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava, ne. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava, ne, to není kont. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava, ne, to není kontrola. Učme hlavu doleva. Hlavu doprava, ne, to není kontrola účesu. Leva, hlavu doprava, ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu. Jestli hlavu doprava, ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu. Jestli prava, ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu. Jestli náhodou do nikoho nenajíždí. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždí. To není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem dojíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava. Dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava. Ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava. Hlavně nenajďte na otočte volantem doleva. Doprava. Hlavně nenajďte na chodník. Otočte volantem doleva. Doprava, hlavně nenajďte na chodník, doleva, doprava, hlavně nenajďte na chodník, nebo nesejměte nějakou, doprava, hlavně nenajďte na chodník, nebo nesejměte nějakou starou babičku, hlavně nenajďte na chodník, nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu, následně se zhluboka nadechněte na chodník, nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu, následně se zhluboka, nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu, následně se zhluboka nadechněte, nesejměte nějakou starou babičku na přechodu, následně se zhluboka nadechněte, úsměv na starou babičku na přechodu, následně se zhluboka nadechněte, úsměv na rty a dny chodu. Následně se zhluboka nadechněte, úsměv na rty a dnešní. Následně se zhluboka nadechněte, úsměv na rty.

0: Narty a dnešní parko. Se zhluboka nadechněte, úsměv Narty a dnešní parkovací heslo zní. Nadechněte, úsměv Narty a dnešní parkovací heslo zní. Když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš parkovací heslo zní.
1: A my jdem na Olympiky.
2: Jdem na Olympiky.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Den Braven.
1: To si řekl moc hezky, to je krásná...
0: Uden Braven by, Debex by Den Braven.
1: To si řekl moc hezky, to je krásná česká firma, prosím vás, rána...
0: Debex by Den Braven.
1: To si řekl moc hezky, to je krásná česká firma, prosím vás, rána nabízí...
0: By Den Braven.
1: To si řekl moc hezky, to je krásná česká firma, prosím vás, rána nabízí spolehlivý výrob. To si řekl moc hezky, to je krásná česká firma, prosím vás, rána nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu. To je krásná česká firma, prosím vás, rána nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu. Na česká firma, prosím vás, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny. Česká firma, prosím vás, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny. Která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny. Spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma,
1: moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma se dá
1: technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma se dá říct špatně.
1: Kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma se dá říct špatně.
1: No a krátké dodací termíny.
0: I česká firma se dá říct špatně. No a stavba stavebniny, který nám...
1: Termíny.
0: I česká firma se dá říct špatně. No a stavba stavebniny, který nám... Česká firma se dá říct špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi... Se dá říct špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů. A stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin. Vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku. Vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku. Mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 70
0: největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76
0: stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiálů
0: a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály
0: střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály střechy okapy
0: v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály střechy okapy nářadí a k tomu 76 prodejnách seženete stavební materiály střechy okapy nářadí a k tomu prodejnách seženete stavební materiály střechy okapy nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale aku vrtačku
1: stavební materiály střechy okapy nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale aku vrtačku
1: materiály střechy okapy nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale aku vrtačku Stanley seženete dnes
1: řadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale aku vrtačku Stanley seženete dneska úplně za
1: tomu veškerý servis.
0: Ale aku vrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v roku. Ale aku vrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu. Ale aku vrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete. Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete. Seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram na
0: úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefon
0: zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook
0: nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože
0: pan rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože pátek a
0: napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože pátek a čeká nás výzva pro. Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes Facebook připište telefonní číslo, protože pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes už půl osmé. Telefonní číslo, protože pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes už půl osmé. Protože pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes už půl osmé. Čeká nás výzva pro pandu, tak dnes už půl osmé.
0: Takže držíme palce.
1: Výzva pro pandu, tak dnes už půl osmé.
0: Takže držíme palce.
1: Tak dnes už půl osmé.
0: Takže držíme palce a za chvíli ozi.
1: Už půl osmé.
0: Takže držíme palce a za chvíli ozi Osborne No More Tears. Takže držíme palce a za chvíli ozi Osborne No More Tears. Žádný další. Takže držíme palce a za chvíli ozi Osborne No More Tears. Žádný další. Takže držíme palce a za chvíli ozi Osborne.

No more tears, žádný další a za chvíli Ozzy Osbourne, no more tears, žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu... Ozzy Osbourne, no more tears, žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali. No more tears, žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali tak hlavně. Žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Nissan Days jsou... Získali, tak hlavně neplačte. Nissan Days jsou tady. Vozy... Mě neplačte. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou... Ne. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se... Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190... Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou... Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou nad slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních 5 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěš zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Izomat stavte na Nissan.cz. Izomat stavebniny. Stavian.cz.

0: Protože budeme
1: květ.
0: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Bílíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styčín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropoli workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropoli Zličín, matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropoli Zličín, 15. až 18. kavárna z dárečky. Beauty days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. Dárečky. Beauty days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové Beauty days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 3. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 6. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní 6. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové k tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxit 100% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více šce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to
0: obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
0: Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Napovím ti. Mluvím
0: Čín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Napovím ti.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne.
2: Jdeme na to.
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvěl. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti.
3: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si. Hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
3: Už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
3: Salonek. Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
3: Mně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Angry Birds kosmetika co.
2: Letišti.cz.
4: Angry Birds kosmetika co má koule.
2: CZ.
4: Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds lousy. Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds lousy vůně. Kosmetika co má koule. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek žár má koule. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek žár. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek žádný keci fun. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek žádný keci funkční věci. Lousy vůně. Pot i sporek žádný keci funkční věci. Anger vůně. Pot i sporek žádný keci funkční věci. Anger.

Marek, Jadi, Keci, Funkčí, Veci, Anagrai, BR, Keci, Funkčí, Veci, Anagrai, BR, Deset, Funkčí, Veci, Anagrai, BR, Deset, Tečka, Ci, Anagrai.

0: www.radio10.cz.
1: Tati, to bylo chytrý...
0: www.radio10.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou...
0: www.radio10.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu
0: chytrou...
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku... Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo bych chytrý.
1: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo bych chytrá.
1: Koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo bych chytrálí.
1: Telku v datártu.
2: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme u...
1: Tu.
2: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A
2: přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se sní. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já. Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já. Jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že ní... Chytřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že ní...
1: Co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Chytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny.
2: Že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. Datart.
4: Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě maka. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na řadí Hilti musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na řadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na řadí Hilti. Protože profíci se od kabelu a vyzkoušej aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
5: Skonto nabité.
4: Profíci vědí.
5: Skonto nabité. Skonto nabité.
6: Už nemusíte čekat, až...
5: Skonto nabité.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte...
5: Skonto nabité.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za... Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A ten na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získá nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu

0: skonto.cz, slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodu. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběr landu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběr potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Plat Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olmat a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Z Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do ková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufma kilo za 299,90. Až do 13. října. Za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den.
1: 99,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den. Jmenuji se Jiří.
1: 99,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych.
1: 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu.
1: Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď
2: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě
2: bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás
2: pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
2: salonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní
2: Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Zpravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až teď na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až SUV modely Honda CRV. CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. To je modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že RV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jí až 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce.

0: izomat stavebniny.
1: Široký so...
0: A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Stihnout termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen.
0: Měny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. Personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
1: Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?

0: do pátku na Rock Rádiu. Pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám z rádiu. Slušnou vrtačku. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobčnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembrave vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembrave. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembrave. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembrave. Stavmat. Držíme zakázky v dodavatel výrobků Debex by Dembrave. Stavmat. Držíme zakázky v dobku Debex by Dembrave. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Dembrave. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Zakázky v pohybu. Rock Radio. Co z pohybu? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30. Jsou tu krátké.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion. Ano, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion spod 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion spod mostu v Pražské krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion spod mostu v Pražské Krči k uvolnění zvy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion spod mostu v Pražské Krči k uvolnění zaklíněného kolosu. Po celém dni vyprostili kamion spod mostu v Pražské Krči k uvolnění zaklíněného kolosu. Museli v noci poprostili kamion spod mostu v Pražské Krči k uvolnění zaklíněného kolosu. Museli v noci použít dva vyprošťovací krči k uvolnění zaklíněného kolosu. Museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a uvolnění zaklíněného kolosu. Museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku zablok zaklíněného kolosu. Museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu se použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebí dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebí tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definit těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně a nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin. Výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit let oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 200 v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 280 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 280. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvila se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident 7 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová elita už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga.

0: Ozzy Osbourne, jeho No More Tears na Rock Rádiu. Minutku a něco po půl sedmí.
1: Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.

0: má za sebou dvě předehrávky, americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České hrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na pátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě po čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě po čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká 4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká sluní.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatmí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne.
1: Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív. Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív na sever. Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív na severozápad až k večeru. Později v Čechách počítejte i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15. Později v Čechách počítejte i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů. Celzia i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů. Celzia na jihu Moravy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů. Celzia na jihu Moravy bude až 8. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celzia, na jihu Moravy bude až 18 stupňů. Vystoupají na 11 až 15 stupňů Celzia, na jihu Moravy bude až 18 11 až 15 stupňů Celzia, na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio.
0: 18 stupňů Celzia, na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru má.
1: Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru. Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu. Na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu. Na 8. kilometru máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock
0: máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušnou
0: nehodu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

Zuzko, díky. Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy. Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho díky. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Is Metallica, wherever I may roam. Wherever I may roam. Wherever I may roam.

0: dneska slaví Štefan, případně Sára. A října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Den, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dioně, Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionys. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš. Spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nejších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. Byla Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
1: Není těch men.
0: Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
1: Není těch men.
0: Já Diviš, Gunter anebo Gunnar.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party. Diviš, Gunter anebo Gunnar.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party. Gunter anebo Gunnar.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla. Anebo Gunnar.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si.
1: Není těch men málo.
0: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza. Je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
1: Sibyl
0: pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
1: Sibylu bych určitě
0: s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
1: Sibylu bych určitě chtěla.
0: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla s Štefanem.
1: Sibylu bych určitě chtěla.
0: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně.
1: Sibylu bych určitě chtěla.
0: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně.
1: Bych chtěla.
0: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. Bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. A stejně vím, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročně. A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. Třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikant Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikant měl rád. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzám a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzám. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý. Pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evan. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence. 50 let slaví americký kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Taky krátce působil v Limp Bizkit. Co byl v Limp Bizkit.

68 let slaví americký. 68 let slaví americký zpěvák. 68 let slaví americký zpěvák Al Jourgensen. 68 let slaví americký zpěvák Al Jourgensen. 68 let slaví americký zpěvák Al Jourgensen, zakladatel. 68 let slaví americký zpěvák Al Jourgensen, zakladatel. A 68 let slaví americký zpěvák Al Jourgensen, zakladatel a frontman Industrial Metal. Slaví americký zpěvák Al Jourgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Mini. Al Jourgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Ministry. Jourgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Ministry. Metal Metalu Ministry. Ministry.

0: Já zase zajedu ze svojí rakví.
1: Tak zpátky vypadalo.
0: Já zase zajedu ze svojí rakví.
1: Tak zpátky posílám.
0: Já zase zajedu ze svojí rakví.
1: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme.
0: Já zase zajedu ze svojí rakví.
1: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme.
0: Ze svojí rakví.
1: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme. Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40. Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40. To jsou zamilovaní. Posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40. To jsou zamilovaní nešťastní. Posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40. To jsou zamilovaní nešťastná. Vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40. To jsou zamilovaní nešťastná. A za chvíli si dáme rybičky 40, to jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti.
1: Si dáme rybičky 40, to jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti.
1: Jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď
1: nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spa. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den, a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den, a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den, a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Ku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevím.
2: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ. Jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ. To bez kempu. Www bez kempu CZ. Kempu. Www bez kempu CZ. Www bez kempu CZ. Bezkempu.cz.
4: Skonto na bytek. Skonto na bytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
4: Skonto na bytek.
5: Už nemusíte čekat, až si
4: ušetříte.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získat. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získat. Získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu pade. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Pondělí získáte v prodejnách.

82 ledby. 82 ledby oslavil Brit. 82 ledby oslavil britský basák John Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All Star. John Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All Star bandem. John Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All Star bandem.

0: Rock Radio. Rockový kulen. Rock Radio. Rockový kulendár. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Metalik.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 30...
0: Rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38...
0: Kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní... Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9.38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a 8 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štef oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan. Případně 9. října a svátek dneska...

0: formou této A formou této romantické písně přejeme všechno nej... Formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: To romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: Přejeme všechno nejlepší.

0: a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u procent z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si
0: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Vy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplníka?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu?
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: 30, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
2: Prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich platku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Ach, nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gor.
1: Nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gor.
1: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila sluga.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
1: Radíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může...
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct...
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může...
4: Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horský pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem
5: neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Horským gorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového.
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se
4: zapojila.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu.
4: Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount oblečení Bushman se zapojila do unik

No a 86 let... No a 86 let by dneska oslavil No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou. 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho show The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon syn má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon syn Johna a Yoko má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon syn Johna a Yoko má dneska jedna. Narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon syn Johna a Yoko má dneska 51. Stejný den, jeho Sean Lennon syn Johna a Yoko má dneska 51. Tak obou přejeme Sean Lennon syn Johna a Yoko má dneska 51. Tak obou přejeme všechno nej. Sean syn Johna a Yoko má

0: unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pan se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkového balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pnu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pijte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pijte hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na web a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na web. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Jdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz. www.bushman.cz. www.bushman.cz.
1: Každý je naladěný na něco jiného.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Pět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Bank. Více na rb.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
1: Více na rb.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 na...
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
3: vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme,
3: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Takme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechny. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ne, ne.
4: Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně. Základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.

0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete...
0: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes...
0: Dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
0: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Ha, kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Mně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. I Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Tak co, sousede?
1: Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní
1: obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
1: No tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
1: Práci na letišti.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám.
1: Z.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nech, sede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekec, zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou...
3: A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou...
3: K ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi
3: Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
2: Day.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruk. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruk. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: AC/DC
4: na Citroen.cz.
5: AC/DC Metallica.cz. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy.

0: Tomuhle v kapele se říká Happy birthday to you. Tomuhle v kapele se říká
1: Happy birthday to you.
0: Tomuhle v kapele se říká
1: Hey to you.
0: Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo. Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký... Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladba. Když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že... Když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Tak je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Tak takhle. Tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Tak takhle. Jak to vypadalo? Říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Tak takhle. Jak to vypadalo? Pódiu vyjíždějí rakve. Tak takhle. Jak to vypadalo?
2: Já to se zajím.
0: Vyjíždějí rakve. Tak takhle. Jak to vypadalo?
2: Já to se zajedu.
0: Tak takhle, jak to vypadalo?
2: Já to se zajedu ze svojí rakví.
0: Tak takhle, jak to vypadalo?
2: Já to se zajedu ze svojí rakví.
0: Tak jak to vypadalo?

0: 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Zoom Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. V sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhone. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do osmi. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. /smart/soutěž.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: /soutěž.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Rukama. Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte
2: s materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce.
1: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.

Další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciálickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera skupina Lucie. Symphony, Legends live forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universe a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte skupina Lucie. 27.

0: Nemusíš prochlastat všechny.
1: Já jsem tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy.
1: Tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem.
1: Zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9.
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou...
0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou... Minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku. Hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl...
1: Pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně...
1: A taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord...
1: Zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení...
1: Má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku...
1: Při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takový to prkno. Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takový to prkno.
1: Plenku.
2: Na zemi zlomen rekord v držení plenku, což je takový to prkno.
1: Plenku.
2: Na zemi.
1: Plenku.
2: Rekord v držení plenku, což je takový to prkno.
1: Plenku.
2: Na zemi.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm držení plenku, což je takový to prkno.
1: Plenku.
2: Na zemi.
1: Plenky.
2: Ano. Žena, což je takový to prkno.
1: Plenku.
2: Na zemi.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin prkno
1: plenku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor
1: ku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor mu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor její jedna. Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor její 1,60. Vydržela přes 5 hodin a pozor její 1,65 hodin a pozor, její 1,60 let. Hodin a pozor, její 1,60 let.
3: Já jsem jí...
2: Pozor, její 1,60 let.
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná.
2: 1,60 let.
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná.
2: 60 let.
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla...
2: let.
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba...
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba...
3: Mí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká...
3: No to je... Babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká...
3: No to je možná přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká...
3: No to je možná taky, ale byla každopádně... Pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká...
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá...
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká...
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá... Vypadala, že ne...
1: Vyjetá nějaká...
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá... Vypadala, že nedožije další... No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá... Vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to začíná taky, ale byla každopádně celá rudá... Vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to začíná každopádně celá rudá... Vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to
2: začíná.
3: Vypadá
2: to hrozně a musím...
3: Celá rudá vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to
2: začíná. Vypadá
3: to
2: hrozně a musím teda říct, že jsem...
3: Vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to začíná.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila...
3: Dožije dalšího dne, nevím, jestli to začíná.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím...
3: Nevím, jestli to
2: začíná. Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde jsem... Hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci... Chtěla říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No, říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. Pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No, tak takovýhle plank bych do... pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají.

0: No tak takový plank bych dal taky, kde samozřejmě všichni chytráci říkají, no tak takový plank bych dal taky, to je úplně špatně. Všichni chytráci říkají, no tak takový plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno. Tak chytráci říkají, no tak takový plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno. Tak takový plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno. Tak jako ona po těch 5 hodinách, no plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno. Tak jako ona po těch 5 hodinách, jinak opravdu už nevypadá. Bych dal taky, to je úplně špatně všechno. Tak jako ona po těch 5 hodinách, opravdu už nevypadá úplně. To je úplně špatně všechno. Tak jako ona po těch 5 hodinách, opravdu už nevypadá úplně nejlíp. Špatně všechno. Tak jako ona po těch 5 hodinách, opravdu už nevypadá úplně nejlíp. Ta paní ani ten plank. Tak jako ona po těch 5 hodinách, opravdu už nevypadá úplně nejlíp. Ta paní ani ten po těch 5 hodinách, opravdu už nevypadá úplně nejlíp. Ta paní ani ten plank.
1: Prohlej.
0: Opravdu už nevypadá úplně nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
0: Nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak...
0: Nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo...
0: Paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla...
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny...
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty...
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách.
2: Už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách.
2: Rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách takhle. No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách takhle. Jako já myslím, že bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách takhle. Jako já myslím si, že by byly už dávno všechny ty komentující po 5 hodinách takhle. Jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví. Ty komentující po 5 hodinách takhle. Jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě. Po 5 hodinách takhle. Jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě. Takhle. Jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po 5 vteřinách.
0: No.
1: Říct.
0: Já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po 5 vteřinách. No. Chtěla říct.
2: Tak spousta
0: že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po 5 vteřinách.
0: No.
1: Chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by
0: dávno mrtví na místě.
1: Já už po 5 vteřinách.
0: No.
1: Chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň.
1: Já už po 5 vteřinách.
0: No.
1: Chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň
1: vteřinách.
0: No.
1: Chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo...
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A
2: komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo tak jsme milí, aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku, plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku.
3: Rokrát.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku.
3: Rokrádio.
1: Bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku.
3: Rokrádio.
2: A nebo tak jsme milí při pátku.
3: Rokrádio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit. Nebo tak jsme milí při pátku.
3: Rokrádio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si fulný při pátku.
3: Rokrádio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich
3: What's Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich
3: What's.
2: Trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich
3: What's up,
2: jakože česky se to překládá. Dáme si Four Non Blondes a jejich
3: What's up,
2: jakože česky se to
3: Non Blondes
2: a jejich
3: What's up,
2: jakože česky se to překládá jako co je a jejich
3: WhatsApp,
2: jakože česky se to překládá jako co je? WhatsApp, jakože česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Překládá jako co je?

0: rozčilovať, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No tě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej, kopačku. Ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej, kopačkou. Na mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej, kopačkou. Na solár.
1: Ježíši Kriste.
0: Tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej, kopačkou. Na
1: solár. Ježíši Kriste.
0: Já naštěstí. Jan tvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej, kopačkou. Na
1: solár. Ježíši Kriste. Já naštěstí. Čím?
0: No to se neptej, kopačkou na
1: solár. Ježíši Kriste, já
0: Jan
1: naštěstí.
0: Brut s výskokem, no to se neptej, kopačkou na solár.
1: Ježíši Kriste, já
0: Jan
1: naštěstí.
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš kopačkou na
1: solár. Ježíši Kriste, já
0: Jan
1: naštěstí.
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí, Kriste, já
0: Jan
1: naštěstí.
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě.
0: Jan
1: naštěstí.
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože
0: Jan naštěstí. Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný
0: skokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím. Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše. Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme. Pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No tak to seš
1: pohodě. Soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No tak to seš pohodě.
1: Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No tak to seš pohodě. Tak no. Tě kopnu.
1: Ani v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No tak to seš pohodě. Tak no. Tě kopnu do držky.
1: Jenom aby paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No tak to seš pohodě. Tak no. Tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste máme na střeše.
0: No tak to seš pohodě. Tak no. Tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste
0: No tak to seš pohodě. Tak no. Tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste
0: Tak seš pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste Jenom abyste věděli, no.
0: Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste Jenom abyste věděli,
0: držky.
1: Jenom abyste Jenom abyste věděli, přátelé, abyste Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dnes Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla. Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnky. Jste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnka. Je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnkat.
0: No nejenom.
1: Chtěla by holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnkat.
0: No nejenom hajnkat.
1: Dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnkat.
0: No nejenom hajnkat.
1: Protože jsou obě unaveně unky a chtěla by hajnkat.
0: No nejenom hajnkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Unky a chtěla by hajnkat.
0: No nejenom hajnkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Chtěla by hajnkat.
0: No nejenom hajnkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: No nejenom hajnkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: Nejenom hajnkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno. Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak
0: i papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny. Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme. Zli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme. Hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme ze větší energií. Snad se do další hodiny posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Do další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pravo. Další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás. Posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy. A ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy. A energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy. A v půl osmí dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy. A v půl osmí budeme

0: Rozdílnou muziku Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme rozdávat poslední hosté.
1: Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří.

0: odměn. 6x5 ného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AR jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a měn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět, 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 5 za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že
0: se Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se
0: Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Život.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Komdi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhovací a vyklízecí služby. A vyklízecí služby. Služby.
2: Z nabídky 7 Z nabídky 7 dní peš Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnější Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 se nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 307 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nevýhodnějších. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 478 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 9 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak ne
2: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Je
2: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte
2: Peugeot. Právě teď.
3: Tak

0: nečekejte, jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Tak nečekejte, jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Tak nečekejte, jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopeckého. Jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký.
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykne.
1: Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.
0: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
0: Na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se
1: více na Kopecký.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje
1: Kopecký.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
1: Z.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Ať se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík.
2: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo pro
2: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
2: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připrav@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitou.
3: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní
3: u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce
3: Berete.
4: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejhradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte v zim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na zafirními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido
4: od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@e
4: výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz.
4: CS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner.
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Spotřebu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Spotřební daň.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Spotřební daň. Tvoří
2: eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Spotřební daň. Tvoří 14%.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního.
2: Vaši zahradu.
5: Spotřební daň tvoří 14% stát. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Čtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Česko.
6: Překáží. Překáží vám doma vysloužit.

0: 4 non blond 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp. 4 non blond 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp. 4 non blond 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3. 4 non blond 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali. 4 non blond 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. 3 minuty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Ty před 7 na Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Co je? Rock Rádiu s peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Co je? Přátelé, musím vám peckou WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Co je? Přátelé, musím, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Co je? Přátelé, musím vám něco říct, musím si pustit. Napsali 3 sestry, jmenovalo by se to. Co je? Přátelé, musím vám něco říct, musím, jmenovalo by se to. Co je? Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat, normálně to. Co je? Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo.
0: Musím vám něco říct, musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo.
0: Mám něco říct, musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli...
0: Musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat,
0: normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat.
0: Holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako

Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červené. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.drobneelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červeneelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. www.kontejnery.cz.

0: Francii stále pár názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 studentů. Demonstrace provází tvrdí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů.
1: V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku.

0: Odveta čeká reprezentantky v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v devky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Den v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu.
1: Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti.
1: Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihový. Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě. Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer večer se v Čechách od severozápadu přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne východě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižním místě vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší.
0: Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší,
0: nebo na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnávat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. K napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru.

0: směru na Prahu na 8. kilometru. Doprava. Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší. Doprava. Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky. Pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D1 nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 se pozor. Do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete s taky na D7 na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se 7. na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osoby a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osoby. Na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Se pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše přijde slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Rock Radio, rockovej.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, tak... Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních... Ano, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních... A jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech... Jsou další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech souběžně s volbami se... Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech souběžně s volbami. Dnes rozhodují taky v místních referendech souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. Taky v místních referendech souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. Místních referendech souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby. Se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren. 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v 10 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor na týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy.

0: Pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně... Tři minutky po sedmí v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí... Taky po sedmí v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou v října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že... Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní... Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní... Jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba... Dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu... Ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v tě jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí, nebo na půdě, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí, nebo na půdě. To je prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí, nebo na půdě. To je mazec, jako města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí, nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš jako občas. To jako normálně na stadionu, nebo v podzemí, nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: Na stadionu nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě. Mazec, jako co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle.
0: Co tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře.
0: Tam říkáš jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Tam někde hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Hrajou nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo. Za... Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím...
1: Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska ne. Bys...
1: Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska bys měl...
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska bychom měli zbít, jak nám tak...
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska bychom měli zbít, jak nám takový tušení, že...
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska bychom měli zbít, jak nám takový tušení, že jako normálně...
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že jo, dneska bychom měli zbít, jak nám takový tušení, že jako normálně... Myslím, že jo, dneska bychom měli zbít, jak nám takový tušení, že jako normálně... Dneska bychom měli zbít, jak nám takový tušení, že jako normálně... Něco jako... Dneska bychom měli zbít, jak nám tušení, že jako normálně... Něco jako... Dych já horký takový tušení, že jako normálně
1: hodím,
2: něco jako dych já horký kafe, tak mohu, že jako normálně
1: hodím,
2: něco jako dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak já hodím,
2: něco jako dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak
2: jako dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky. Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky. Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy...
2: Horký kafe, tak mohu chrstu do obličeje.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry...
2: Z chrstu do obličeje.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry...
2: Z každý strach...
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry...
2: Z každý strany...
1: Udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry...
2: Z každý strany jednu. Já taky.
0: Vy dvě hydry...
2: Z každý strany jednu.
0: Vy dvě hydry...
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku.
0: Dvě hydry...
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku. Ať... Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku. Já tě mám ráda, když mě sereš. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčku, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.

0: na ten popánek si tak...
1: Taky dám pusinku, Honzíčko, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
1: Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední...
1: Ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás...
1: Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední...
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme roz...
0: Ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl...
0: Tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku lidí vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená dávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majnýma tekutinama. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majnýma tekutinama podle toho, kam všude. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majnýma tekutinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně trošku potřísená krví nebo nějaký majnýma tekutinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strčísená krví nebo nějaký majnýma tekutinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená. Nebo nějaký majnýma tekutinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v majnýma tekutinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už nama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám sam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás daruje, nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás daruje, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět potom z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám a sejeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám a chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole 100krát Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole 100krát. Nezapomeňte připsat tele Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole 100krát. Nezapomeňte připsat Instagram. A opět podtrhávám asi vole 100krát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. Opět podtrhávám asi vole 100krát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět vám asi vole 100krát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 100krát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedá. Telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte to není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který... Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který si tady včera jako zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který si tady včera jako kokot, vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který si tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazu, nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který si tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že pro... Nebuďte jako pan Filip, který si tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě pan Filip, který si tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě někdo.

kolik stovek, ale za vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to tíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíše, nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu ne vás prostě několik stovek. Ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. Stovek, ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Koller, chci za 100 bis pět. Číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Koller, chci za 100 bis pět. Tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Koller, chci za 100 bis pět. Opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Koller, chci za 100 bis pět. Dostat. Jdeme dál, David Koller, chci za 100 bis pět. Rock Radio. Jdeme dál, David Koller, chci za 100 bis pět. Rock Radio. Chci za 100 bis pět. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
1: Čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel. A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel. A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek potřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel. A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. Plenky, vám pře Honza.
3: Anabel. A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. října. Pře Honza.
3: Anabel. A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. října.
3: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek.

0: Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. Vltavě. U parníku Praha. U parníku Praha. U parníku Praha.
1: Ty vole. Žal se dneska vtipná.
0: Praha.
1: Ty vole. Žal se dneska vtipná.
0: Ty vole.
1: Žal se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spol.
0: Ty vole.
1: Žal se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spol kladíčku. Vtipná.
0: Jo, je to krásný. Jak radši
1: Zuzka tady spol kladíčku vody a hudru.
0: Neumíte
1: někdo
0: Heidrichův chmat,
1: prosím.
0: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstali. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstali tužičku vydali skrk. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstali tužičku vydali skrk. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tužičku vydali z krku. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tužičku vydali z krku.
1: Pardon, říká já dneska po...
0: Chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tužičku vydali z krku.
1: Pardon, říká já dneska po mě nechtějte...
0: Že bysme tady zůstat tužičku vydali z krku.
1: Pardon, říká já dneska po mě nechtějte žádný...
0: Tužičku vydali z krku.
1: Pardon, říká já dneska po mě nechtějte žádný inteligentní humor.
0: Vydali z krku.
1: Pardon, říká já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry. Pardon, říká já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: Tak pořádku.
1: Pardon, říká já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: Tak pořádku.
1: Jenom já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: Tak pořádku.
1: Jenom low class. Nechtějte žádný inteligentní humry.
0: Tak pořádku.
1: Jenom low class. Žádný inteligentní humry.
0: Tak pořádku.
1: Jenom low class. O čtyřky nižní humry.
0: Tak pořádku.
1: Jenom low class. O čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Tak pořádku.
1: Jenom low class. O čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní...
1: Jenom low class. O čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec.
1: Low class. O čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme...
1: O čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři... To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme, Zuzka, tak musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme, Zuzka teďka má lžičku navíc. Pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme, Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce tady všichni evidentně koule máme, Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce koule máme, Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírá lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme. Chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba pak, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. Patíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda, že píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec.

Rock Radio. Chci zas v tobě spát. Rock. V tobě spát. Rock Radio. Rock. Spát. Rock Radio. Rock. Je slušná. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: nicméně minutu 15 až 20 skazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně 15 až 20 skazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který skazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně baví, to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně baví, píše nám Honza. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně baví, píše nám Honza. A už já jsem tady koukal, jsou tam i tací, který je fakt strašně baví, píše nám Honza. A už já jsem tady koukal, tací, který je fakt strašně baví, píše nám Honza. A už já jsem tady koukal, strašně baví, píše nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás tam Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo. A já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo.
0: A strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě...
0: moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, protože je...
0: Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, protože je Lucko, těší mě.
0: A Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, protože je Lucko, těší mě. Lucka mě pobavila, protože je Lucko, těší mě.
2: Já jako...
1: Pobavila, protože je Lucko, těší mě.
2: Já jako Honzu tam sleduju už...
1: Těší mě.
2: Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli...
1: Mě.
2: Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemá... Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit. Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit. Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje... Sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje... V tom vzkazníku říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi. A hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi. Vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy.
2: Já tam a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím,
2: jako... pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím, jako... jakoby ještě horší jsou...
2: Vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím, jako... jakoby ještě horší jsou...
2: Trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím, jako... jakoby ještě horší jsou Nikoli. Luci bejvaj krávy, já ti nevím, jako... jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně krávy, já ti nevím, jako... jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych nevím, to jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jako horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spor Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spopádně, chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby konkrétní, jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby konkrétní osobou, člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový nějaký jméno s nějakou, jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný, každou s nějakou, jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně konkrétní osobou dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka sebou dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. To dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza a Anabel. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza, Anabel,
0: Honziku,
3: Lucka.
0: Jo.
3: Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte.

0: seznamte. Honza, Anabel, Honziku, Lucka, jo. Zuzanka. Jo, takže se ano, seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel, Honziku, Lucka, jo. Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka.
0: Takže se seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel, Honziku, Lucka, jo. Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začínáte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel, Honziku, Lucka, jo. Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste...
0: Anabel, Honziku, Lucka, jo. Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je Honziku, jo.
0: Lucka, alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžička. Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. To Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál. Děli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si říká, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye, lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye, Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. To při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye, Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. Tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye, Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. Radši pojďme dát muziku. Eagle Eye, Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. Muziku. Eagle Eye, Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. Cherry na Rock Radio, Safe Tonight. Safe Tonight. Tonight.

0: Led Zeppelin,
1: Ty emigranti.

0: No. Jo.
1: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
0: Ne.
1: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
0: Ne.
1: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
0: Ne.
1: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
0: Ne.
1: Dobře. Víme. Koncert?
0: Ne.
1: Dobře. Víme, že Eros...
0: Ne.
1: Dobře. Víme, že Aerosmith v... Dobře. Víme, že Aerosmith v roce 2024... Dobře. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili... Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou... Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou... Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat. Smith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože z 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steve budou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, tato nebudu vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranit, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění od té doby se Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo, nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo, je pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní pátku hlasivky, měl zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnulky, měl zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle zranění od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat i se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Young. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dvíčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe, v Hollywood Bowlu naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe, v Hollywood Bowlu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená v Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3 a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do, LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Krause, Budou tam i hosti, údajně Black Krause, Run DMC, Heart, byli podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Krause, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash. Budou tam i hosti, údajně Black Krause, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan. Údajně Black Krause, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello. Údajně Black Krause, Run DMC,

0: MC Hart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello a Randy MC Hart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello a další. Hart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů co a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude. Což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude. Možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude zpívat přímo Steven. A dávalo tušit, že ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Dávalo tušit, že ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Tak ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval. Teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně. Bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně. Zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle.
0: Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle.
0: Jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle. Naprosto.
0: Uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle. Naprosto. Dokonalé. Jsem z toho ohromená.
0: Uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle. Naprosto. Dokonalé. Jsem z toho ohromená. Dokonalé. Jsem z toho ohromená. Spadla mi sáňka. Jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Je to těžký dneska, je pátekka. Nemůžeš očekávat žádný velký výkon.
0: Přátelé, za chvíli si dáme. Máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších

0: Takhle hraješ. Takhle hraješ. Takhle hraje švédská partička. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio a jejich. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Hardcore superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to pro superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to prosby tady a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to prosby všechny holky znají. One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to prosby všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně. Jednu minutu, tohle to prosby všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Tohle to prosby všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, prosby všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, mám teď otázku. Hele, má holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, mám teď otázku. Hele, máte rádi Eros, to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, mám teď otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? Je to jenom pár vteřin. Hele holky, mám teď otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? Hele holky, mám teď otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? To bylo. Mám teď otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde. Otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není. Máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Je Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. To bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert? Bylo na vás dvě, nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít? Nikdo teď nejde, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?

přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je.

0: 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektro za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola za korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodiny a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo pojďte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Kola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Vízku pro vás máme
0: na drmax.cz/soutěž.
1: Vízku pro vás máme extra
0: CZ/soutěž.
1: Vízku pro vás máme extra slevu
0: 10%/soutěž.
1: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí po extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle?
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla tradičního výrobce tepelné techniky. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem. A flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis.
3: Proterm.cz. Honda přiváží, Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské.

0: nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník,
1: malíř. Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
3: Vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruku opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: CZ.
3: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
5: Pomoc.
3: Kvality.
5: Pomoc. Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotech.
5: Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je
5: dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I pro správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a víte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jedno a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. CZ světy trání na jednom místě.
7: Doktor Max o vás pečuje.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Doktor Max o vás pečuje.
6: Místě.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale Doktor Max o vás pečuje už

0: HRV modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se výhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. A i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: A co vaš?
0: Zároveň. Honda. The power of dreams.
1: A co vaše?
0: Honda. The power of dreams.
1: A co vaše
0: Power of Dreams?
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. V říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Aktuální zpráva.
2: nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Aktuální zpráva.
2: Hazard. Vás záleží.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje.
3: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
3: Účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře.
3: Osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka
4: na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli na milionáře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 za ruku, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionů. Byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionů. Losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Zadní jsou tady.
5: Tiket a jste ve hře.
6: Zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe
5: ve hře.

Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. Slevé kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci mobily nebo hračky. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými KZ.

0: Rock Radio.
1: 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
0: Rock Radio. Rockovej večer.
1: A my pojďme na zprávy se Zuzkou.
0: Rock Radio. Rockovej večer.
1: Pojďme na zprávy se Zuzkou.
0: Rock Radio. Rockovej večer.
1: Máte za Zuzkou.
0: Rock Radio. Rockovej večer.
2: Máte za sebou pernej den?
0: Rock Radio. Rockovej večer.
2: Máte za sebou pernej den?
0: Rockovej večer.
2: Máte za sebou pernej den?
0: Rockovej večer vás z toho dostane.
2: Bal.
0: Máte za sebou pernej den?
2: Rockovej večer vás z toho dostane.
0: Balzám.
2: Za sebou pernej den?
0: Rockovej večer vás z toho dostane.
2: Balzám na vaše pocuchaný
0: den?
2: Rockovej večer vás z toho dostane.
0: Balzám na vaše pocuchaný nervy?
2: Rockovej večer vás z toho dostane.
0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak
2: z toho dostane.
0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak
2: to dostane.
0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak
2: to je rok.
0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak
2: to je rockovej večer.
0: Od pondělí do cuchaný nervy a zvýšený krevní tlak
2: to je rockovej večer.
0: Od pondělí do pátku a zvýšený krevní tlak
2: to je rockovej večer.
0: Od pondělí do pátku úderem 8.
2: tlak
0: to je rockovej večer.
2: Od pondělí do pátku úderem 8.
0: na Rock Rádiu.
2: Rockovej večer.
0: Od pondělí do pátku úderem 8.
2: na Rock Rádiu.
0: Od pondělí do pátku úderem 8.
2: na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.
2: Úderem 8.
0: na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: Rock je slušný
2: na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.
2: Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio.
0: Rock je slušná muzika.
2: Rádio.
0: Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.
3: Rock Rádio, co se děje?
0: Muzika.
3: Rock Rádio, co se děje?
4: Hezké ráno je půl.
3: Rock Rádio, co se děje?
4: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu.
3: Rock Rádio, co se děje?
4: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
3: Hasi. Rádio, co se děje?
4: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. Zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíčí po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Hokejová letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů.

0: 287 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou 287 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 97 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola plus kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice. Extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice a posunula se na 4. místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na 4. místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Ta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio.
0: Na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká z prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne.
1: Radio. Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív na.
1: Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív na sever. Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad. Čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítej zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty v severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jihu Moravy k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů Celsia. Počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 Celsia, jinde bude do 15. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů Celsia, jinde bude do 15. Vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů Celsia, jinde bude do 15 stupňů. Moravy na 18 stupňů Celsia, jinde bude do 15 stupňů.
1: Rock Radio.
0: 18 stupňů Celsia, jinde bude do 15 stupňů.
1: Rock Radio.
0: Bude do 15 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší 10 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru.
1: Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu. Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Ve směru na Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se metru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se průjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 200 hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204. kilometru a provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204. kilometru a na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204. kilometru a na D11 se řeší nehoda. Bouralo ve směru na Brno na 204. kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na 204. kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost

z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Král. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i v Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. Rock MV.

0: Viktor Rik jako... Viktor Rik jako ještě pořád... Viktor Rik jako ještě pořád nová posila... Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie na rok... Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie... Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie je 7 hodin 31 minut právě teď zpíval. Marie je 7 hodin 31 minut a mal Marie je 7 hodin 31 minut a my pojďme je je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou
1: Rokrát
0: 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.

0: Zuzko, díky. Trošku.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky.
1: Trošku. Radio.
0: Zuzko, díky. Trošku zvolním. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 9. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1990. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999. Předky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999. Před milénem. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999. Před milénem. A zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999. Před milénem. A Californication. Red Hoti, rok 1999. Před milénem. A Californication.

0: třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a loutu. Vlky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a loutu. Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No.
0: Když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a loutu. Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No.
0: Někde hrajou, tak si napíšou o lístky a loutu. Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že...
0: O lístky a loutu. Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že...
0: Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to...
0: Píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to... No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka... No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka...
0: Ta vrtačka...
1: Ten Stanley.
0: Ta...
1: Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to
0: ta vrtačka...
1: Ten Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Ženského rodu a je to Stanley. Je to
0: ta vrtačka
1: ten Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Takže je to Stanley. Je to
0: ta vrtačka
1: ten Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanley? Je to
0: ta vrtačka
1: ten Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanleyho a je mučka
0: ta vrtačka,
1: ten Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky Stanley.
0: Ta Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky
0: Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Mobil do ručky.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcové. Vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probíjího mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probíjo, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny, na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
3: Itálie, která chutná.
2: Tišek.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italská. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat i které vás

0: Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers se na rokrát. Red Hot Chili Peppers se na rokrádiu. Red Hot Chili Peppers se na rokrádiu s peckou Californication. Red Hot Chili Peppers se na rokrádiu s peckou Californication 8. Red Hot Chili Peppers se na rokrádiu s peckou Californication 8 minut. Red Hot Chili Peppers se na rokrádiu s peckou Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmí brutálně zaplavili. Náš vzkazník těch vzkazuje těžce přes tisíc.
1: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu, než holek. Holky třeba píšou jako když Dimitri někde hrajou.

0: dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem...
0: CZ.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No, jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no. Proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více...
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Banka. Více na KBCZ.
3: Více
2: na KBCZ.
3: Zatímco všichni.
2: CZ.
3: Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě náš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej je musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Všej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Ty. Protože profíci vědí. Vědí.
4: Hledáte spolehlivý vůz? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká...
4: A perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široký
4: stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka... Pro...

0: prověřených vozů Škoda.
1: Každý
0: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz
0: a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: My na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ
0: a široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ
0: a prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete
1: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné finanční
1: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování,
1: který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a při autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Restaurace Vikárka.
2: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Restaurace Vikárka.
2: Praze a Příbrami.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní pa Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné ne vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělního Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče, taky výjimečné nedělní branče, více informací a rezervace na výjimečné nedělní branče, více informací a rezervace na nedělní branče, více informací a rezervace na Vikárka restaurant branče, více informací a rezervace na Vikárka restaurant tečka, více informací a rezervace na Vikárka restaurant tečka, informací a rezervace na Vikárka restaurant tečka CZ. Já. Rezervace na Vikárka restaurant tečka CZ. Já. Na Vikárka restaurant tečka CZ.
4: Já nový plot mám.
3: Vikárka restaurant tečka CZ.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha D. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý.

0: všechno dobrý. Skonto nábytek. Ty dobrý, všechno dobrý. Skonto nábytek. Už nemusíte čekat. Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získat. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shop. Jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbčka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a portu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupal Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká po dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra Spedit.cz/kariéra Spedit.cz/kariéra Rock/kariéra Rock/kariéra

0: Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdávám. Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdávám. Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho. Minutky bude 7:45 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho. A 7:45 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho a kuvrtačku od stavu. 8 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho a kuvrtačku od stavu. Rozdáváme posledního Stanleyho a kuvrtačku od stavmat stavebniny. Máme posledního Stanleyho a kuvrtačku od stavmat stavebniny, kterou právě teď ho Stanleyho a kuvrtačku od stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtaradaho a kuvrtačku od stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtarada získává stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtarada získává Michal z Ústí, kterou právě teď tramtarada získává Michal z Ústí nebo od Ústí, kterou právě teď tramtarada získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno přejem. Získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno přejeme. Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno přejeme. Z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju.
0: Nebo od Ústí nad Orlicí. Michale Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju, taky.
0: Nad Orlicí, Michale, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju, taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý.
0: Michale, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju, taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: Přejeme.
1: Dobré ráno přeju, taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
1: Dobré ráno přeju, taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: Tak už ráno přeju, taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Tak než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Ne? No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš ty... No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš tyka v práci někde?
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš tyka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže...
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš tyka v práci někde?
1: Jo, teď jsem...
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš tyka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor... Prosím tě, seš tyka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený?
1: Jo.
0: Výbor je. Takže ten hovor je placený?
1: Jo.
0: Výbor je, takže ten hovor je placený?
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal za...
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo. Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo povídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných. Tak psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat. Ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat. Jak má, bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě, že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělá.

0: Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a manželce již přidělal, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: To jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
0: Boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: To je správný, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem, třeba já nevím, většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem, nevím, většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem trampolíny. Většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem trampolíny nebo bazény. Chlapi smontovávají dětem trampolíny nebo bazény, nebo smontovávají dětem trampolíny nebo bazény, nebo dětský domky, něco takový. Trampolíny nebo bazény, nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano. Máme tam...
0: Nebo bazény, nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano, máme tam zahradní domy.
0: Nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano, máme tam zahradní... Máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
1: Zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
2: Pak, že není bohatej, hele.
1: Zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado,
2: pak,
0: že bychom se... No ty vado, že bychom se...
2: Medvěda ve zlatě před barákem.
0: Michale ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi psal šakem. Michale, ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No to něco si vymyslí, to, toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtač. Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
1: Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme. Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať máš hezký pátek, ať si brzo doma. Vrtačka příští.

0: příští trvat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí, ještě jednou moc gratuluje, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí, ještě jednou moc gratuluje, moc hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí, ještě jednou moc gratuluje, moc jí užij, už doma. Vrtačka příští týden dorazí, ještě jednou moc gratuluje, moc jí užij. Užij si víkend a zase příští týden dorazí, ještě jednou moc gratuluje, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozve, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi. Gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi. Tý užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc rádi.
0: Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc rád, děkuju.
2: Hezký den, papa.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám při...
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám při...
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmatsta...
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší Stav... Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Drží. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Bajdem Bráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No.
3: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No a přátelé.
3: Držíme zakázky v pohybu.
0: No a přátelé. Vy kdo jste?
3: Zakázky v pohybu.
0: No a přátelé. Vy kdo jste? Neměli štěstí. No a přátelé. Vy kdo jste neměli štěstí. No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden. No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného. Přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme. Vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme. Neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley.
0: Tí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley, vítej Oasis.
0: Zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley, vítej Oasis.
0: Týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley, vítej Oasis.
0: Pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley, vítej Oasis. S Bohem Stanley, vítej Oasis. Today. Bohem Stanley, vítej Oasis. Today. Vítej Oasis. Today.

0: Nemusíš prochlastat
1: Rock pro všechny.

0: A jejich keď odchádza niekto... Iné kafe a jejich keď odchádza niekto... Iné kafe a jejich keď odchádza niekto 7 okay. minút... Iné kafe a jejich keď odchádza niekto 7 okay. minút... A jejich keď odchádza niekto 7 okay. minút...
1: Před... Hey Marceli, kde...
0: Keď odchádza niekto 7 okay. minút... Před...
1: Hey Marceli, kde
0: si? Odchádza niekto 7 okay. minút... Před...
1: Hey Marceli, kde si?
0: Marcelo... Niekto 7 okay. minút... Před...
1: Hey Marceli, kde si?
0: Marcelo
1: Doráš!
0: 7 okay. minút... Před...
1: Hey Marceli, kde si?
0: Marcelo
1: Doráš! Dělej, Doráš!
0: Před...
1: Hey Marceli, kde si?
0: Marcelo
1: Doráš! Dělej, Doráš! Marceli, kde si? Marcelo Doráš! Dělej, Doráš!
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo Doráš! Dělej, Doráš!
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo Doráš! Dělej, Doráš!
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo!
2: Motokeci
1: Doráš! Dělej, Doráš!
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Doráš!
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Já ti dorazím!
1: Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom?
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a...
2: Keci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova...
2: Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zastá. O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou ne... O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském tím Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 50. designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následnou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osace loni se v bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osace loni na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasety. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felice. Co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Ta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Král. V tomto případě designu. A kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále z velké království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Vátví, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A v případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dítě. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná. Ten by se letos dožil

0: žil 90. a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes.
1: Rock Radio.

0: Mozainu a vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Že je na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Koukat.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci.

0: Zabiju Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
1: Ale, co pak?
0: Zabiju Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
1: Ale, co pak?
0: Přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy.
0: Zabiju, ty vole.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme, kdy bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní prachy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je a dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. A bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré.
1: Na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší.
1: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro Days.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.
1: Bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, ta super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face? Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v Benčku a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? Kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? 4 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? V oblečení v jaký republice? Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? V oblečení

0: Jakým jsme hráli za mladá, tak do Rašplice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do Raš. A že nehrajeme nikde v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do Raš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do Raš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. v jakým jsme hráli za mladá, tak do Raš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá, tak do Raš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25. Vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do Raš na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do Raš na Kačinu. I mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do Raš na Kačinu. Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do Raš na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do Raš na Kačinu.
1: A zadny jsou tady.
0: 25 let, tak do Raš na Kačinu.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro...
0: Do Raš na Kačinu.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal sled... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal sled... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíc... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opice produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevou. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy náš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzace. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte na
1: slevovými kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte
1: kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
1: Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
1: CZ.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spole. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr CZ. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuš výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš pora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen

0: Letenka. Se světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Řekni Letuška.cz. Víc než jen letenka. Řekni třikrát CZ. Víc než jen letenka. Řekni třikrát strč prst skrz než jen letenka. Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
1: Znám lepší.
0: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
1: Znám lepší.
0: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
1: Znám lepší. Skla pro stroje.
0: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
1: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
0: Třikrát strč prst skrz skrz.
1: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
0: Skrz skrz.
1: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalit. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla. Je skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Skla pro stroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skla pro stroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Je CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje. CZ.
1: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje. CZ.
1: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
0: Skla pro stroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla pro stroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: K novému
0: pro stroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: K novému Peugeotu.
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u doma.
1: Skla pro pracovní stroje.
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u
1: domní stroje.
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na tu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákup. U Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrákého. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. V centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
3: Nejvyšší
2: Arkády Pankrác. Domanský CZ.
3: Nejvyšší čas navštívit
2: Domanský CZ.
3: Nejvyšší čas navštívit slušet. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešnky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýrad. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Rammsteini. Rammsteini, Sehnsucht na Rockradio, minutku a... Rammsteini, Sehnsucht na Rockradio, minutku a půl před osmou... Rammsteini, Sehnsucht na Rockradio, minutku a půl před osmou hodinou raní. Rammsteini, Sehnsucht na Rockradio, minutku a půl před osmou hodinou... Rammsteini, Sehnsucht na Rockradio, minutku a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně chceš...
0: Sehnsucht na Rockradio, minutku a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
2: No, aby si řekla...
0: Takový a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
2: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zpráva.
0: Hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
2: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí. A po mně chceš co?
2: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. A po mně chceš co?
2: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava.
2: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava.
2: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
2: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dnes počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Prava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vláho, kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vláho, zabiju gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vláho, zabiju, ty vláho. Já ho dnes...

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začíná. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volby jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny jsou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr té hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí. Budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do ne zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Byli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou. Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letecké firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indické. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenci a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenci s tamními

0: politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost.
1: Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15. Naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni.
2: Ať už prší.

0: až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na ps nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psáře, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Nade 11.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nade 11 se řeší nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nade 11 se řeší.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nade 11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo.
1: Doprava.
0: Nade 11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8.
1: Doprava.
0: Nade 11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na. Nade 11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. Se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor, taky nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor, taky na D7 na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor, taky na D7, tam se řeší, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor, taky na D7 tam se řeší kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. Pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 po kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Tam se boural na 204. kilometru.
1: Hledáte radost.
0: 204. kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeď.
0: Kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové, nebo te radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postavíte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Autovalis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše B nebo Pardubicích.

0: Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska ne...
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám...
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám hře Honza.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám hře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám hře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky po osmí. Ať dneska nemusíte už nic vám hře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky po osmí hodině. Nemusíte už nic vám hře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky po osmí hodině v pátek vám hře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky po osmí hodině v pátek devát.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky po osmí hodině v pátek 9. října.
4: Zuzka.
2: Tři minutky po osmí hodině v pátek 9. října startujeme. Minutky po osmí hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinkou hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden. V pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden. 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda
2: října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já jsem
2: chodíme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já jsem chodím s
2: hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se
2: čnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale
2: týden.
5: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Teda. Já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Teda.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není
5: svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Teda.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás
5: se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Teda.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo.
5: Ale dneska už se těším domů. Teda.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím
5: domů. Teda.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád miluju. Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád miluju tuhle práci. Vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat. Poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil. Nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych
2: sem chodím taky strašně rád miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku
2: rád miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu.
2: Tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle
2: tak,
5: mě nás
2: klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle
2: tak,
5: mě nás přeplácej.
2: I kolego bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle
2: tak,
5: mě nás přeplácej.
2: I kolegům vedle.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle
2: tak,
5: mě nás přeplácej.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Ubrali trošku z toho platu. Podle
2: tak,
5: mě nás přeplácej.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam a to platu, podle
2: tak,
5: mě nás přeplácej.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Tak,
5: nás přeplácej.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Víc i kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Víc než nám. Na druhém rádiu taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Víc než nám. Na druhém rádiu taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Víc než nám. Taky.
5: Tam a těm taky uberou svině.
2: Víc než nám.

0: a těm taky uberou svině.
1: Víc než nám. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní. Víc než nám. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme... Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou... Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý... V dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý výzva pro... Pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý výzva pro pandu a pak se... To se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých. Dáme nějakou muziku v půl devátý výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů. Teda aspoň my. V půl devátý výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů. Teda aspoň my. No a teď pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů. Teda aspoň my. No a teď už si dáme, se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
2: Já jdu na M Square.
1: A rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
2: Já jdu na M Square.
1: Jako... domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
2: Já jdu na M Square. Jako by cvičit.
1: M Square. Teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
2: Já jdu na M Square. Jako by cvičit. M Sko.
1: No a teď už si dáme Bon Jovi.
2: Já jdu na M Square. Jako by cvičit. M Sko.
1: To je nějak...
2: Dáme Bon Jovi. Já jdu na M Squadu, jako by cvičit. Emsko.
1: To je nějaká droga pod jazyk.
2: Já jdu na M Squadu, jako by cvičit. Emsko.
1: To je nějaká droga pod jazyk.
2: Squadu, jako by cvičit. Emsko.
1: To je nějaká droga pod jazyk.
2: Skoro. Si lehneš a ono to... Emsko.
1: To je nějaká droga pod jazyk.
2: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí.
1: To je nějaká droga pod jazyk.
2: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: To je nějaká droga pod jazyk?
2: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, droga pod jazyk?
2: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: A.
2: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
2: Pro nás. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
2: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Takže to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
2: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Takže si jdu nechat.
1: Aha, to existuje.
2: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Takže
1: já
2: si jdu nechat dělat břišáky.
1: Aha, to existuje.
2: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Takže si jdu nechat dělat břišáky a zadek. Pro líní paní je to ideální. Takže si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku. Procvičit.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při...
2: To je ideální. Takže si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku. Procvičit.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při...
2: Nechat dělat břišáky a zadek trošku. Procvičit.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí za...
2: Břišáky a zadek trošku. Procvičit.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí
2: trošku. Procvičit.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle, no, tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle...
2: Takhle potom... to děláte?
1: V posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle...
2: Takhle
1: potom...
2: to děláte?
1: No, že si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle...
2: Takhle
1: potom...
2: to děláte?
1: No, většinou já jsem línej, nebo tak... lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle...
2: Takhle
1: potom...
2: to děláte?
1: No, většinou já jsem línej, nebo cvičí za mě, ale tohle...
2: Takhle
1: potom...
2: to děláte?
1: No, většinou já jsem línej, mě bolej záda.
2: Tohle takhle potom... to děláte?
1: No, většinou já jsem línej, mě bolej záda.
2: Takhle to děláte?
1: No, většinou já jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme. No, většinou já jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi. Většinou já jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi. She don't know me. Mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She don't know me.
3: Rock Radio.
1: No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She don't know me.
3: Rock Radio.
1: She don't know me.
3: Rock Radio.
1: Me.
3: Rock Radio.

slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

0: Mám tady pro tebe speciálně rok děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993 a vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1990. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993. Kolik jí tehdy? Mám tady pro tebe speciálně rok 1993. Kolik jí tehdy bylo? Pro tebe speciálně rok 1993. Kolik jí tehdy bylo?
1: 90.
0: Speciálně rok 1993. Kolik jí tehdy bylo?
1: 93,6.
0: Rok 1993. Kolik jí tehdy bylo?
1: 93,6.
0: 6. 93. Kolik jí tehdy bylo?
1: 93,6.
0: 6. Takže jí tehdy bylo?
1: 93,6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: 93,6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8.
1: 93,6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8.
1: Hodně.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem... Tak bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem... Tak to bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a druhá třída, že jo. Třetí a poslední album Nirvány, že jo. Třetí a poslední album Nirvány In Utero. Třetí a poslední album Nirvány In Utero. Třetí a poslední album Nirvány In Utero. In Utero. Vyšlo album Nirvány In Utero. In Utero. Vyšlo 21. Album Nirvány In Utero. In Utero. Vyšlo 21. září roku In Utero. In Utero. Vyšlo 21. září roku 19. Utero. In Utero. Vyšlo 21. září roku 1993. A pod Utero. In Utero. Vyšlo 21. září roku 1993. Vyšlo 21. září roku 1993. A potom už vyšlo 21. září roku 1993. A potom už 9. října 20. září roku 1993. A potom už 9. října totálně kraku 1993. A potom už 9. října totálně královalo první 93. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku. 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku. 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. Že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. Že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I Hate Myself. Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I Hate Myself and tato třetí deska původně jmenovala. I Hate Myself and I Want to Die deska původně jmenovala. I Hate Myself and I Want to Die. Nenávidně jmenovala. I Hate Myself and I Want to Die. Nenávidím se. I Hate Myself and I Want to Die. Nenávidím se. A chci umřít. I Hate Myself and I Want to Die. Nenávidím se. A chci umřít. And I Want to Die. Nenávidím se. A chci umřít. I Want to Die. Nenávidím se. A chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám...
0: Die. Nenávidím se a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často...
0: Nenávidím se a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často...

0: a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když chci umřít?
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš...
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii?
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na...
1: Pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký...
1: To znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci? Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci? Terapeuti tomu říkají volání. Když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. A děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Něco takové, nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Něco takového.
1: Může být.
0: Terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Něco takového.
1: Může být.
0: Víš, tomu říkají volání o pomoc. Něco takového.
1: Může být.
0: Víš, jestli už ta volání o pomoc. Něco takového.
1: Může být.
0: Víš, jestli už ta něco takového.
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že něco takového.
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že jo?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačit.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo...
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to...
0: Už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo.
1: Naznačoval, že... Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo.
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich.
1: Umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich.
1: A nakonec... Až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělo.
1: Až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. To album byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda by... A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda by to znělo takhle... A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda by to znělo takhle depresivně. To teda dali do dělohy. To album místo teda by to znělo takhle depresivně. Dělohy. To album místo teda by to znělo takhle depresivně. Ale my dneska připátku... To album místo teda by to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady... To album místo teda by to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady... Teda by to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem si řekl, že to bude hodně... Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už.
0: Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čupátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už
0: tady docela jedeme od rána, tak jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už
0: od rána, tak jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už. Prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš.
0: Potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal. Už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dám,
1: ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš. Tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme hutr,
1: že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme hutrs a Johnny B.
1: A ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme hutrs a Johnny B. Tak to
1: mi vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme hutrs a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minut.
1: Vzpomínal.
0: Přátelé, než si dáme hutrs a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minutový zvuk a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minutový zvuk tekoucí vody, vodopád, tak to mám ještě 10minutový zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii. Ještě 10minutový zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii.

0: takže jsem to vej zvuk tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit zvuk tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit v Amazonii, takže se můžete těšit takže se můžete těšit.
1: Tohle nemá cenu.

Portain Ferry na rok. Portain Ferry na rok Radius 2. Portain Ferry na rok Radius 2 roky starou peckou Douf. Portain Ferry na rok Radius 2 roky starou Portain Ferry na rok Radius 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek. Portain Ferry na rok Radius 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po rok Radius 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině. Radius 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině. Starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině. Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině raní. Máme 13 minutek po 8 hodině raní. A připátku je 13 minutek po 8 hodině raní. A připátku je takhle na čase, aby po 8 hodině raní. A připátku je takhle na čase, aby děda v 8 hodině raní. A připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal raní. A připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady a připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe a připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe takhle na čase, aby děda vzpomínal.

0: bejt úžasnej, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký. Bejt úžasnej, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký bejt úžasný. Úžasnej, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký bejt úžasný. My tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký bejt úžasný.
1: Já to řeším už...
0: Už dohromady 18 let, jak je to těžký bejt úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: 18 let, jak je to těžký bejt úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: Let, jak je to těžký bejt úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny? Je to těžký bejt úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7.
1: Už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná 30 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: Skromná. Narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: Skromná holka. V hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: Skromná holka.
1: Skromná nejlepší.
0: Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: Skromná holka.
1: Skromná nejlepší. Přátelé, pokud jsem úžasná. Ale přátelé, ano.
0: Skromná holka.
1: Skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit. Ale přátelé, ano.
0: Skromná holka.
1: Skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete. Skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard a to. Chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard a to 7.11. oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard a to 7.11. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard a to 7.11. hale Datard a to 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře, veselit Datard a to 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře, veselit se 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře, veselit se, budou tam tři kapelky. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře, veselit se, budou tam tři kapelky známý, takže se vás těšit, budeme tam křtít kalendáře, veselit se, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě tam křtít kalendáře, veselit se, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě na co těšit, že veselit se, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890, máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně na co těšit je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat co nejdříve.
0: No a už máme v předprodeji pánský kalendář. No a už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude... A už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. Už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. V předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má. Pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jeden dář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích. Opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video. Pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video. Tak tam můžete mrknout a hodit. Kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video. Tak tam můžete mrknout a hodit. Třeba má na sociálních sítích nějaký propagační video. Tak tam můžete mrknout a hodit. Třeba lajčík nebo komentář. V sítích nějaký propagační video. Tak tam můžete mrknout a hodit. Třeba lajčík nebo komentář. Propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentář. A kromě toho, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentář. A kromě toho už jede předprodej speciálně ve slušný partě.
1: Ano,
0: už jede předprodej speciálně ve slušný partě.
1: Ano, musíte se registrovat.
0: Jede předprodej speciálně ve slušný partě.
1: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chviličku.
0: Speciálně ve slušný partě.
1: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to
0: chviličku.

0: slušný partě.
1: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty...
0: Partě.
1: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou musíte se registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém. Tím pádem registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém. Tím už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém. Tím pádem se musíte registrovat. Jsou, protože se dělal celý nový systém. Tím pádem se musíte registrovat po druhé. Takže dělal celý nový systém. Tím pádem se musíte registrovat po druhé. Takže nemáte zač. Nový systém, tím pádem se musíte registrovat po druhé, takže nemáte zač.
0: Je to tak slušná parta.
1: Registrovat po druhé, takže nemáte zač.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte
1: nás
0: jako přelézt
1: zpátky. Takže nemáte zač.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte
1: nás
0: jako přelézt zpátky.
1: Abyste museli se vrátit.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte
1: nás
0: jako přelézt zpátky.
1: Abyste museli se vrátit po kolenou.
0: Slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte
1: nás
0: jako přelézt zpátky.
1: Abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krvi.
0: Občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty
0: kopny. Tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to
0: jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí. Abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí. Po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy.
1: Od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému. Kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vřínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli...
2: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli
2: doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu
2: pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte, nebude. A to jsou kabáti a nesmrtelní.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
4: Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku.

0: Jako svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pije a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvam. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Lidi pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je malu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideál, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká vama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás, že nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit, vy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně
0: krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion
1: Park Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion
1: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Tak od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let.
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
1: u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort do světelná mappingová show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninová show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbený dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolum a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15 oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.aréně 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.aréna.cz až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.aréna.cz 10. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.aréna.cz.
3: Slyšíte?
2: Fashion Aréně. Více na fashion.aréna.cz.
3: Slyšíte? To je
2: Více na fashion.aréna.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když...
2: Arena.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Arena.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro te? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává no, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Nejste doma.

0: A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Šik. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na i teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako dí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, že to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Najdu tam, co neznám.
1: Mate.
0: Co neznám.
1: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多。买一件漂亮的 T 恤，买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
1: Sinsi he yinhang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
1: he yinhang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
1: han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský ti. Ja. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský ti. Ja se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: To bylo chyt.
2: Bez potisku. Bez potisku CZ.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
2: Bez potisku CZ.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vych!
2: Tisku CZ.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vychytralý!
2: CZ.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vychytralý!
5: Schytrár!
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vychytralý,
5: s chytrártem jsme ušetřili.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vychytralý,
5: s chytrártem jsme ušetřili.
3: Chytrý koupitelku v datártu.
4: Vychytralý,
5: s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytratí.
4: Vychytralý,
5: s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytratí. Úplnej Einstein.
4: Chytralý,
5: s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytratí. Úplnej Einstein.
6: Vneste
5: do s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytratí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních
5: dnů. To jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytratí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů.

Adiós. Je 8 hodin 22 minut, ladíte. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd a rokrát. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd a rokrádio s kapelou. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd a rokrádio s kapelou Steel Panther a song. 22 minut, ladíte rokovej rozjezd a rokrádio s kapelou Steel Panther a songem The Burden. Rokovej rozjezd a rokrádio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. A rokrádio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. S kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký bez Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasný songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasnej, což mi tady of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasnej, což mi tady řešíme už dohromady. Jak je těžký

0: Nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petku i třípat do třídičky jak recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petku i třídit, aby se vrátila ze recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petku i třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petku i třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev.
0: Ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petku i třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo takhle radši dopíjat do petku i třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Kuj třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, ale reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu. Vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte cementu. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Eko.com. Více na smysl. Cítíte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Cítíte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Cena cesta odpadu CZ. Z nabízka odpadu CZ. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 470 již za 370 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, nebo 2008 již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď, pro svůj nový Peugeot 5 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď, pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské, 7 dní Peugeot, právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velot právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domansk.
2: K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Autokumu. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanu skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Když chceš bezpečný
2: auto, kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Když chceš
2: auto, kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
2: až s nabídkou od Domanského.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to
2: od Domanského.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Chceš bezpečně na.

0: Sberbanka. Kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka. Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji,
0: Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za kurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: espresso, krémové latte, osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
0: To je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého...
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten
0: kontrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by...
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální. No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí... ...se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastoj... No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat...
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
1: Že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, neděl... Žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementář.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementář.
2: Radši má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, neděl...

hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejové jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga v sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extra neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě přední. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky. Naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky. Devátého vyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrtého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na 1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podle čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla do tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dělá na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup, podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistry 4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silné mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příštím semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden ale baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeřenému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19. Reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Doprava. Začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Doprava. Na jedničce v 19 hodin. Rock Radio. Doprava. Na jedničce sebou. Rock Radio. Doprava. Na jedničce se bouralo ve směru na Brno na 170. Doprava. Na jedničce se bouralo ve směru na Brno na 171. Doprava. Na jedničce se bouralo ve směru na Brno na 171. kilometru. Na jedničce se bouralo ve směru na Brno na 171. kilometru se sraza dodávka ve směru na Brno na 171. kilometru se sraza dodávka s autem autoru na Brno na 171. kilometru se sraza dodávka s autem auto skončilo na 171. kilometru se sraza dodávka s autem auto skončilo na boku. Ve Valašském kilometru se sraza dodávka s autem auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku.

0: Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. A písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo? Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo? To je rozdíl.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Pojďme na sport, dneska je to těžký. Ono to zase nehraje. Tak teď nevím, co s tím. Slyšíte to?
1: No, že
0: někdo?
1: Nic neslyšíme.
0: My tady nic neslyšíme.
1: Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
1: Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko. Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko. Radio
1: Sport. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze v předehrávce. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze v předehrávce desátého kola. Nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stapí první Slavia na hřišti.

0: Valašském Meziříčí se řeší nehoda na boku. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy, na 7. kilometru se bouralo.
1: Rock BMW.

Vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřel. Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na výstřely z Aurory. Leží, čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polí na kanapy.

0: Nemůžu tě přes... Van Halen, can't stop loving you, nemůžu tě přestat milovat. Van Halen, can't stop loving you, nemůžu tě přestat milovat. Sedm minut. Halen, can't stop loving you, nemůžu tě přestat milovat. Sedm minut po půl devátý. Stop loving you, nemůžu tě přestat milovat. Sedm minut po půl devátý. Nemůžu tě přestat milovat. Sedm minut po půl devátý. Je pátek, tak si to přestat milovat. Sedm minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Milovat sedm minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Sedm minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Je pátek, tak si to pojďme odbít.
1: Výzva pro... Výzva pro pandu.
0: Dneska
1: pandu.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby.
2: A já.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby.
2: A já nemusím nic.
0: A zítra jsou komunální volby.
2: A já nemusím nic. Ne.
0: Jsou komunální volby.
2: A já nemusím nic. Ne, nic. Nemusím nic. Ne, nic.
0: Ty už si prozradila, tíku.
2: Musím nic. Ne, nic.
0: Ty už si prozradila, tíku. Zradila, tíku.
2: Jako... Jsi mi se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíku.
2: Jako... Jsi mi se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Jako... Jsi mi se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Ne. Dělá jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Ne.
0: Dobře.
2: Já nemám jsi... čas, já mám odřený. Řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Ne.
0: Dobře.
2: Já nemám jsi... čas, já mám odřený.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Ne.
0: Dobře.
2: Já nemám jsi... čas, já mám odřený.
0: Dobře.
2: Já nemám jsi... čas, já mám odřený.
0: To hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé,
2: nemám čas, já mám odřený.
0: To hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby.
2: Mám odřený.
0: To hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu. Hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely. Ale posluchače, přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vaš... přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho... Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města, či obby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města, či obce. Dneska ne do té kapely, ale do vašeho vedení města, či obce. Dneska a zítra, tak pokud ne do vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak do vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku stáči obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit, musím, pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit, musím říct, že nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit, musím říct, že ovlivnit, tak jděte volit, musím říct, že lituju, tak jděte volit, musím říct, že lituju spoustu lidí, jděte volit, musím říct, že lituju spoustu lidí ve spoustě, letošních volebních spotů a je to teda brutální bizár. A letošních volebních spotů a je to teda brutální bizár. A mě...

0: každý rok.
1: Brutální, brutální bizar.
0: A mě, každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra brutální bizar.
0: A mě, každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuji, bizar.
0: A mě, každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuji.
0: A mě, každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych.
0: Každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl na.
0: Vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl. To jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, tu některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi půl roku nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala. Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala posluchačka. Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco, Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristova. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři. Říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec. Mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec to docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku. Jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem to šlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem konec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem to tak jako trošku předělal. Podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takový, to bylo trošku stravitelnější, vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takový stravitelnější, vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takovou předvolební, udělal jsem z toho takovou předvolební slibovačku toho, co všechno vás v těch předvolební slibovačku toho, co všechno vás v těch letošních volbách může čekat. Může čekat od těch kandidátů. Tak držíme palce, mějte šťastnou ruku. Od těch kandidátů. Tak držíme palce, mějte šťastnou ruku. Tak držíme palce, mějte šťastnou ruku. Rock Radio. Výzva. Držíme palce, mějte šťastnou ruku. Rock Radio. Výzva pro pandu. Mějte šťastnou ruku. Rock Radio. Výzva pro pandu. Radio. Výzva pro pandu. Výzva pro pandu.

běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Ale městskýho lokálu. Dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Lokálu. Dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten kdo vydáží zlatem chodníky, jsem ten kdo a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten kdo vydáží zlatem chodníky, jsem ten kdo postaví školku, hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten kdo vydáží zlatem chodníky, jsem ten budu solit. Jsem ten kdo vydáží zlatem chodníky, jsem ten kdo postaví školku od spíky, jsem ten co nasadí. Jsem ten kdo vydáží zlatem chodníky, jsem ten kdo postaví školku od spíky, jsem ten co nasadí úředníkům obrat. Postaví školku od spíky, jsem ten co nasadí úředníkům obratě. Jsem ten co díry asfaltuje v kravatě. Jako od spíky, jsem ten co nasadí úředníkům obratě. Jsem ten co díry asfaltuje v kravatě. Jaký mega zlen, co nasadí úředníkům obratě.

0: souvisí, tak přátelé...
1: Podřený auto do psích náušnic.
0: Jo, to s tím hodně souvisí, tak přátelé... Za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz.

autobusy platit. Postavím autobusy platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle ní stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladíc. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle ní stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holk sám každý den 3 obecní byty a vedle ní stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost obecní byty a vedle ní stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most. Dětem do školy.

0: Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je božný tu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Fr.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: A za dny jsou tady.
0: To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: A za dny jsou tady.
0: Poj. Váš farmář František.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem...
0: Farmář František.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobilové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 3 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A neze. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci očky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu má procent. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevou, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz. Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz. Skontoš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
0: Se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
0: Kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat.
0: CZ.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na...
2: Nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% skáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc u konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidlo slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Poskytnutí slevy u obchodníka.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
3: slevy u obchodníka.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
3: díka.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat.

Všechny prachy z heren vyhrajou, až zkrachujou. Nechám jako most, dětem do škol sudy piva, až se radujou. Všechny prachy z heren vyhrajou, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, dětem do škol sudy piva, až se radujou. Všechny prachy z heren vyhrajou, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, se radujou. Všechny prachy z heren vyhrajou, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, či to. Nečekejte na doktora. Všechny prachy z heren vyhrajou, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, či to. Nečekejte na doktora, když s levním hrajou, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, či to. Nečekejte na doktora, když s levním zbytov na trávníku. Nechám zmizet rychlovlaky jako zelní, či to. Nečekejte na doktora, když s levním zbytov na trávníku. Povolím ti parkovat rychlovlaky jako zelní, či to. Nečekejte na doktora, když s levním zbytov na trávníku. Povolím ti parkovat svůj bekáč do historický to. Nečekejte na doktora, když s levním zbytov na trávníku. Povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na doktora, když s levním zbytov na trávníku. Povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na stěhuju mekáč. Budu zbytov na trávníku. Povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na stěhuju mekáč. Budu zdravit každou babičku na trávníku. Povolím ti parkovat svůj bekáč do historického.

0: že budeš kreslit jen ploty. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. U nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. U nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. U nás v Sudopu. Jsme Sudopy a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektova a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratů. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budou vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnostní, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Tant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu.
0: projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějak...
0: CZ.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník...
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělá naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš
1: jiný.
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní,
2: kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce
2: se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plech
2: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a...
1: Jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a... Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o...
0: Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně...
0: Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Kazbet.cz.

0: pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak
0: Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou
0: výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku
0: pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Kde to snad všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumět. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější?
2: Ne.
1: Najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější?
2: Ne, nemusím nic.
1: S titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější?
2: Ne, nemusím nic. Ne.
1: Kde to snad bude srozumitelnější?
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej.
1: To snad bude srozumitelnější?
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto.
2: Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto, du psích.
2: Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto, du psích náušnic.
2: Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto, du psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně...
2: Nic.
3: Já mám sakra odřený auto, du psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí.
3: Já mám sakra odřený auto, du psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: CZ.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do pro... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trend Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graf řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montrendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva i montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Sikorun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich kou. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich kou. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Ní vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám já vám řidičák.
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám já vám řidičák.
0: A také podlah. Siko.cz.
2: Mám já vám řidičák.
3: Tak to
0: podlah. Siko.cz.
2: Mám já vám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezd.
0: Siko.cz.
2: Mám já vám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Ale...
2: Mám já vám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil.
2: Mám já vám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce.
2: Řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce jetý.
3: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
3: Dojezdili jsme.
4: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jak
4: tý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku
4: cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 5. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřkoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Auto nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Auto přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Auto Nord, certifikovaný prodejce Škoda přených, každé druhé mladší dvou let. Auto Nord, certifikovaný prodejce Škoda druhé mladší dvou let. Auto Nord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Auto Nord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Nord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

obci, jsem tu jediný. Volitelný z babičku naší obci, tak mi dej hlas, věz mi jak svýmu obci, jsem tu jediný. Volitelný zvíře, až v obci, tak mi dej hlas, věz mi jak svýmu obci, jsem tu jediný. Volitelný zvíře, až

0: stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodej.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen.
0: Webniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Statement. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat. A e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Top. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rock Radio.
1: www.izomat.cz.
2: Rock Radio.
1: Izomat.cz.

Nemusíš prokládat. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den. Zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den. Musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná.
0: Vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem.
0: Nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho
0: opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní. No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý. Depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Že pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, který byly celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní jsou, takže odříct si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní je opravdu umění. Takže odříct si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já. Dveře, který byly nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já, ale nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já, ale 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já, ale opravdu umění, který umím jenom já, ale jsou i horší věci, že jo? Který umím jenom já, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba jenom já, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná. Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což seš tak.
1: Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což seš taky.
1: Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což seš taky.
1: Což jsem, jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což seš taky.
1: Což jsem taky.
0: Což seš taky.
1: Což jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo?
0: Hele.
1: Což jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo?
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím...
1: Jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo?
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím...
1: Antibiotika, ale tak, že jo?
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bez...
1: Tak, že jo?
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bez barvy... Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bez barvy... Jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bez barvy... Lakem na nechte a budete jak nový. Já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat.
0: Ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě.
0: A lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě. A
0: lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě. A jdeme domů. Mějte se
0: krásně. Lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě. A jdeme domů. Mějte se krásně.
0: A budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáček. Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáček.
0: Přátelé, krásný víkend.
1: Prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáček.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6.
1: Jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáček.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6.
1: Mějte se krásně a páčik slimáček.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase naznač.
1: Páčik slimáček.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. Víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. V pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. V pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. V značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. Teď už Alanis Morissette, Ironic.

0: JT Corp a jejich Butterfly. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou. Pojďme si to. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže na mime miláčkovi jsem si odřel blatník, takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí. A ještě na nasel skapkovi jsem si odřel blatník, takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel skapec kapník, takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel skapecka. Zdravím, tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel skapecka. Zdravím, tak s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel skapecka. Zdravím, taky mám update super.
1: Ano.
0: A ještě na nasel skapecka. Zdravím, taky mám update super. Tady mám. A ještě na nasel skapecka. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super songu. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super songu pro dámské. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super songu pro dámské. Taky mám update super. Tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Update super. Tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic. Jsem mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, songu pro dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic. Jsem pirátka silnic. Dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsustvu. Já ne, neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Muska silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle vybrat. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle vybrat stranu. Nemám sakra. Chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle vybrat stranu. Nemám sakra na protože neumím zaparkovat.

rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou.

0: Světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. 13,90 až do 13. října. Kaufland. 10 až do 13. října. Kaufland.
1: Z kosmetika co má?
0: 13. října. Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Woods, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod etika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žále. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční. Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. A Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. A NGRI pod i sporek žádný keci funkční věci. A NGRI pek žádný keci funkční věci. A NGRI BADý keci funkční věci. A NGRI BR10 funkční věci. A NGRI BR10.cz. A NGRI BR10.cz.
0: Řekni třikrát.
1: BRDS.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst.
1: BRDS.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz
1: skrz.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
1: Skl.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
1: Z.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla pro...
0: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
0: Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zeměděl prostroje, skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje, skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
0: skla prostroje
2: CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
0: skla
2: CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
0: skla prostroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
0: skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje,
0: skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje,
0: skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den.
2: Stroje.
0: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý.
0: Prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a
0: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
2: Pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
2: Stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě
3: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás...
3: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné...
3: Do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybrid...
3: Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné výhodnění na naše hybridní SUV model
3: Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Honda vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV, mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV, mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV.

0: RV, ZRV a HRV a ještě hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV a téměř čtvrt milionu SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV a téměř čtvrt milionu korun. Honda CRV, ZRV a HRV a téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám RV, ZRV a HRV a téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestuje a HRV a téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestuje a téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i út a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Víc vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojaro může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojaro.cz.
1: Těšíme
0: sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Když více na Autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoin.
0: Autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoin.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je...

0: Stále drží. Dnes... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vody. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek lít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Jackpot, lístek ke svobodě. Lístek ke svobodě. Přikák ke svobodě. Přikvodě.
1: Překáží vám. Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.spotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz kontejnerů. www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz

značkové... Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší... Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuře potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za dva celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit. Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékan It, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoce Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kep tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 3 a holba keprník světlý

Místních referendech souběžně s volbami se koná 37 místních referendech souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. Referendech souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích v hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor na případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále paralyzují plán na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále paralyzují obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále paralyzují masivní a násilné protesty o nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří jsou studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy. Zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov, nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování. Se provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace, zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech, zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech, aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání ani učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezident Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donald. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté s zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer sednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa v zemí.

jistě nápad víc než obstojný, s partner z Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou bankovní. Koupí to jistě nápad víc.

0: České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích české fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále bara zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Zápas začíná v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Zápas začíná přesně v semifinále baráže proti silnému Skotsku. Zápas začíná přesně v 19 baráže proti silnému Skotsku. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio.
0: Skotsku. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno. 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od
1: jo, počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačno.
1: Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jih. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. Dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižním večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů západu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 vyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 měříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů.
1: Ať už
0: jinde od 11 do 15 stupňů.
1: Ať už prší, ne
0: 15 do 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání stace. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Každého počasí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na
1: Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na

0: 171. kilometru. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam jedničce se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. V prvním kilometru jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouraly dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonický pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky z Plzeňskou. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. V Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram rok.
0: Kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram Rock Rádia.
0: S Plzeňskou.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Partnersbanka.
1: Samož, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální,
1: když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva.
1: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her.
1: Poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
1: Poradí ty Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
0: Banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Účastce nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznik.
2: Osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj!
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot!
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stá...
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme. Ahoj! Eurojackpot.

0: to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát, furt víš, jako je tam, viď, ten nos. Já jsem jako ready, ten nosánek akorát, furt víš, jako je tam, viď, ten nos.
0: My jsme tady všichni takový lazaři.
1: Nosánek akorát, furt víš, jako je tam, viď, ten nos.
0: My jsme tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka, furt víš, jako je tam, viď, ten nos.
0: My jsme tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě furt víš, jako je tam, viď, ten nos.
0: My jsme tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě tam, viď, ten nos.
0: My jsme tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě pořád, no.
0: Tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě pořád, no.
0: My tady Anabel takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě pořád, no.
0: My tady Anabel, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn, ještě pořád, no.
0: My tady Anabel říkáme ráno, že
1: je tam ten Jirka Korn, ještě pořád, no.
0: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus.
1: Ještě pořád, no.
0: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak my tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak
1: jo.
0: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak
1: jo.
0: Ty se Jirka Korn.
1: No, tak
0: zní jako lábus 2.0, tak
1: jo.
0: Ty se Jirka Korn.
1: No, tak
0: Abus 2.0, tak
1: jo.
0: Ty se Jirka Korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel.
0: 2.0, tak
1: jo.
0: Ty se Jirka Korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. Jo.
0: Ty se Jirka Korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak
0: Jirka Korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme. Tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji na kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výzkum. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogany. Uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam mám, jak bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, určitý věci, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra, nějaký výslogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra,
0: no. Tak to zůstane.
1: Jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra, no.
0: Tak to zůstane už.
1: To snad ne. Tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra, no.
0: Tak to zůstane už.
1: To snad ne. No i když. Ten nostiček, víš, jakože to není z extra, no.
0: Tak to zůstane už.
1: To snad ne. No i když, jakože to není z extra, no.
0: Tak to zůstane už.
1: To snad ne. No i když. Proč ne, že jo?
0: On si
1: snad ne. No i když. Proč ne, že jo?
0: On si zvykne, no.
1: Tak doufám. No i když. Proč ne, že jo?
0: On si zvykne, no.
1: Tak doufám, že to posluchač. Proč ne, že jo?
0: On si zvykne, no.
1: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
0: Ne, že jo? On si zvykne, no.
1: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
0: On si zvykne, no.
1: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
0: Ne, určitě ne.
1: Nosadí.
0: Ne, určitě ne.
1: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend.
0: Ne, určitě ne.
1: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat. Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak... Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít. Jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít. Hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat.
1: Teda budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat, jak ležím.
1: Jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat, jak ležím, tak to snadno.
1: Ne, teda to bude v pondělí znít u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat, jak ležím, tak to snad ne.
1: V pondělí znít u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to hele nevíš, ne, u tebe.
0: Já myslím, že mi budete sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to hele nevíš dneska.
0: To je pravda. Myslím, že mi budete sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to hele nevíš dneska.
0: To je pravda.
1: To oko hele může být.
0: Tak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to hele nevíš dneska.
0: To je pravda. Tak to snad
1: ne. Ne, tak to hele nevíš dneska.
0: To je pravda.
1: To oko hele může být. Ne, tak to hele nevíš dneska.
0: To je pravda.
1: To oko hele může být všude. To hele nevíš dneska.
0: To je pravda.
1: To oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu dneska.
0: To je pravda.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po devátý.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně se po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná sedmat. Lidé v Česku dnes rozhodují taky

0: To oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: To oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám
0: někde. Oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám.
0: Může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej,
1: protože... Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože... Ty jsi nečetla tu kauzu...
1: Zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože... Ty jsi nečetla tu kauzu teďko, jak to... No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože... Ty jsi nečetla tu kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize, to normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co, nečetla tu kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Kauzu teďko, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak. Jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, o čem si povídáte? Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, o čem si povídáte? Televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, o čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tou nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, o čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak, má, víš, jako co děláte, jo. Tak, o čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, děláte, jo. Tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.
1: Mám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak, tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se. Tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. Tak nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. A tady jsou te... Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. A tady jsou Theory of Dead Men. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. A tady jsou Theory of Dead Men. Jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. A tady jsou Theory of Dead Men. Měj se hezky, hezký víkend. A tady jsou Theory of Dead Men. Hezký víkend. A tady jsou Theory of Dead Men. Tady jsou Theory of Dead Men.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjíždíme.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový
0: dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne.
0: Dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po devátý. Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po devátý hodině. Jak seš? Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po devátý hodině. Jak seš na tom? Zjíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po devátý hodině. Jak seš na tom s Rýmou? Páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po devátý hodině. Jak seš na tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma? Dopoledne, máme 5 minut po devátý hodině. Jak seš na tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma? 5 minut po devátý hodině. Jak seš na tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma, jako už je to devátý hodině. Jak seš na tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý? Jak seš na tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Tom s Rýmou, s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. A věcma, jako už je to dobrý?
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend. Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosá
2: úplně. Aha. Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nos.
2: Myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát
2: ještě
1: furt, víš,
2: trošičku, jak... trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát. Ještě furt, víš, jako
2: vejď,
1: je tam,
2: no,

mraky. Letadlo stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, ní čtyři muži. S padáky stoupá nad mraky, ní čtyři muži. S padáky nad mraky.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dob. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

jeden z nich, skok poslední z poslední. Vešla skok poslední z poslední. Vešla smrtka poslední z poslední. Vešla smrtka dál bez pozvání z poslední.

ještě že tak, a strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hnedce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpůl. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpůl. Majo, že tak, aspoň měl

Radio. Rock radio.

0: Takže kdyby se nestal ten osudný moment v roce 1980,
1: Vyšla deska Season in the Abyss od Slayer.
0: To je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc nebere. Spí, to je bez dis,

0: kuze, ale prostě celkově mě ta deska moc se nebere, spíše, ale prostě celkově mě ta deska moc se nebere, spíš opravdu South of Heaven,
1: Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park.
2: Paní ředitelko, můžu na chvíličku?
3: Jíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
4: Tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Výběr a
2: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte, zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Více informací na regbity.cz.

0: Regbity, záruka kvality.
1: Informací na regbity.cz.
0: Regbity, záruka kvality.
1: Regbity.cz.
0: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Tlačím,
3: ale moc to nejde.
2: Tlačím, ale moc to nejde. Nastlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je...
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
5: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře po vzduchotechnika.cz.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku, Váš další příběh čeká v Ázii.
7: Aktuální zpráva: hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí her se v České republice

9 hodin. 9 hodin 21 minut. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube dnes. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a 1 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a v tento den by narozeniny oslavil. Dneska máme 9. října a v tento den by narozeniny oslavil John Lennon. 9. října a v tento den by narozeniny oslavil John Lennon. A v tento den by narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se tento den by narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940. Narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940. To znamená, oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940. To znamená, že by John Lennon narodil se v roce 1940. To znamená, že by mu dnes bylo generální, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou, a McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou a jsou ze stejné generace. Takže jsou ze stejné generace.

0: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo
0: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
0: Účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na miliona.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit...
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co by...
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli...
2: Na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli měře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionů, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Stali milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste s losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Přemýšlíte o nové koupelně?
2: Plný tiket a jste ve hře.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: A jste ve hře.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyň cent na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz a také podlah Siko.cz podlah Siko.cz Siko.cz
5: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Divákem. A staň se sou... A staň se souča... A staň se součástí příběhu. Navštěv... A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu.

0: Navštiv místo plné emocí a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realitace. Another world. Jiná realita.cz. Another world. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz. CZ.
1: Hledáte spolehlivý vůz? Hledáte spolehlivý vůz, kterým... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka...
1: Perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených...
1: stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý...
2: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má gar...
2: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a zjistí...
2: Vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte...
2: Nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte...
2: Nabídka vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který... Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který... Vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení původ a získáte k němu záruku a skvělý... Skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít...
1: Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i...
1: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné...
1: Servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu...
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka...
2: Využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme... Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme... Jste připraveni...

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory v penzi?
0: Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo je... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše...
1: Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď.
1: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Jenom spí.
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Na...
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš růstový fond patří k
2: vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Právě teď.
1: Převeďte ho k NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
1: Převeďte ho k NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
1: Získejte odměnu k NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
1: Získejte odměnu 3000 korun za...
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
1: Získejte odměnu 3000 korun za převod...
2: Fond patří ke špičce na trhu.
1: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
2: Více na...
1: Špičce na trhu.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
1: Více na NNC.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
1: Více na NN.cz.
2: Za převod pouze v říjnu.
1: Více na NN.cz.
2: NN. Na vás.
1: Od pouze v říjnu.
2: Více na NN.cz.
1: NN. Na vás záleží.
2: Více na NN.cz.
1: NN. Na vás záleží.
2: NN. Na vás záleží.
3: Rock Radio.
1: Na vás záleží.
3: Rock Radio.
1: Záleží.

i nábyt. Viesku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím...
0: Rock Radio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor.
0: Rock Radio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio.

když ten svět, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval a pálil, i když ten svět

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvoru. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tu nás spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy Ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Desk. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Desk. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů podcast Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere z Petka měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou, rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. V 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se Linkin Park, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 8. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny roku. Se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny roku. 18. narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně. Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom už jsme informovali. Slavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom jsme informovali v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom jsme informovali Lupeny, můžete ještě ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom jsme informovali Lupeny, můžete Datart. To všechno víte, o tom jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. To všechno víte, o tom jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. O tom jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 Lupeny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu potom za 900. Teď aktuálně za cenu 890 korun, v listopadu potom za 990. Teď aktuálně za cenu 890 korun, v listopadu potom za 990. Za cenu 890 korun, v listopadu potom za 990. A co je 290 korun, v listopadu potom za 990. A co je důležitý, v listopadu potom za 990. A co je důležitý, tak už potom za 990. A co je důležitý, tak už kromě 90. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia. Důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kapel. Kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten z toho Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou, tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou, i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou populací, rokovej kalendář. Ten s tou mužskou populací, zástupci kalendář. Ten s tou mužskou populací, zástupci rok. Ten s tou mužskou populací, zástupci rokových muzikantů. Mužskou populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků. Populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků. A zástupci rokových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat pokud rokových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat pokud kantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Pokud jste členy slušné party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2000. Pokud jste členy slušné party, tak si můžete

0: slušný rokový kalendář v slušný party, tak si můžete slušný rokový kalendář pro rok 2027, tak si můžete slušný rokový kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože můžete slušný rokový kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože slušný rokový kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme pro rok 2027 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned 27 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 19. Protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. My ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje. Pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje. Prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, křtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, že potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, že třeba už nebude 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, že třeba už nebude, protože půjde do prodeje, ale může se stát, že třeba už nebude, protože to množství je, ale může se stát, že třeba už nebude, protože to množství je samozřejmě omezený. Že třeba už nebude, protože to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete třeba už nebude, protože to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete mít slušný bude, protože to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete mít slušný kalendář, protože to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete mít slušný kalendář, to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete mít slušný kalendář s mužskou populací, chcete mít slušný kalendář s mužskou populací doma, stejně tak jako třeba ten loňský, slušný kalendář s mužskou populací doma, stejně tak jako třeba ten loňský, tak se do slušný s mužskou populací doma, stejně tak jako třeba ten loňský, tak se do slušný party zaregistrujte populací doma, stejně tak jako třeba ten loňský, tak se do slušný party zaregistrujte a máte možnost doma, stejně tak jako třeba ten loňský, tak se do slušný party zaregistrujte a máte možnost si to tam tímhletím způsobem pojistit.
1: Padají vám vlasy. Vraťte
0: tímhletím způsobem pojistit.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brát úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. On pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat.
1: Dávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, který se...
1: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, který se budou...
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, který se budou...
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, který se budou dít mnohy. Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem dřív, a to už teď. Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem dřív. Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend, takže akce, které se budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený a budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli kam mnohem dřív, a to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit mnohem dřív, a to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit, pokud se chcete bavit, no a pak si dáme, jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit, pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku, Aleš Brychta, abyste věděli, kam můžete vyrazit, pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další

0: muziku Aleš Brychta, můžete vyrazit, pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku Aleš Brychta, Gamma Ray nebo Jimmy bavit, no a pak si dáme další muziku Aleš Brychta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě. Si dáme další muziku Aleš Brychta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Další muziku Aleš Brychta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny.
1: Tak děti, zítra je tak.
0: Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Co nás čeká ještě do 10. hodiny.
1: Tak děti, zítra je taky den. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběrná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specialitka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sou vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sou Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavit speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: www.lavite.cz. Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Máte dlažbu plnou
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Máte dlažbu plnou spár.
0: www.lavite.cz.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých
0: www.lavite.cz.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné
0: CZ.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu. Prosnadmátová dlažba Best Prila má minimum spár spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tlužba Best Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší to. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat ve vebninách Izomat. Izomat.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Od Izomat.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Izomat.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komín. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny, kouřovody a komplet. Komín musí mít pořádnej.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zatímco všichni.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Zatímco všichni ještě.
0: Pivoda.cz.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě maka.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
1: Vilty ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
1: Vilty víme, že bez tebe se prostě ne...
0: Ty už tvrdě makáš.
1: Vilty víme, že bez tebe se...
0: Vilty
1: víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí. Tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci
1: od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
1: Vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
1: Aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
3: Dobrý den, jmenuji
1: Hilti.
2: Protože profíci vědí.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří P...
2: Protože profíci vědí.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří P...
2: Profíci vědí.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
4: Právě teď jsme pro vás...
3: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné...
3: Pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění...
3: Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní...
3: Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní... SUV. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Zvýhodné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Až hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Až téměř modely Honda CRV, ZRV a HRV. Až téměř 250 000 korun. Přijďte si Honda CRV, ZRV a HRV. Až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přes AHRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní. Přijďte k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojaro může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojaro sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš
4: úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně
4: na zároveň. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně.
4: Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
4: Jarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když

Tak tohle byly... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 37. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na Rock...

0: jist.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Skoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankou, je to jistě nápad víc.

Kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

0: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: Život v pohybu.
0: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje ventilátory, krmové ventilátory. Ani ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů.
0: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
0: Krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
0: Tak,

0: ten pravej tah. V podunkách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Máte na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Máte .seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den?
0: CZ. OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi.
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusí.
0: Pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Život je...
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Život je...
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Život je rok.
1: www. Stěhovat.
0: Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
1: Život je rok.
0: www. Stěhování krbec.cz.
1: Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Život je rok.
1: www. Stěhování krbec.cz.
0: Kompletní.
1: Život je rok.
0: www. Stěhování krbec.cz.
1: Kompletní stěhovací a vyklízecí.
0: Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Profi voda, s tou se nemusí
0: a vyklízecí služby.
2: Profi voda, s tou se nemusí
0: služby.

0: Sberbanka. Neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Všeco.
0: Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci,
0: poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu
0: banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Amram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 24,90. Lidl. To se vyplatí. 90. Lidl. To se vyplatí.
2: Finální výprodej.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: To se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi v stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Berte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodej i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory.
2: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Sportissimo. Život v pohybu.

Takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Se vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Kulturní střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Kulturním domě barikádníků se spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Kulturním domě barikádníků se vyrazit třeba na Harley. Kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rokkátýho. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save Punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SP. 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pražským Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude ta kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici. God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofest. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu. Taky v modrý vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada tu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i sem do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová.

0: Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Jinde nenajdete. Ventilátory.cz Nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Ventilátory.cz
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: CZ
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladě.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
1: s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
1: AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provede v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provede dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních oné pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun a pro děti už od 100 od 249 korun a pro děti už od 199 korun víc pro každý 49 korun a pro děti už od 199 korun víc pro každý den a 59 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Rock.
2: Kik. Víc než si myslíte.
3: Rock.
2: Víc než si myslíte.
3: Rock Radio.
2: Víte.
3: Rock Radio.
1: Rock Radio.
3: Rock Radio.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je...
3: Rock Radio.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivní...
3: Radio.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivní...
1: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce z...
1: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
1: Co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze

Rokový dopoledne s Kamilou. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Když už patr,
1: pořit zpět ze stínů.
0: Když už patr,
1: na na na, zpět ze stínů.
0: Když už patr,
1: na na,
0: když už patr.

0: Ale, co pak? Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bo...
0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá po...
0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí...
0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí...
0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
0: Co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentníci. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Bez ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčkové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezd. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Skonto nábytek. Ruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Skonto
2: nábytek. Už nemusí.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Skonto nábytek.
1: Už poruchy.
2: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si už...
3: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na...
3: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou... Až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou má... Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte... Nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v... Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shop jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každé a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla po 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Přijďte si do Benu.

0: Bytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu
0: u obchodníka?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplácet.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte
2: více. Lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3.
2: Prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku netku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradí v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahradních lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. CZ. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafinu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno radíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz chce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
3: Ať už
1: kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
3: Ať už jste hobík nebo
1: co potřebuje. Zafido.eshop.cz
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.eshop.cz
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou
1: .eshop.cz
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupí na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu jeho výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz
3: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz Part.
3: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
3: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
3: Sada vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
4: Sada zimních kol.
1: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužka
1: e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.
1: CZ Partner pro vaši zahradu.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let.
1: Pro vaši zahradu.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Sada zimních kol zdarma?

0: prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai, kolo zdarma, prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai, nyní už prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai, nyní už od 590 záruka na 5 let. Nissan Qashqai, nyní už od 599. Nissan Qashqai, nyní už od 599 000 korun včetně. Nissan Qashqai, nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Nissan Qashqai, nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, 9 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěchá. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. CZ.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šest naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% změn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Více na rb.cz. Více na rb.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Roko. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokovýradio.cz. Se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Rádio.

0: Výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí tři výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy 80 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovatů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série. Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bezbodové. V devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku se o další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelá rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude hrát výher bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Ku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovice. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladnec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu českém derby se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví. Rock Radio. Třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví. Rock Radio. Utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví. Rock Radio. Počasí. V českém derby s Mladou Boleslaví. Rock Radio. Počasí. Mladou Boleslaví. Rock Radio. Počasí.
1: Tak pojďme ještě na počasí.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak pojďme ještě na počasí.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost.
2: Počasí.
1: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska. Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska. Tak pojďme ještě na počasí, proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně. Pojďme ještě na počasí, proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš bez dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš bez, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by ne přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia, ach, takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. Celsia a na Moravě mezi 12 až 16.
3: Ať už prší,
2: je mezi 12 až 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce,
2: ti až 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok

0: Hezké dopoledne. Rádio.
1: Zprávy.
0: Hezké dopoledne přeje David.
1: Zprávy.
0: Hezké dopoledne přeje David Račák.
1: Zprávy.
0: Hezké dopoledne přeje David Račák.
1: Zprávy.
0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních ref. S komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních referent. 20 plebiscitů se týká se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby tu uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektrárn uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obcistů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvat výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny. Obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvat většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. K různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Vám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův příklad k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování pobytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny. Výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 207 ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 207 jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 207 80 kandidátů favorita. Členové výboru

0: můžete diktovat ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Dího počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění. Z Plzně.
0: Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění. Z Plzně, ulice Karlova. Z dopravy tady mám pro vás upozornění. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší. Z dopravy tady mám pro vás upozornění. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka. Pro vás upozornění. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Tak počítejte s omezením. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Tak počítejte s omezením a ještě srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malá tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v čest provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonickým a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický. Počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladnicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladního konický, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta auty, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta autobusu, tam se řeší na nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, se řeší na nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením. Nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a tak nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tom. Tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Hledejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Hledejte a taky se zdržením v tomhle úseku.
2: Hledáte radost z jízdy?
0: Zdržením v tomhle úseku.
2: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovaly. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.

0: MV Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopo. Rock Radio. Rockový dopo. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo.
1: Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po
1: dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po desátý hodině Kamil Drába
1: s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po desátý hodině Kamil Drábám přeje. Máme něco málo po desátý hodině Kamil Drábám přeje hezký pátek devát. Máme něco málo po desátý hodině Kamil Drábám přeje hezký pátek devát. Máme něco málo po desátý hodině Kamil Drábám přeje hezký pátek 9. října a něco málo po desátý hodině Kamil Drábám přeje hezký pátek 9. října a hodině Kamil Drábám přeje hezký pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné Drábám přeje hezký pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písní října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písní kapely a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písní kapely Škvor, která se jmenuje v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. V červnu budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer mě Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete mít. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se po 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Včera měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia, podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem, tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o této písni a o Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o této písni a o tomhle klipu a samozřejmě se a budeme si s ním povídat právě o této písni a o tomhle klipu a samozřejmě si povídat právě o této písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme o této písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co a o tom

tomhle klipu a samozřejmě si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se v tomhle klipu a samozřejmě si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se a samozřejmě si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco nového, si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco nového dozvědět, i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco nového dozvědět, o skladbě máte na co těšit a pokud se chcete něco nového dozvědět o skladbě nebo konkrétně o novém albu a pokud se chcete něco nového dozvědět o skladbě nebo konkrétně o novém albu, který vychází něco nového dozvědět o skladbě nebo konkrétně o novém albu, který vychází 14. nového dozvědět o skladbě nebo konkrétně o novém albu, který vychází 14. října o skladbě nebo konkrétně o novém albu, který vychází 14. října, tak určitě nebo konkrétně o novém albu, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. O novém albu, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Boy a na začátek Franta Sahula. Začátek Franta Sahula. Sahula.

Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Radio. Rockový dopoledne. Rock. Rock. Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock. Rock. Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock. Rock. Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin. Zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě se to dá, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě se to dá vyřešit převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě se to dá vyřešit rovnou v mobilu. Přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě se to dá vyřešit rovnou v mobilu, podobně jako běžný Bitcoin uložit. Prostě se to dá vyřešit rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. Prostě se to dá vyřešit rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce to dá vyřešit rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce akci, díky který podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete být běžný bankovnictví. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete bitství. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet, si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet u Partners Bank prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet u Partners Banky a zadáte darmo. Když si totiž založíte účet u Partners Banky a zadáte kód BTC500, když si totiž založíte účet u Partners Banky a zadáte kód BTC500, totiž založíte účet u Partners Banky a zadáte kód BTC500, účet u Partners Banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoin. Kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální částka na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete tohle minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet, můžete koupit, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet bez toho, aniž byste můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup tohleto celý vlastně vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup museli vlastně vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners banky zadat kód vlastní finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners banky zadat kód finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners banky zadat kód BTC. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky zadat kód BTC500 a mrknout jak aplikaci Partners banky zadat kód BTC500 a mrknout jak to funguje, protože Partners banky zadat kód BTC500 a mrknout jak to funguje, protože zadat kód BTC500 a mrknout jak to funguje, protože kód BTC500 a mrknout jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin BTC500 a mrknout jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky a mrknout jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky

0: Tak tohle byli Aerosmith, který jsme... a skladba Dream On. Máme 10 hodin.
1: Takže žádný zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení.

0: banky, je to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne?
1: No a teď zase se pojďme vrátit k muzice. Dáme si Scorpions, Metallicu a taky Komunál. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavitkého. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín.

0: a Prosecca osobně vybraných ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a Prosecca osobně vybraných a Praze. Největší výběr italských vín a Prosecca osobně vybraných přímo z italských vinařství. Větší výběr italských vín a Prosecca osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a Prosecca osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první tví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii.
1: Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm.

0: vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a vce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilit techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Kde s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou stáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Máme přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Mám jen 10 vteřin na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Mám jen 10 vteřin na to u nás zvyklí. ProTerm.cz. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. ProTerm.cz. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? ProTerm.cz. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? První nápověda. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? První nápověda je v noci. Díky. Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? První nápověda je v noci. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví. A děláš. Jdeme na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
0: Jdeme na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
0: Je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
1: Čas. Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes.
0: Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozicí.
0: Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600.
0: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka příč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka cz.
2: Tak co jí koupím?
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: Práci na letišti tečka cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky.
3: Nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alexi.
2: Dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegry.
2: A tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegry.
2: Se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už
3: neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
3: to vyřešíme zážitkem od Alegrie.

0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem
1: od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
1: Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večer.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v Supersport od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v Supersportu.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. House running.
0: Jízdu v Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na jízdu v Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii v Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Skontorky
1: hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Skontorábyte.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Skontorábyte.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Skonto nabité.
0: Už ne.
1: CZ.
3: Skonto nabité.
0: Už ne.
3: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
3: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jedno. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Pořiďte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí zí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% skáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. U obchodníka.
4: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme lidí. Proto vyrábím.

0: vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Je to probiotický jogurtový nápoj, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Fran.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. František.
1: Pohon všech. Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X. Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a z nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pohma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze běhec prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšná ruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva.
1: Akce na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se
1: na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her
1: CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice ne. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní.
2: Účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může.
2: Mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj. Eurojackpot na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj.

0: Eurojackpot nám stále...
1: ...vzniknout závislost.
0: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměři... Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Jackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Se nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. To šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Jít na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Ký za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Pot. Lístek ke svobodě. Rotek ke svobodě.

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novin. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Z referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One z další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Two. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Má Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem. Třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

vašem hlasu záleží. Na vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Vašem hlasu záleží.

0: Ne, protože já jsem vám v úvodu hodiny říkal, na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že kapela ještě zůstaneme, protože já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že kapela Škvor, protože já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že kapela Škvor zvala do světa třetí single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání.
1: Poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte posluchači, až jí uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost, až jí uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený video. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený video. Už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. A i o něm streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. A i o něm si zachýlí na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip a i o něm si za chvíli budeme snad povídat, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip a i o něm si za chvíli budeme snad povídat, je k ní natočený videoklip a i o něm si za chvíli budeme snad povídat, dovytočit

0: číslo a klip. A i o něm si za chvíli budeme snad povídat. Dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám snad povídat. Dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit. Točit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit. S Martinem spojit.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny, na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
3: Chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy.

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Pší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž na MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: A užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim.
0: Si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a...
0: Tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý... Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět fej... Podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Ne do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme 4 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak do nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž v sakře, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž v sakře, že jo. Oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž v sakře, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: Zatím
1: sled, tak doraž na kačinu.
2: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci... Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci... Od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
3: Tati.
2: Hilti. Protože profíci vědí.
3: Tati. A promění se...
2: Protože profíci vědí.
3: Tati.
2: Profíci vědí.
3: Tati. A promění...

0: vytříděná petlahe v...
1: Jedi.
0: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným... Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem. Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
0: A promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem. Vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
0: A v novou sukínku. Petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
0: A v novou sukínku.
2: Promění.
0: V novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
0: A v novou sukínku.
2: Promění.
0: S mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
0: A v novou sukínku.
2: Promění.
0: A v parap džusíkem.
2: Promění.
0: A v novou sukínku.
2: Promění.
0: A.
2: Promění.
0: A v novou sukínku.
2: Promění.
0: A v paraplíčko.
2: Promění. Promění.
0: A v paraplíčko.
2: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
2: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
0: A v baťůžek.
2: Ano.
0: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
0: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou...
0: Pro pastelky.
2: I v obal.
0: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obal.
0: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlah.
0: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlah
0: výmůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlah může vzniknout.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlah může vzniknout mnoho užitků.
2: Se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlah může vzniknout mnoho užitků.
2: Proměnit.
1: Z vytříděných petlah může vzniknout mnoho užitečných věcí. Vytříděných petlah může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty, může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
1: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
1: Mnoho věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A
2: běž už
1: více na
0: vytřídit. Tatí a
2: běž už
1: více na cesta odpadu CZ.
0: Jít. Tatí a
2: běž už
1: více na cesta odpadu CZ.
0: Tatí a
2: běž už
1: více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem hor...
0: A
2: běž už
1: více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila.
1: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská.
4: Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každé do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení s kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělý. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu, balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte goranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám.

Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu Komunál a déšť na... Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. 10:30. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. 10:37. A na domácí scéně. Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. 10:37. A na domácí scéně. Komunál a déšť nad scénou. 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme. Ještě nad scénou. 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já jsem mám. Scénou. 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já jsem mám v půl hodiny 37 minut. A na domácí scéně ještě zůstaneme.

0: Mountain Gorilla Coffee. Pijte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushmaster gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No.
0: I na www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím.
0: www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím.
0: CZ.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V aut.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes...
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
2: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou... V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou... Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let. Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt?
3: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím.
3: Prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny.
2: Fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v...
2: No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva.
4: V pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se
4: na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
4: od Prahy. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
4: Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerství
5: her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
5: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
5: účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
5: mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj.
6: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Eurojackpot nám.
6: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Eurojackpot nám.
6: Hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám.
6: Vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3... Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete ne... Pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být...

0: miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Se být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Přemýšlíte o nové kole?
0: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Lístek ke svobodě.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Ke svobodě.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kole. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kole nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si ko nebo na vyšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si ko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si ko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen si ko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodejen si ko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafit, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáže. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva dáš také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko run a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení síť sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Také podlah. Siko.cz.
2: Rok.
1: Siko.cz.
2: Rok.
1: CZ.
2: Rok. Rádio.
3: Tak přátelé.
2: Rok. Rádio. Rok. Rádio.
3: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že...
2: Rok.
3: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se...
2: Rádio.
3: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem... Že se...

0: pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě. Martine na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Kamile.
0: Čau, co ty děláš, Kvor, aktuálně po... Probíráte album nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?

0: No, vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
1: Ano, ano.
0: No, koncert v O2 Univerzum, že jo?
1: Ano, ano.
0: No,
1: to bylo z toho důvodu vlastně...
0: Univerzum, že jo?
1: Ano, ano.
0: No,
1: to bylo z toho důvodu vlastně, že... ano, ano.
0: No,
1: to bylo z toho důvodu vlastně, že... chápu, že... ano.
0: No,
1: to bylo z toho důvodu vlastně, že... chápu.
0: No,
1: to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bylo důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bylo už, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bylo už, chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bylo už jako takovou tradici, my jsme to, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, lidi to bralo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal,
0: Pojďme na píseň Tajný přání, která...
1: Tanouškovské síly. Tak.
0: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera...
1: Tak.
0: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodin...
1: Tak.
0: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny. Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás na Rock Rádiu na svých platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit, si taky v premiéře poslechnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo premiéře poslechnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou písnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou rádiu? Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš? Nebo máš nějakou

0: jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit? Jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit? Nebo jaký skladby, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit? Nebo jaký skladby, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit? Nebo jaký skladby ty preferuješ v rámci posluchačům bude nejvíc líbit? Nebo jaký skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor bude nejvíc líbit? Nebo jaký skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Nebo jaký skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Jaký skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Preferuješ v rámci kapely Škvor? Škvor.
1: Takže samozřejmě prostě tajný jakoby osobní subjektivní názor.

0: názor, takže samozřejmě prostě tajný přání, je prostě jiný názor, takže samozřejmě prostě tajný přání, je prostě takže samozřejmě prostě tajný přání, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, takže samozřejmě prostě tajný přání, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, která, samozřejmě prostě tajný přání, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, která si myslím, že bude prostě tajný přání, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, která si myslím, že bude fungovat a přání, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, která si myslím, že bude fungovat a necháme se, je prostě hitovka, která si myslím, že bude, která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit, která si myslím, že bude, která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí,
0: že bude, která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí píseň,
0: která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí píseň,
0: fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip plánujete dělat
0: a necháme se překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip plánujete dělat klipy
0: překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip plánujete dělat klipy ke každý písni. Třetí píseň, třetí videoklip plánujete dělat klipy ke každý písni nebo třetí videoklip plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům. Klip plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům. Kolik jich ještě budete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům. Kolik jich ještě bude? Ke každý písni nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude? Ke každý písni nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No.
1: Nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No hele,
1: dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No hele, vlastně si myslím, že...
1: Kolik jich ještě bude?
0: No hele, vlastně si myslím, že... Vlastně si myslím...
1: Bude.
0: No hele, vlastně si myslím, že už jich moc ne. No hele, vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám. No hele, vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden. Vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden. Vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden.
1: Mm.
0: Myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden. Mm. A moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden. Mm. Ale možná vydám ještě třeba taky jeden. Mm. Ale dělat ještě třeba taky jeden. Mm. Ale dělat vlastně videoklip jeden.
1: Hmm.
0: Ale dělat vlastně videoklipy ke všem.
1: Hmm.
0: Ale dělat vlastně videoklipy ke, ale dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to. Ale dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc. Dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc. Co vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Takže písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Takže to nedává moc smysl. Takže si myslím, že už toho moc zastává moc smysl. Takže si myslím, že už toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba
0: tak. Už toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový.
0: Toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jako.
0: Asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jako že. Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jako že, aby to. Kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jako že, aby to na YouTube nekový ty lyric videa, nebo takový věci jako že, aby to na YouTube nebylo jenom jako že je tam fotka a píseň. Videa nebo takový věci jako že, aby to na YouTube nebylo jenom jako že je tam fotka a píseň. Což to je jedno, jako že aby to na YouTube nebylo jenom jako že je tam fotka a píseň. Což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat, aby to na YouTube nebylo jenom jako, že je tam fotka a píseň. Což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat, na YouTube nebylo jenom jako, že je tam fotka a

0: Píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, že je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, se objevuje had, píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, se objevuje had, ten je tvůj, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, se objevuje had, ten je tvojí sbírky, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, se objevuje had, ten je tvojí sbírky, já jsem se chtěl zeptat na to v klipu, se objevuje had, ten je tvojí sbírky.
1: Ano.
0: To v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
1: Ano.
0: Ten je... Se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
1: Ano.
0: Had, ten je z tvojí sbírky?
1: Ano. Ten je z mojí sbírky.
0: Z tvojí sbírky?
1: Ano. Ten je z mojí sbírky.
0: Ty máš bohatou sbírku.
1: Ano. Ten je z mojí sbírky.
0: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů.
1: Ten je z mojí sbírky.
0: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
1: Ne z mojí sbírky.
0: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
1: Ale tak já se vlastně...
0: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
1: Ale tak já se vlastně chovatelství...
0: Sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
1: Ale tak já se vlastně chovatelství...
0: Těch potvorů různých.
1: Ale tak já se vlastně chovatelství... Ale tak já se vlastně chovatelství... Věnuju de facto celý život a speciálně vlastně chovatelství
0: Je to možný někde vidět třeba
1: kolekci všech možných různých vpadů.
0: A je to možný někde vidět
1: třeba různých vpadů.
0: A je to možný někde vidět třeba ukazuješ to někde nebo máš nějak. A je to možný někde vidět třeba ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba. Je to možný někde vidět třeba ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na vidět třeba ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba ránku nebo třeba na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje souku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost. Fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá má záležitost.
1: Je to moje
0: dívat třeba, nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
1: Je to moje soukromá záležitost.
0: Nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
1: Je to moje soukromá záležitost, nicméně
0: ryze tvoje soukromá záležitost.
1: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku
0: má záležitost.
1: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat. Soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page. Záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropy doma.
0: Mhm.
1: Posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropy doma.
0: Mm-hmm.
1: A na page, která se jmenuje Tropy doma.
0: Mm-hmm.
1: A tam občas

0: dostávám page, která se jmenuje Tropy doma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dostávám nějaký, která se jmenuje Tropy doma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dostávám nějaký fotky nebo nějaký Tropy doma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dostávám nějaký fotky nebo nějaký
1: mm-hmm.
0: A tam občas dostávám nějaký fotky nebo nějaký a tam občas dostávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jako občas dostávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby s mým chovatelem nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z mým chovatelského života nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z mým chovatelského života fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z mým chovatelského života příspěvky, jakoby z mým chovatelského života.
1: A poslední otázka.
0: Jakoby z mým chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem.
0: Z mým chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem.
0: Chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem. Prej ti. Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem. Prej ti přivodil během natáčení. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapka, která je spojená s tímhle klipem. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný s tímhle klipem. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Klipem. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Nečekaný překvapení. Překvapení.
0: Tak to úplně. Tak to úplně teďko. Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš. To. Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, to já se přiznám. Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, to já se přiznám.
1: No prej.
0: Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, to já se přiznám.
1: No prej tam něco.
0: Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, to já se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo
0: teďko nevím, na co narážíš, to já se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco tak.
0: Co narážíš, to já se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto. No tak
1: asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto. No tak
1: pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto. No tak
1: jako něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto. No tak jak mi potom režisér
1: nechtěl. Co se stalo.
0: Jo, tohleto. No tak jak mi potom režisér nechtěl podat ruku. Tohleto. No tak jak mi potom režisér nechtěl podat ruku. Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku. Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku. Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku. No, tak když jsem manipuluje, nechtěl podat ruku. No, tak když jsem manipuluje, se ruku. No, tak když se manipuluje, se nemám jako mazlíčky, to znamená, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou ruky, to znamená, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou na, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, zvyklí úplně na nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, takže samozřejmě, když je na nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, takže samozřejmě nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, takže samozřejmě, když potom to zvíře nějakou běžnou nějakou denní manipulaci, takže samozřejmě, když potom to zvíře nějakou denní manipulaci, takže samozřejmě, když potom

0: zákoně, když potom to zvíře je v nějakým takovým jako stresu, tak prostě hold se tom to zvíře je v nějakým takovým jako stresu, tak prostě hold se tak chová, no. Zvíře je v nějakým takovým jako stresu, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, hák jako stresu, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, hák mi posel, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, hák mi posel ruku, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, hák mi posel ruku, se tak chová, no. Takže prostě ano, hák mi posel ruku.
1: Dobře, Martin.
0: Ano, takže prostě ano, hák mi posel ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju.
0: Ano, hák mi posel ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor.
0: Posel ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej. Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my se... Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit škvor. Já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit škvor a tajný přání. Měj se za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit škvor a tajný přání. Měj se a díky. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit škvor a tajný přání. Měj se a díky. Ahoj. A my si jdeme pustit škvor a tajný přání. Měj se a díky. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Pustit škvor a tajný přání. Měj se a díky. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. A tajný přání. Měj se a díky. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový přání. Měj se a díky. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový a díky. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drahým. Ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drahým.
0: Všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drahým. Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drahým. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drahým. Rock Radio. I dopoledne s Kamilem Drahým. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drahým. Rock Radio. Drahým. Rock Radio. Rock Radio.

Rádio, rádio. Rock, rock rádio, rádio. Rock rádio, rádio. Rádio.

0: 50. Tékané ovoc Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj Růz nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý leže ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,99,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až 20 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland. Knovák za 13,90 až do 13. října Kaufland. 90 až do 13. října Kaufland.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy.
0: Až do 13. října Kaufland.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy.
0: Do října Kaufland.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského
0: Kaufland.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Fashion Arena.
1: Nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let.
1: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
1: Domanský.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Dopet. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz Skona ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz
3: Skona
2: Aréně. Více na fashion.arena.cz
3: Skona
2: více na fashion.arena.cz
3: Skonto nabité
2: .arena.cz
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat a
2: CZ
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každé v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábyt konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodník z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 2000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii.
0: Slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta.
0: Obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette vína se slevou čerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette vína se slevou 40. To se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní vše od Gillette včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Nás se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 30%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. I v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Když chceš.
1: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Když chceš bez.
1: Teta Drogerie CZ.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin.
1: CZ.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je.

0: nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodá. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Ty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty do... Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běch, sousedé. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty dobreme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, v Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Z Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kaufland.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značko.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší...
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší...
0: Všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Na... Dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snekit, Cabanos Favorite. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snekit, Cabanos Favorite, Classic, které potěší celou rodinu. Například Snekit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuře potěší celou rodinu. Například Snekit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuřecí za dvou rodinu. Například Snekit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuřecí za 24,90. Příklad Snekit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané Kit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuřecí za 24,90.

Partnersbanka. Nejvyšší čas poradí Partnersbanka. Partnersbanka. Nejvyšší čas navštívit slušný roka. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Všechny. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. To, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. A nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. A www. Rokový rádio. CZ. Rokový rádio. CZ. Rokový rádio. CZ.

nepoškozuje ekonomiku letošní a příští rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně,

0: pršet by už nemělo. Teploty v Čechách mezi... Bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 srážek, takže pršet by už nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupňů by už nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celzia a na Moravě mezi... Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celzia a na Moravě mezi 12 až 16. Čechách mezi 9 až 13 stupni Celzia a na Moravě mezi 12 až 16. 9 až 13 stupni Celzia a na Moravě mezi 12 až 16. 13 stupni Celzia a na Moravě mezi 12 až 16. Stupni Celzia a na Moravě mezi 12 až 16. A na Moravě mezi 12 až 16.
1: Ať už prší, nebo paří
0: 12 až 16.
1: Ať už prší, nebo paří slunce
0: 16.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokra do každého počasí. Rok rádio. Doprava. Jeho počasí. Rok rádio. Doprava. Rok rádio. Doprava.
0: Pojďme do Kolína.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Pojďme do Kolína.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulic.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčár.
1: Doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních auta. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních auta. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a v Českých Budějovicích. Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a v Českých Budějovicích. Si dejte těch aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím a v Českých Budějovicích si dejte takové průjezd, počítejte s tím a v Českých Budějovicích si dejte tentokrát s tím a v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše v Budějovicích. Si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řešíte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v pro Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.

0: Hezké dopoledne přeje
1: David Račák.
0: První výhledy na letošní zimu.
1: Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma.
0: Podle ekonomiky pro letošní a příští rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepo

0: Hledáte
1: tří, tak tam taky počítejte s omezením.
0: Hledáte radost,
1: tak tam taky počítejte s omezením.
0: Hledáte radost
1: s omezením.
0: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW a... Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se po BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. BMW.

CZ. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet. Až nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Skočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Alice Cooper a Poison. Poison.

Partnersbanka. Když neví mamka, poradí ty Partnersbanka. Když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.

0: oběd.
1: Startujeme elektrický oběd.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11.
0: Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině kam...
0: Oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám... Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste spě s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma. Vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což na home officeu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty, anebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu nemáte tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten... Což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit. Jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit. Z jak ideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit. Z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí opty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit. Z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. K tomu, abyste si ten den mohli zlepšit. Z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. A tu si ten den mohli zlepšit. Z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. A tu možno mohli zlepšit. Z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. A tu z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšu třeba svojí oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail obec teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail obec@rokovi.cz na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail obec@rokoviradio.cz buď do zpráv. A nebo případně na e-mail obec@rokoviradio.cz. A nebo případně na e-mail obec@rokoviradio.cz. Já jsem připraven. Nebo případně na e-mail obec@rokoviradio.cz.

nějakou tu případnou chybku náladu a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio Rož. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme to s Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme to s Alisem Cooperem. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme to s Alisem Cooperem a teď už pojďme na vaše elektrický oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme to s Alisem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Oběd na Rock Radio Rož. Jeli jsme to s Alisem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše. Jeli jsme to s Alisem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěli to s Alisem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěl bych tě Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys pojďme na vaše přání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím za vaše přání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrání. Jirka píše. Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou. Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou. Chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku. Požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku. Zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já optika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně trochu vyže. Tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou má zase o něco lepší náladu a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku, co se o něco lepší náladu a já si případně trochu vyžehlím

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne na Rock Radio. Ozzy Osbourne na Rock Radio v elektrickém obědě. Ozzy Osbourne na Rock Radio v elektrickém obědě na Ozzy Osbourne na Rock Radio v elektrickém obědě na přání Radky. Ozzy Osbourne na Rock Radio v elektrickém obědě na přání Radky a další přání. Ozzy Osbourne na Rock Radio v elektrickém obědě na přání Radky a další přání je od na Rock Radio v elektrickém obědě na přání Radky a další přání je od elektrickém obědě na přání Radky a další přání je od na přání Radky a další přání je od vlastní Radky a další přání je od Vlastíka, který a další přání je od Vlastíka, který napsal, že je od Vlastíka, který napsal, že by chtěl od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny. Který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny. Že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi. Chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. A Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí. Hrát. Hele, moh a schutí. Moh a schutí.

0: Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezdiny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, bočkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 hodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 296,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 299 zrnková káva krema. Kilo za 299,90 až do 13. krema. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. 99,90 až do 13. října. Kaufland. Za 9,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede.
1: 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl.
1: Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl pro... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bys... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Radu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: Zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. No. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. U nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
4: Fika.
3: Více na KBCZ.
4: Finální výpro... Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej znač... Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 Kč právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290. Vyberte si boty na...

0: sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách či boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti...
0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice.
1: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic.
1: Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde inice? Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě na den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnost.
2: Proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha.
2: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete
2: pravidly pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic
2: alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic
2: omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Skok napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Svou na práci na letišti.cz. Už na letišti.cz.
0: Už nemusíte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc z konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku pravidla poskytnutí 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy z každých 10 tisíc nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 tisíc nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka
3: vezmi svůj osud do vlastních
0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka
3: vezmi svůj osud do vlastních rukou
0: zapytutí slevy u obchodníka
3: vezmi svůj osud do vlastních rukou
0: obchodníka
3: vezmi svůj osud do vlastních rukou zapoj se do soutěže s Allegro Smart vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart/soutěž. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart/listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart/soutěž. V pravidlech na Allegro.cz

0: /smart/soutěž. Na allegro.cz/smart/soutěž. /smart/soutěž. /soutěž.
1: Xandria Symphonic Metal. Xandria Symphonic Metalová krása. Xandria Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandria Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zajímavá. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zajímavá. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zajímavá show. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zajímavá show. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria Seven Spark Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria Sahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabcí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský dny. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
2: No to, že seš mladej pro...
1: 15. říjen. Pražský distrikt.
2: No to, že seš mladej projektant smok...
1: Pražský distrikt.
2: No to, že seš mladej projekt...
1: Distrikt.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás tě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás všude musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás všude kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnost
2: právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Aha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Rock. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ale
0: jo. Elektrický oběd.
1: Ale co pak?
0: Píska. Elektrický oběd.
1: Ale co pak?
0: Pískají.
1: Ale co pak?
0: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je
1: co pak?
0: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy.

0: Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: budoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8 Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
1: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka.
0: Hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Dokáže závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co by...
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhrali...
2: na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve Sportce 10...
3: Co byste dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: On?
4: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Staňte plní tyk.
4: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
4: Staňte plní tiket a jste ve hře.
3: 10 zaručených milionářů.
4: Staňte plní tiket a jste ve hře.
3: Milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Tati.
3: Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Tati, to bylo chytrý koup.
3: Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu
3: chytrou ve hře.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
6: Tímo by chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: A
6: trálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby se snachytřil, chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby se snachytřil jako já, jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, šili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké.
5: Chytrárt.
6: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo ne...
6: Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí.
6: Tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je
6: ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Datárt.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový
7: Dart.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: Co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen. Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Day.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až o... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma.

Na ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Na. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz. Rok Citroen.cz.

tady přání, který zní takto, a i Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrický oběda zahrát. Tady přání, který zní takto, a i Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrický oběda zahrát pro kolegu Koudyho. Zní takto, a i Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrický oběda zahrát pro kolegu Koudyho a Helgu. Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrický oběda zahrát pro kolegu Koudyho a Helgu. Diket dnešního elektrický oběda zahrát pro kolegu Koudyho a Helgu. Diket tikn od elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho a Helgu. Diket tikn od Ramu Koudyho a Helgu. Diket tikn od Ramsteinu, bude to od kolegu z dílny a Helgu. Diket tikn od Ramsteinu, bude to od kolegu z Diket tikn od Ramsteinu, bude to od kolegu z dílny, díky moc. Tak ten od Ramsteinu, bude to od kolegu z dílny, díky moc. Tak to je přání, který Ramsteinu, bude to od kolegu z dílny, díky moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi, je to od kolegu z dílny, díky moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi, z dílny, díky moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi, je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi, je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla. To je přání, který je za námi a před námi, je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla Rozárku. Pro mě a pro všechny hezký den. Soňa z Roudnice.

Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde... Poslouchejte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto, a i Kamile rád bych nechal do dnešního dní, samozřejmě, a mám

0: z nás.
1: Elektrický oběd.
0: Ty na ty bolavý z nás.
1: Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

Halloween. Halloween na Rock Rádiu. Halloween na Rock Rádiu. Halloween na Rock Rádiu. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte. Halloween na Rock Rádiu. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd. Halloween na Rock Rádiu. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika po rádiu. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí. Píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 40 a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokra. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám to 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám to při praxi všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám to při praxích lépe utíká. Rádia a pro nás na dílnu. Ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Pro nás na dílnu. Ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Při praxích lépe utíká. Děkujeme. Lépe utíká. Děkujeme. Děkujeme.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za...
0: Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. 99,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A má... Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů ka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 4,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá kropak nám.
1: To se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá kropak nám. To
1: platí.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník malý.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník malíř. Topenář.
2: Podá střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník malíř. Topenář.
2: Podá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník malíř. Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno.
2: Pak nám to praví.
3: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí radit.
2: Praví.
3: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno.
2: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět do.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity. Jeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity. Záruka k opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: Na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: Byty.cz.
5: Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
6: Šéfe, zloty.
7: Šéfe, zas to netlačí.

0: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na...
0: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéf ho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchu.
1: Že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledny.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by
0: šlo. A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory. Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduch online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduch.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fič.
1: To by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: KF.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: KFC ti zase nabízí
0: fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laser
2: ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Zí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších
2: cen.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen. Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC. Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový
2: teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový
2: s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: A získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz. Podmínky na vyhrajskafc.cz. AC na vyhrajskafc.cz.
4: ACDC Metallica
2: C.cz.
4: ACDC Metallica
2: C.cz.

0: Další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Zeppelin legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Symphony legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Symphony legends live forever. Symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Symphony legends live forever. A speciální pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27 Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 7 Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupit. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupit. Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Slyšíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Slyšíte?
0: To... Ticketportál a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam
0: Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchá zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Jste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to? A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internet. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Že to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrný dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Seznam. Najdu tam, co neznám. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má?
1: Tam, co neznám.
2: Angry Birds, kosmetika,
1: znám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pod

0: Vašek, žádný keci, funkční věci. A N, G, R, I, B, A, R, D, S, I, keci, funkční věci. A N, G, R, I, B, A, R, D, S, či věci. A N, G, R, I, B, A, R, D, S, tečka, C, Z. A N, G, R, I, B, A, R, D, S, tečka, C, Z. R-I-B-A-R-D-S-T-C-Z.
1: Řekni třikrát strč.
0: B-A-R-D-S-T-C-Z.
1: Řekni třikrát strč prst skrz.
0: A-R-D-S-T-C-Z.
1: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
0: T-C-Z.
1: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
0: C-Z.
1: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla.
1: Řekni třikrát strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Třikrát strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
1: Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
1: Skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ. Lepší.

0: připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V dnes zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V až téměř čtvrtmilionové SUV modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V až téměř čtvrtmilionu modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V až téměř čtvrtmilionu korun. Přijďte z CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrtmilionu korun. Přijďte RV a HR-V až téměř čtvrtmilionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že až téměř čtvrtmilionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že téměř čtvrtmilionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Těšíme na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě da je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechci ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Apo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Char v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Char ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce a... A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových. Proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvát.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvát.cz. Asfalt prostě v krvi. www.charvát.cz. Prostě v krvi. www.charvát.cz. www.charvát.cz. Rock Radio. CZ.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Pracovní stroje.
2: 每件漂亮的T恤条，每件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。你可不？您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný
2: čínský.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez pod. Kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Dobrý den.
3: Bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád...
3: Bez potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
3: Potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do auto...
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda a... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě
4: dnes jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro
4: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás
4: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
4: do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
4: Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní
4: Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V Z.

vůně pod i sporek, žádný kec. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný kec, si funkčí Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný kec, si funkčí věci. An. Lousy vůně pod i sporek, žádný kec, si funkčí věci. An. Gr. I. Pod i sporek, žádný kec, si funkčí věci. An. Gr.

O kterou si napsal Standa. Další vzkaz je, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, si napsal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. Je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A píše o kurtizánu od UDG. A píše holky od UDG. A píše holky, tahle je pro vás. A píše holky, tahle je pro vás, díky. A píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát. Píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát. Holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Tak jdeme si dát kurtizánu. Jdeme si dát kurtizánu. Kurtizánu.

Posloucháte elektrické oběd. Posloucháte elektrické oběd na rok. Posloucháte elektrické oběd na Rock Rádiu páteční. Posloucháte elektrické oběd na Rock Rádiu. Posloucháte elektrické oběd na Rock Rádiu páteční, poslední v tomto týdnu. Posloucháte elektrické oběd na Rock Rádiu páteční, poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle. Posloucháte elektrické oběd na Rock Rádiu páteční, poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A na Rock Rádiu páteční, poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A zazněla páteční, poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A zazněla nám Patti Smith. Poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A zazněla nám Patti Smith, o kterou samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Podle vašich chutí a přání. A zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz. A zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz. Zazněla nám Patti Smith.

Elektrický Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: Letuška C 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letušny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro
0: korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik
0: budu letenek?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
2: Budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu
2: Plus... prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků...
2: Prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádka benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomůže, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: to potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Připrav Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu
1: eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od české u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.
3: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro
3: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner.
3: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jděte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: CZ, partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu. Zahradu.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Dá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekej.
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: Probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeoťák.
1: Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeoťákem u teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
2: Autosalon. Čekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopec. Jezděte.
3: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služte.
3: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které
3: se Peugeoťákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Víc u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Kolony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Když uvidí služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Když uvidíte Albert, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný,
3: snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
2: na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Te Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Porazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Vepřová Krkovice B.
3: Levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás.
3: Vepřová Krkovice bez kosti.
2: Levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Vepřová Krkovice bez kosti.
3: Kilo za
2: sedejte.
3: Tento týden u nás.
2: Vepřová Krkovice bez kosti.
3: Kilo
2: za tento týden u nás.
3: Vepřová Krkovice bez kosti.
2: Kilo za 7
3: u nás.
2: Vepřová Krkovice bez kosti.
3: Kilo
2: za 74,90.
3: Vepřová Krkovice bez kosti.
2: Kilo
3: za 74,90.
2: A řepkový olej.
3: Krkovice bez kosti.
2: Kilo
3: za 74,90.
2: A řepkový olej Gustona litr.
3: Kilo
2: za 74,90.
3: A řepkový olej Gustona litr s apkou
2: 74,90.
3: A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 24,90.
2: A řepkový olej Gustona litr.

0: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New York.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku.
0: Můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami.
0: Hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky U. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkou, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v Aku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 803. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun.

0: s apkou pouze za 25,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.50. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Nejvyšší 30.9.
1: Nejvyšší čas navštívit slutý. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do ránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online. Měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z. Uřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z. Utratili loni a v první skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z. Utratili loni a v první polovině letošního roku. Dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé na a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2000 více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012 jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012 lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace, která přichází 1997 až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela 12, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím tím dlouho dominovala. No a české svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí se tím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové finále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší po světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. V úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. V Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Hodin. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jaký bude
2: rádio počasí?
1: Tak jaký bude zítra počasí?
2: Počasí.
1: Tak jaký bude zítra počasí?
2: Počasí.
1: Tak jaký bude zítra počasí? Tak jaký bude zítra počasí?
3: Velká proměnlivá oblačnost.
1: Tak jaký bude zítra počasí?
3: Velká proměnlivá.
1: Tak jaký bude zítra počasí?

0: Velká proměnlivá oblačnost na většině území. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximum. Zítra počasí. Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky. Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teploty. Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 střehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia. Maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia. Denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia. 11 až 15 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Až 15 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Stupně Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ruší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava jeho počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Neplachovice.
1: Rock Radio doprava.
0: Neplachovice na Opavsku.
1: Rock Radio doprava.
0: Neplachovice na Opavsku. Tam je
1: radio doprava.
0: Neplachovice na Opavsku. Tam je
1: doprava.
0: Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici hlavní. Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici hlavní. Je tam nehoda. Tam je hlášená nehoda v ulici hlavní. Je tam nehoda. Hlášená nehoda v ulici hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší. Nehoda v ulici hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a sam hlavní je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Také listy, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, jděte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, tak pokračujte ním a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, tak pokračujte ním a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě. Projíždějte opatrně. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v něj. Jinak se to zdá bejt. V pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. V pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. Pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. Spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu.
1: Hledáte radost
0: a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu.
1: Hledáte radost z jízdy.
0: Šťastnou cestu.
1: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW.
0: Cestu.
1: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte.

0: přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vše BMW. Rock V. Rock Radio. Rock Radio. Rockové. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě...
0: Rock Radio, rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul...
0: Rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul...
0: Foras.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si... Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout. Párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout. Skáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat. Říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věc. Bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat. Mám nějaký věci, kámoš přijede volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít, chci zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě, nějaký věci, kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě, a říkám jasně, dlužíš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě, a říkám jasně, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě, a říkám jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě, a říkám jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu ty vzít zase naopak za mě, a říkám jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád za mě, a říkám jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal, a jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal, a Dan odpočím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal, a Dan odpočívá, no víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal, a Dan odpočívá, no a já jsem tady. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal, a Dan odpočívá, no a já jsem tady za něj při. A Dan odpočívá, no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Odpočívá, no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzení nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já neme, důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj, a já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj, a my pojďme na můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj, a my pojďme na Thin Lizzy Trautpustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj, a my pojďme na Thin Lizzy Trautenberky, a na začátek tady máme Dana, odpočívej, relaxuj, a my pojďme na Thin Lizzy Trautenberky, a na začátek tady mám pro vás Odpočívej, relaxuj, a my pojďme na Thin Lizzy Trautenberky, a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. A my pojďme na Thin Lizzy Trautenberky, a na začátek

tady mám pro vás Black Crowes. Tin Lizzy, Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Tak tady mám pro vás Black Crowes. Black Crowes.

0: Zprávy.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Dokonce.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Dokonce letošního roku. Hezké poledne přeje David Račák. Dokonce letošního roku skončí podle mě. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíc. Letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských. Skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Ta dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případ řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze. Lidé by si proto měli platnost

narozeniny Rokrádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu v hale D. 18. narozeniny Rokrádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu. 18. narozeniny Rokrádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně. Rokrádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně. O to nic. Běhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně. O to nic. Lupeny jsou Moravě 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně. O to nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když to padou v hale Datart ve Zlíně. O to nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď u Datart ve Zlíně. O to nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než... O to nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než... Nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než... V září jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než v... když teď už o něco dražší než v září, takže v říjnu si je můžete než v září, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v září, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu září, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte, a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo lespsa, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákte vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lák, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo jejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na slušné kalendář. Informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář. Se nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář na ten pánský, který měl. Respektive takový lákadlo je na slušný kalendář na ten pánský, který měl loni premiéru. Slušný kalendář na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokud, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. Sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No, sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce čl podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný partie, to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak konce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn 9. už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn 9. protože 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje, protože 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje, 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že pokřtěn 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že pokřtěn 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že ho bude do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už je, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že

0: pak už nebudete mít možnost. Může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky přípoupy. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste. Členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party, tak se může možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, registrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin rokrádia bude kalendář pokřtěn. Pomáhá posilovat vlasové kořínky. Alpecin. Alpecin. Doping. Kořínky. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro perfektní technický stav.

0: široká nabídka prověřených
1: stav.
0: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý
0: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný
0: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu vaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete
1: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i
1: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i
1: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování,
1: který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování. Výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autor. Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner program na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis Ohrad,
2: autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis Ohrad a výběh,
2: partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku
2: programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku
2: v Praze a Příbrami.
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze
2: Příbrami.
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí. Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor.
3: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor.
3: Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích.
3: Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb.
3: Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří.
3: Hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na... Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno... Zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc stavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc zvědaví. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc zvědaví. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc zvědaví. A v tom jsme my Suri. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom... Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, Surikaty, opravdu tobě ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, Surikaty, opravdu dobré. Tak, být zvědavý. A v tom jsme my, Surikaty, opravdu dobré. Tak, zvědavý. A v tom jsme my, Surikaty, opravdu dobré. Tak,
3: zoopark.
4: A v tom jsme my, Surikaty, opravdu dobré.
3: Zoopark Zelčín.
4: Surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
4: dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
4: Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Vlčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Izomaci a hodně blízko u zvířat. Izomat stavebniny. Blízko u zvířat. Izomat stavebniny. Staví.

Iron Maiden na rok... Iron Maiden na rok... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt. Na... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt. Na jednu... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt. Na jednu a... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt. Na jednu a mám tady pro vás informace. Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt. Na jednu a mám tady pro vás informace. Rádiu, něco málo po čtvrt. Na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich. Řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tento víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tento kraš mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě, že 18. narozeniny

Okáse presory vzduchotechnika.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to technika.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to nerezové komíny.cz. Komín musí mít pořádnej

0: široký svět.
1: A chceš stihnout termíny, Izomat stavební, stihnout termíny, Izomat stavebniny.
0: Široký sortiment, vyškol...
1: Termíny, Izomat stavebniny.
0: Široký sortiment, vyškolený pers...
1: Izomat stavebniny.
0: Široký sortiment, vyškolený personál.
1: Stavebniny.
0: Široký sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Široký sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. TV personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. PVV. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz. Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz. Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz.
2: Co je?
0: www.izomat.cz.
2: Co je?
0: www.izomat.cz.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul. Ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si
3: no. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnik. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnik. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náhradní pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náhradní vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí mít
4: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí mít pořádný
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí mít pořádný tam.

komínové systémy. OKSE komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSE to, nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSE to, nerezové komíny pro firmy, sortiment pro komínové systémy. OKSE to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete pro komínové systémy. OKSE to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze systémy. OKSE to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze studiumy i domácnosti. Najdete nás v Praze studůkách nebo na ok.seto.cz.

0: Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.mountaingorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: www.bushman.cz.
1: Oknem fouká střecha pada.
0: Bushman.cz.
1: Oknem fouká střecha pada. Oknem fouká střecha pada. Kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha pada. Kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Oknem fouká střecha pada, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
1: Fouká střecha pada, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
3: Podlaha.
1: Střecha pada, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne.
1: Kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí
1: to praví.
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Zedník,
2: malíř,
3: topenář.
2: Podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytu.
3: Na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Konstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mami.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to.
4: Kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne.
5: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál.
5: Až. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí
5: na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnost. Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně. Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete.
6: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 6
6: pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600
6: alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Práci na letišti.cz. Letišti.cz. Znabíčka.cz.
7: Znabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Znabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Znabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Znabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Dá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy

0: Ten pravej tah. OK.seto.cz. OK Seto. Ten pravej tah. Profi voda. Seto.cz. OK Seto. Ten pravej tah. Profi voda. OK Seto. Ten pravej tah. Profi voda.
1: Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Jsem vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Jsem horský na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila
1: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila s
1: zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila s Ugandy.
1: Šálek.cz.
2: Jsem horská gorila s Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jak neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila.
3: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila. Jsem horská gorila.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Horská gorila.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorila. Kranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountainovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodej a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i Lám.

0: svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Jste si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již zase. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. 7 dní 5008 skladové vozy již za 735 000. 7 skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď již za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 735 000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezd.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezd.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem
0: právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Věm u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Rok.
3: Snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Rok.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Rok. Radio.
2: I.cz.

0: Tým Rock Rádia, slušný rocker. Tři ostrý český skupiny, Tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Tři ostrý český skupiny, Tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Český skupiny, Tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava s Tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava s kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. A oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. Kvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu. Jdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Data. Art vezlíte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. V listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini
0: Rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřábovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být
1: na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdej a
1: CZ.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet a beton taky. Ferobet, krásná dlažba a pevná zeď taky. Ferobet, krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet, krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet, krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Beď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

ale my na sebe. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudu. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný. My na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořád rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořádný rokovej mej. Radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český svět. To žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rokrádkovej mejdan. Tři ostrý český skupiny.

0: musí bohužel zrušit. Což se kabátům nikdy nestalo, strašně je to mrzí. A já to chápu, protože takovýhle kabátům nikdy nestalo, strašně je to mrzí.
1: Jak oni opravdu dbali na to, aby tu karanténu dodržovali, aby se nestalo nic.

0: to, co právě na to, aby tu karanténu dodržovali, aby se nestalo nic to, co právě se teď aktuálně děje. Karanténu dodržovali, aby se nestalo nic to, co právě se teď aktuálně dodržovali, aby se nestalo nic to, co právě se teď aktuálně děje. A že nestalo nic to, co právě se teď aktuálně děje. A že ani nic to, co právě se teď aktuálně děje. A že ani právě se teď aktuálně děje. A že ani fanklub se teď aktuálně děje. A že ani fanklub neděje. A že ani fanklub nedali jim a že ani fanklub nedali jim možnost, aby se s nima mohli, že ani fanklub nedali jim možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal to tam fanklub nedali jim možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal fanklub nedali jim možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal to tam osobně, říkal hele, nedali jim možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal to tam osobně, říkal hele, my se s váma prostě možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal to tam osobně, říkal hele, my se s váma prostě nemůžeme vidět, nemůžeme s nima mohli vyfotit. Říkal to tam osobně, říkal hele, my se s váma prostě nemůžeme vidět, nemůžeme se fotit a tak dál. Říkal to tam osobně, říkal hele, my se s váma prostě nemůžeme vidět, nemůžeme se fotit a tak dál. Zrušili už, říkal hele, my se s váma prostě nemůžeme vidět, nemůžeme se fotit a tak dál. Zrušili už i veškerý autogram, prostě nemůžeme vidět, nemůžeme se fotit a tak dál. Zrušili už i veškerý autogramiády, který dřív nemůžeme se fotit a tak dál. Zrušili už i veškerý autogramiády, který dřív byly a tak dál. Zrušili už i veškerý autogramiády, který dřív byly zrušili už i veškerý autogramiády, který dřív byly standardní při turné kabátu, kdy veškerý autogramiády, který dřív byly standardní při turné kabátu, kdy třeba přijeli do standardní při turné kabátu, kdy třeba přijeli do obchoďáku a vy jste měli možnost se tam při turné kabátu, kdy třeba přijeli do obchoďáku, a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a kabátu, kdy třeba přijeli do obchoďáku, a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a přijeli do obchoďáku, a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a podepsat se a tak obchoďáku, a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a podepsat se a tak dál. Takže opravdu, a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a podepsat se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, se tam s nima fotit a podepsat se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor a fotit a podepsat se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor, ale podepsat se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor, ale bohužel i tak se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže bali, dávali si pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec si pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, každý pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, bohužel i tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, každopádně věřím, že se to tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, každopádně věřím, že se to povede. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce. Dopadne, každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce roku a že si kabát budete. Každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce roku a že si kabát budete moct užít i vy. Se to povede dát dohromady do konce roku a že si kabát budete moct užít i vy. Že si kabát budete moct užít i vy z Brna okolí. No a my si pojďme dát za chvíli. Budete moct užít i vy z Brna okolí. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Užít i vy z Brna okolí. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Vy z Brna okolí. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Dáme si Traktor 5 okolí. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Dáme si Traktor 5x. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Dáme si Traktor 5x5. A bude taky pojďme dát za chvíli Guns N' Roses. Dáme si Traktor 5x5. A bude taky Mike Oldfield. Guns N' Roses. Dáme si Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield. Sedáme si Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte.
0: Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu.
0: 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu, vaše

Čert na... Čert na... Čert na koze jel a... Čert na koze jel... Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu. Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu ve 12 hodin. Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která... Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... Jel a kabát na Rock Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... Kabát na Rock Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... Rock Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... aktuální 12 hodin a 35 minut píseň, která není s aktuálním playlistu. 5 minut píseň, která není s aktuálním playlistu. Koncertní, která není s aktuálním playlistu. Koncertů a turné kapely s aktuálním playlistu. Koncertů a turné kapely Kabát, který s aktuálním playlistu. Koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel aktuálním playlistu. Koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel playlistu. Koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout. Koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. A turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. Včera kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. Včera Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. Včera a bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. Včera a zítra. A mělo proběhnout v rámci Brna včera a zítra a nestalo se tak a nestane se tak, protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí být. Nestalo se tak a nestane se tak, protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty nestane se tak, protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit. Tak protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit. Což se Kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit. Oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit. Což se Kabátům nikdy nestalo, strašně, že tyto dva koncerty

0: místo je 860.
1: A bude taky Mike Oldfield.
0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Field.
0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profim. Díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profim. Týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropol. Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už...
0: Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nek. Zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days.
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: Smi Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny.
1: A kecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny.
3: A Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny.
3: Až 8 let záruka.
4: A ten Happy Days jsou tu.
3: S nimi extra ceny.
4: Až 8 let záruka.
3: A zimní pneu.
4: Jsou tu.
3: S nimi extra ceny,
4: až 8 let záruka
3: a zimní pneu k vozu zdarma.
4: S nimi extra ceny,
3: až 8 let záruka
4: a zimní pneu k vozu zdarma.
3: Jen do
4: ceny,
3: až 8 let záruka
4: a zimní pneu k vozu zdarma.
3: Jen do cia
4: 8 let záruka
3: a zimní pneu k vozu zdarma.
4: Jen do cia 20. října.
3: Záruka
4: a zimní pneu k vozu zdarma.
3: Jen do cia 20. října.
4: Tak mrkni pneu k vozu zdarma.
3: Jen do 23. října.
4: Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Zdarma.
4: Jen do 23. října.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Jen do 23. října.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: 30. října.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Neváhejte, nakupte
3: na Citroen.cz.
5: Neváhejte, nakupujte na
3: Citroen.cz.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Hejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když je potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když je potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když je potřebujete. Letuška.cz letenek, podpora a pomoc, když je potřebujete. Letuška.cz podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz váš a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz váš průvodce svět, když ji potřebujete. Letuška.cz váš průvodce světem. Lekujete. Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz víc než jen váš průvodce světem. Letuška.cz víc než jen letenka. Průvodce světem. Letuška.cz víc než jen letenka. Letuška.cz víc než jen letenka. Letuška.cz víc než jen letenka.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Proč kempu? www.bezkempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože
1: www.bezkempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: Kempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Beauty day.
2: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Beauty days vlastný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Beauty days v
3: metro. To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Beauty Days v Metropoli z Ličín.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Beauty Days v Metropoli z Ličín.
2: Bude ale jinej level.
3: Beauty Days v Metropoli z Ličín.
2: Vlasový styling.
3: Level.
2: Beauty Days v Metropoli z Ličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava
2: Mačopoli z Ličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava mača čaje
2: nebo kavárna z dárečín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava mača čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava mača čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days,
2: beauty workshopy,
3: příprava mača čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín.
2: Příprava mača čaje
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropolis Ličín.
3: Patna čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín.
2: 15. až 18.
3: kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropolis Ličín.
3: 15. až 18. října
2: na dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu
2: Beauty days v Metropolis Ličín.
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákup
3: Metropolis Ličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30.
2: až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdeň
3: tého října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdení
2: října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdení slevové knížce.
3: Nákupy se slevami až 30%
2: díky týdení slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane
2: se slevami až 30%
3: díky týdení slevové knížce.
2: Navštivte
3: 30%
2: díky týdení

0: CZ. Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme?
0: Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme?
0: Letenka.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říkne. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos.
1: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme za.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat.
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
2: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House
3: darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu. Darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitkou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dátu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek
4: opravdu.
3: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firmana. Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky
4: CZ.
3: Opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky
4: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky
4: CZ. Přemýšlíte nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky
4: CZ. Přemýšlejte na
5: Firmana zážitky
4: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně
5: nebo na zážitky
4: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo našlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Taktický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 montáž.

0: také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc u novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš
0: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
0: Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistěna. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spát bitcoiny,

0: a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak?
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Píska.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, sví...
0: To se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek,
0: splatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme holky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bezpoť, už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bezpoť, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. Opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. To. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou dobou obrychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskovou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezd autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z
0: poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší
0: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel
0: poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou, každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Dolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. A za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitní. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířská jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se záruku Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových

0: krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru, obce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to svých doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. To své na kazbet.cz.
1: Rock.
0: Kazbet.cz.
1: Rock Radio.
0: Z.

I don't like it. Radio. I don't like it.

0: Nersbanka.
1: Když neví mamka, poradí mi partner
0: z banka.
2: Vše, co potřebuji,
1: zví mamka, poradí mi
0: partner z banka.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci.
1: Mamka, poradí mi
0: partner z banka.
2: Vše, co potřebuji, za cenu,
1: poradí mi partner
0: z banka.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Kdy partner z banka.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Banka.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90.

0: 25.
1: Rock Radio. Rock.
0: My máme 25.
1: Rock Radio. Rock je slušná rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Radio.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Hedník, malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat hář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na bytu.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Jeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity,
1: více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Ty.cz.
0: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
2: Značkové
0: slevy. Záruka kvality.
2: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Kvality.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které po... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Takové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí těší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit. Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovo Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj Ruit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 2 kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a hol 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprníkané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Za 13,90 až do 13. října. Kaufland. 50 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ne. Ne.
0: Října. Kaufland.
3: Ne. Ne.
0: Kaufland.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na něco.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na
3: něco. Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k nové...
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát pět. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% svému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo

0: 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy pod korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. 10% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
0: Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a Raiffeisen
0: Bank. Více na rb.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do auto...
0: Více na rb.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda...
0: CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď...
1: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné...
1: ...pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř 250 000 SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit ZRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridní téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i testovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak co zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co koupelna hotová.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co koupelna hotová.
2: Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co koupelna hotová.
4: Sepeš.
3: Takže
2: sprch.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co koupelna hotová.
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč
1: umyvás.
3: Tak co koupelna hotová.
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč umyvadlo záchod. Tak co koupelna hotová.
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
4: Jo, všechno.
3: Koupelna hotová.
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
4: Jo, všechno hotový. Sepeš.
3: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co dvě?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák? Umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák. Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co? Všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Odvětrávání. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne.
3: Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne.
3: Větrák.
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat...
4: Trák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám...
4: Co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.

0: www.ventilatory.cz.
1: Ventilátory. Tečka.
0: Trat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Na ventilatory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. .cz. .cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. VVV drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. VVV červené potřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. VVV červené kontejnery? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. VVV červené kontejnery CZ. Patří do červených kontejnerů. VVV červené kontejnery CZ. Červených kontejnerů. VVV červené kontejnery CZ. VVV červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. CZ.

0: nový... Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme... Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všem. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno. Ty Dobrý, Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všech. Praha, Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá.
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to...
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám...
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to...
0: Dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník.
3: Malíř,
2: topenář.
1: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník.
3: Malíř,
2: topenář.
3: Podlahář,
2: ale ne.
1: Tá, kdo pak nám to praví
2: zedník.
3: Malíř,
2: topenář.
3: Podlahář,
2: ale ne.
1: Nám to praví
2: zedník.
3: Malíř,
2: topenář.
3: Podlahář,
2: ale ne.

kontaktu a poskytuje jim věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulár. Diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouho na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila patrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců no a jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců no a zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců no a vedoucí Třinec bude v devátší za posledních více než 30 měsíců no a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové více než 30 měsíců no a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další no a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o no a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher v kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher B extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku se usilovat o další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku další prodloužení rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku sezóny rekordní série výher bezbodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocní série výher bezbodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec bezbodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové druhé bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové druhé parčátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové druhé Pardubice se představí na ledě soupeře mocelářů bude Hradec Králové druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic soupeře mocelářů bude Hradec Králové druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic no a třeba Kladno Hradec Králové druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic no a třeba Kladno se utká ve středu České druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic no a třeba Kladno se utká ve středu českém derby Pardubice se představí na ledě Vítkovic no a třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví představí na ledě Vítkovic no a třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví Rokovic no a třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví Rok Radio třeba Kladno se utká ve středu českém derby s Mladou Boleslaví Rok Radio ve středu českém derby s Mladou Boleslaví Rok Radio počasí ještě se derby s Mladou Boleslaví Rok Radio počasí ještě si dáme zítřejší slaví Rok Radio počasí ještě si dáme zítřejší Rok Radio počasí ještě si dáme zítřejší počasí je velká proměnlivá počasí ještě si dáme zítřejší počasí je velká proměnlivá oblačnost ještě si dáme zítřejší počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině ještě si dáme zítřejší počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky zítřejší počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní je velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty mezi 11 proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty mezi 11 až 15

0: Na většině území přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přičemž na jižní Moravě by mohlo být teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia.
1: Rock Radio Doprava.
0: V Plzni se bouralo v ulici Chebská,
2: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda.

0: mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte.
1: Soul Asylum.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli... Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění související Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie je to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie je podle něj z Čechy v končí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu.

novinky, jak od Merlina, tak od Stounu, 41%. Obě dvě novinky, jak od Merlina, tak od Stounu, 41%. Seven Dust, ty novinky, jak od Merlina, tak od Stounu, 41%. Seven Dust, ty zůstávají za tak od Stounu, 41%. Seven Dust, ty zůstávají za očekávání, 41%. Seven Dust, ty zůstávají za očekáváním, ale tak to se dalo 41%. Seven Dust, ty zůstávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%. Seven Dust, ty zůstávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj, ty zůstávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec stávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dání, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože během dnešního dne a části zítřka, protože v 19 hodin už si pustíme vítěz a části zítřka, protože v 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže části zítřka, protože v 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moc, protože v 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moc hlasovat a 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moc hlasovat a rozhodovat. Tak tam se si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moc hlasovat a rozhodovat. Tak tam se to celý rozštíp vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moc hlasovat a rozhodovat, tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli ještě během odpoledne budete moc hlasovat a rozhodovat, tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nebudete moc hlasovat a rozhodovat, tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je rozhodovat, tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn v tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězil. Chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí. Nejsem schopný je říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí. Tak říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím. A přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím. Myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím. Uvidím. Teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím. Uvidím, jak to nakonec, tak teď pak jako nesázím. Uvidím, jak to nakonec dopadne, máte to ve svých, nesázím. Uvidím, jak to nakonec dopadne, máte to ve svých rukou, zim. Uvidím, jak to nakonec dopadne, máte to ve svých rukou, vy, co jste ještě nehlasovali. Uvidím, jak to nakonec dopadne, máte to ve svých rukou, vy, co jste ještě nehlasovali, tak jak to nakonec dopadne, máte to ve svých rukou, vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web. Dopadne, máte to ve svých rukou, vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web rokovýradio.cz. Ve svých rukou, vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web rokovýradio.cz. Rukou, vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web rokovýradio.cz. Vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web rokovýradio.cz a zahlasovat. Hlasovali, tak můžete zajít na náš web rokovýradio.cz a zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Zajít na náš web rokovýradio.cz a zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem rokovýradio.cz a zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc.cz a zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc zvědavej. A zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc zvědavej, kterou desku si v sobotu večer. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc zvědavej, kterou desku si v sobotu večer. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc zvědavej, kterou desku si v sobotu večer od 19 hodin dopadne. Jsem moc zvědavej, kterou desku si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. Jsou obě dvě novinky. Zvědavej, kterou desku si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. Jsou obě dvě novinky. Desku si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. Jsou obě dvě novinky. Takže jestli jste ještě neměli

0: večer od 19 hodin pustíme, jsou obě dvě novinky, takže jestli jste ještě neměli čas a možnost si je poslechnout, tak můžete právě v rámci roku. Za chvíli sahneme trochu do historie. Čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si.

Něco málo. Simple Plan na Rock Rádiu. Něco málo. Simple Plan na Rock Rádiu. Něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na Simple Plan na Rock Rádiu. Něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na dvě. Plan na Rock Rádiu. Něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na dvě. No a něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na dvě. No a mě napadlo se podívat. Něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na dvě. No a mě napadlo se podívat na konkrétně 4 minuty po čtvrt. Na dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio ty po čtvrt na dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio.cz a dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat. A mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování. Podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Radio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítěz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítěz rolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl v podstatě v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Merendu. Jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson, protože jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson, protože jsme to probírali. Vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson, protože jsme to probírali několik. Už byl v podstatě Marilyn Manson, protože jsme to probírali několikrát během v podstatě Marilyn Manson, protože jsme to probírali několikrát během týdne, že jeho Marilyn Manson, protože jsme to probírali několikrát během týdne, že jeho novinka válcuje všechno, protože jsme to probírali několikrát během týdne, že jeho novinka válcuje všechno. Hele, a jsme to probírali několikrát během týdne, že jeho novinka válcuje všechno. Hele, a já jsem se na to jeho novinka válcuje všechno. Hele, a já jsem se na to podíval. No a normálně všechno. Hele, a já jsem se na to podíval. No a normálně stouni Marilyna Mansona. Já jsem se na to podíval. No a normálně stouni Marilyna Mansona dohnali. A podíval. No a normálně stouni Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně. No a normálně stouni Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně mají obě dvě. Normálně stouni Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně mají obě dvě novinky, jak od Marilyna. Stouni Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně mají obě dvě novinky, jak od Marilyna, tak od Stouni. Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně mají obě dvě novinky, jak od Marilyna, tak od Stounu. Dohnali. Aktuálně mají obě dvě novinky, jak od Marilyna, tak od Stounu 41%. Aktuálně mají obě dvě novinky.

0: dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit
0: bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Jděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte s
2: budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Dopix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Doktor Max.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Doktor Max o vás pečuje už
1: budujte srdcem.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky. Získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukaz k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na mě soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drm, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmadinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz / soutěž. Více na dermax.cz / soutěž.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba.
3: Dermax.cz / soutěž.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět, vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraz. Vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraz. A face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraz. A že nehrajem nikde poblíž, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraz. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraz. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. hráli za mladá, tak doraz. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Doraz. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav.

0: Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, že jo? 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Uvažujete o tep...
0: 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tep... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Prote. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají u tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Spniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Spolná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou zem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou stáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý. Proterm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý. Proterm.cz. I kvalitu, na kterou jste u nás zvyklý. Proterm.cz. U nás zvyklý. Proterm.cz. Proterm.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
1: CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule.

0: ještě ta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Nebo volejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Nebo nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Nebo volejte 800 110. CZ, nebo volejte 800 110 800. Nebo volejte 800 110 800.
1: Zatím
0: volejte 800 110 800.
1: Zatímco všichni
0: 110 800.
1: Zatímco všichni ještě spí
0: 800.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víš. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje se bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Sadí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak...
1: Protože profíci vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu a...
1: Vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nej... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapři lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky. Pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 70. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se sly na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% na kupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
2: 159 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak to...
2: 9 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už...
2: Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme.
2: Do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Ale...
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil?
4: Neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Víme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte... Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto.

0: lehce jetý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord
0: za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu.
0: Super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé ten největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prodejce druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Auto dvou let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Přestaň být jen divákem. Autonord.cz. Přestaň být jen divákem. Nord.cz. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástíkem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A při si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek bereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

is pod ekžák a koule, Angry Birds. Lousy vůně pod is pod ekžádný ket, Angry Birds. Lousy vůně pod is pod ekžádný ket, si funkčí Angry Birds. Lousy vůně pod is pod ekžádný ket, si funkčí věci. A vůně pod is pod ekžádný ket, si funkčí věci. A nagr is pod ekžádný ket, si funkčí věci. A nagr si funkčí věci, a nagr i ve si funkčí věci, a nagr i ve ardose.ce věci, a nagr i ve ardose.cz, nagr i ve ardose.cz, i ve ardose.cz. Náš výkup je te ardose.cz. Náš výkup je teď total.cz. Náš výkup je teď totální hardcore.cz. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme vše hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i... V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Kupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se jde. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilynkovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Da míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassin míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z Desks. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotkovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

samozřejmě malý jména, ale Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Masters of Rock čekal na odtajení toho hlavního headlinera pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže hlavního headlinera pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headline 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, headlinerem příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Takže je potřeba se připravit určitě na velký zážitek. A

0: Tolikle lidí na headlinera jsem tam zatím neviděl a bavili jsme se o tom právě s Karlem
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic...

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je podce z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je pa, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotice si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodař farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických činy. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcovatě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcovatečka plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcovatečka.cz Francimel. Objednávejte přímo na Farma Nemcovatečka.cz Francimel, to je objednávejte přímo na Farma Nemcovatečka.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Značkové.
0: Váš farmář František.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které...
0: Váš farmář František.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které...
0: František.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, do které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, sto příklad Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Flor výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnkováka. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva krém. Jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva krém. Kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 200 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. káva krema kilo za 299,90 až do 13. října Kauf kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland a 299,90 až do 13. října Kaufland až do 13. října Kaufland
2: Zdravíčko sousede
1: října Kaufland
2: Zdravíčko sousede založíte mě
1: Kaufland
2: Zdravíčko sousede založíte mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v Zdravíčko sousede založíte mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní Zdravíčko sousede založíte mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu sousede založíte mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet založíte mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet zmanžete mě já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet no tak jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet No tak nic, no. Měnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději
2: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet.

Posloucháte Rockovej voraz. Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela. Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem. Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem. Máme 13 hodin. Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem. Máme 13 hodin a 37 na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem. Máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot čádně s Kamilem. Máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se 7 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera příštího. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku. Dne se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku Masters of se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, na finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2 headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2000 ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 už tam byl Slash Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027. Už tam byl Slash Bruce Dickinson, Masters of Rock 2027. Už tam byl Slash Bruce Dickinson, Rock 2027. Už tam byl Slash Bruce Dickinson, Skillet, což 27. Už tam byl Slash Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou. Už tam byl Slash Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou. Samozřejmě už tam byl Slash Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou

0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: No a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční
0: banka. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na...
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Víc. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Více na KB.cz.
2: AC/DC Metallica
1: B.cz.
2: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockem pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte se večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticket Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Východ
2: zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Východ slunce nad Bali.
2: No tích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám ne asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška CZ. Bangkok z váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok z běh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Ba v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 700. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771. Vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 000. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 351 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička nad 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
4: Přijďte si do Benu pro
3: koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
4: Přijďte si do Benu pro léky i
3: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: CZ. Jednička na trhu letenek.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Jednička na trhu letenek.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet? Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte
5: lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.

0: Totiž...
1: Prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sní... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobně více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory?
0: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku?
0: Benu. Rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku?
0: Vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NSP. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růst... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří k penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. V říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
2: NNCZ. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co?
2: NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
2: NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se...
2: Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plast...
2: Leží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normálně.
4: Co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normálně. Jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si to
3: třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má bejt?
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový?
3: By přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě co.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši do. No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě.

0: Cementa, jo.
1: Radši do podotřídičky k recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píjadi do petkový třídit, aby se vrátila z recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píjadi do petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píjadi do petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová.
0: Nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píjadi do petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo ta. Radši do píjadi do petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte
1: plastu svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život.
1: Některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Ty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte od
1: tu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta od na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpad. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz. Smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Day.
2: Odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou...
2: Com. Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy...
2: Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady.
2: Vozy... Odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 100...
2: CZ.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až... Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. CZ. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva.
3: Akce na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva.
3: Na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva.
5: Hazardní her se v České republice.
3: CZ.
4: Aktuální zpráva.
5: Hazardní her se v České republice nesmí.
4: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje.
4: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
4: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje.
4: Účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za
4: mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Aho. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj.
6: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Eurojackpot
6: může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Eurojackpot nám

0: stále drží.
1: Vzniknout závislost.
0: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Ale,
0: vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Ale, co pak? Pískají.
0: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchat.
0: Lístek ke svobodě.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchat.
0: Ke svobodě.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rych svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruch. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rock.cz. Jezděte bez poruchy. Rock Radio. Jděte bez poruchy.
3: Rock Radio. Rock Radio. Uchy. Rock Radio. Rock Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně...
3: Radio. Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se...
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
3: Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
3: Je.
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich... Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak že se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Zase vrací pod střechu. A že jich...

spousta, tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley, v tý podstřechu, a že je jich spousta, tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků, že je jich spousta, tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se spousta, tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí, tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour jako host za Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour jako host za domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vy se staví se svojí, tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek, tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc, vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude kafe. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Dis Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrokový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days v opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák v opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák v 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU posilový autobus. Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU posilový autobus a řada dalších. Tu zahrají Vision Days Driák VVU posilový autobus a řada dalších. Vision Days Driák VVU posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají hořína dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i zahrají do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. I Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio. Holubcová.

Ahoj, tady Vašek Noid. Ahoj, tady Vašek Noid Marta. Zdravím posluchače. Ahoj, tady Vašek Noid Marta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte. Ahoj, tady Vašek Noid Marta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si nás. Ahoj, tady Vašek Noid Marta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Ahoj, tady Vašek Noid Marta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Užijte si následující pecku. Pecku.

0: Máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Z slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí jsou 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodník z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka. Z obchodníka. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat podnikatel. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo těch podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 470 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot 8 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: tak nečekejte
0: 75 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: 7 dní Peugeot, právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeot, právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem, právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: A teď. Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalonite, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
0: Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Takem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Víceho.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně
1: zvyka,
0: více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to
0: Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný, spár nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partnery. Je to jistě nápad víc.

0: co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: První na...
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je v noci. Díky.
0: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je v noci.
0: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Na to?
1: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne. Díky je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne. Když nás zavolají, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technika
1: ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technika. Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, jde o čas.
0: Technik ve věži.
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
1: Jo, přesně tak.
0: Technik ve věži.
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha.
1: Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600
1: různých. Doslova.
0: Elektrikář.
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
1: Elektrikář. Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Svou. Na práci na letišti.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit
0: letišti.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokový Čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechánky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Šlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz CZ

0: Kamoš, banka.
1: Kamoš, když neví mamka, poradí ty
0: partner z banky.
1: Když neví mamka, poradí ty
0: partner z banka.
2: Přemýšlíte o nové
1: koupelně? Poradí ty
0: partner z banka.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Poradí ty
0: partner z banka.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: prodejen banka.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně i trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Taktický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupel 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
2: A také podlah. Siko.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
2: Podlah. Siko.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
2: Siko.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.

Volební místnosti. Přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Adam Klapka skóroval, objevil i střídající brankář Karel Vejmelka.

0: Adam Klapka skóroval za Calgary popstřídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem. Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počas.
0: Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na.
0: Prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na.
0: 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší po.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude.
1: Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude. Velká pro.
1: Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude. Velká proměnlivá oblačnost. Jdeme na zítřejší počasí, bude. Velká proměnlivá oblačnost. Na zítřejší počasí bude velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánět. Počasí bude velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky. A bude velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty se. Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty se budou. Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat. Oblačnost na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přičemž přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přičemž teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přičemž na jižní Moravě tam bude mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přičemž na jižní Moravě tam může být až 15 stupni Celsia. Přičemž na jižní Moravě tam může být až 18. 15 stupni Celsia. Přičemž na jižní Moravě tam může být až 18. Přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
1: Ať už prší,
2: nevě tam může být až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce,
2: až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Popaří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slutovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
1: Počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
1: Rock Radio.
3: Doprava.
2: Tak a ještě nějaký.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty doprav.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace.
3: Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat.
3: Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze. Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hrdlova. Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hrdlova. Ty dopravní komplikace můžete

Už nemusíte čekat, až si už... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na kat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do bytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu snu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu, kterou

0: Můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tady budete komplikace, můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tady budete projíždět, tak se tam řeší nehoda. Tramvaje a chod Stigova, pokud tady budete projíždět, tak se tam řeší nehoda.
1: Tak jezděte opatrně v záchranka, takže tam taky očekávejte komplikace omezení.

a zdržení. Tak jezděte opatrně při pátku a hlavně očekávejte komplikace, omezení a zdržení.

příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dine, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. Radost. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. A Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. Lucie a taky Kiss and Dynamite. A taky Kiss and Dynamite. Kiss and Dynamite. DNA. DNA. Dynamite.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Rača.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích. Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírá. Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírá. Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají.

okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, jakýho okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, vlastně, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří, já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří do tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří do kategorie přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců funguje líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců funguje, veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno. A furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno. A já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno. A přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno. A přemýšlím, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno. A přemýšlím už vlastně leta, co tu poslouchám, kupuju si desky, všechno. A přemýšlím už vlastně leta, co tu mám, kupuju si desky, všechno. A přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, desky, všechno. A přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi... Přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. Přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám s Foo Fighters, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám s Foo Fighters, anebo třeba se na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám s Foo Fighters, anebo třeba se Stonama. Jo, nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám s Foo Fighters, anebo třeba se Stonama. Jo, nevím. A podobně to třeba mám s Foo Fighters, anebo třeba se Stonama. Jo, nevím. Čím mám s Foo Fighters, anebo třeba se Stonama. Jo, nevím, čím to je, prostě s Foo Fighters, anebo třeba se Stonama. Jo, nevím, čím to je, prostě, nebo třeba se Stonama. Jo, nevím, čím to je, prostě, možná je to ten komplex. Jo, nevím, čím to je, prostě, možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost. Nevím, čím to je, prostě, možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost. A čím to je, prostě, možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní. Prostě možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělé. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green Day. Nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters. Tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters, a jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters, a samozřejmě Stoney, ty jsou opravdu skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters, a samozřejmě

0: samozřejmě Stoney, ty jsou prostě skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já pořád spolu Foo Fighters a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce 2018.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatent státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatší čest státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatu. Lihovárek.cz Probohatší.

0: Česko. Rek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch. Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je
2: nejlepší. Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresor.
2: To nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechniky. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme na e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo a CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduch.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchu.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika
1: všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Na místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Koho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní.
5: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.
6: Xandria, symfonik metalová krása míří znovu.

0: Novou deskou Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. Pražský distrikt.
1: Maj těm pěvlené tisíc.
2: Nekupujte drahý značky. Já se oblíkám bez potisku.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na webpsiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva
4: 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20%.

Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14:21. Dáme trochu takovýho filozofie. Protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel.

0: všechny podlahy. 5000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Vízku pro vás mám
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Vízku pro vás máme extra
0: podlah. Siko.cz.
1: Vízku pro vás máme extra slevu
0: desko.cz.
1: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně jet. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježi. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježi zlevněného zboží. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježi zlevněného zboží. Na máme extra slevu 10% na vše, včetně ježi zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od slevu 10% na vše, včetně ježi zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně ježi zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. včetně ježi zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleep a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. I online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za
0: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je sád za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A má gram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gram. Okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. To se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských či výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat itality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii.

0: Itálii. Pijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti...
0: www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře.
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Co děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne.
1: Na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Klid. Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete...
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600...
2: Dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic...
2: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objev...
2: Ha, kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte...
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Práci na letišti.cz. .cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z resmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte při... Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Tem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farma... A Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz francouzských kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Francova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. Rock Radio.
4: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
5: O tom, že je Česká...
4: Motokeci Marcela Herbolta.
5: O tom, že je Česká republika a předtím...
4: Motokeci Marcela Herbolta.
5: O tom, že je Česká republika a předtím... Česká...
4: Marcela Herbolta.
5: O tom, že je Česká republika a předtím...
4: Herbolta.
5: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí...

0: designu zaslíbenou. O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselské předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o Brusel doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 50. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávělo na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A to ve výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozy v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto v loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design. Prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Královstvím designu. A kde je království, tam oni.
1: Jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a

0: Buginový závoň. Mimochodem, král nebyl jen designér, ale taky automobilový a Buginový závoň. Mimochodem, nevěnoval se automobilový a Buginový závoň. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 Pade. Se jen autům Supersport Java Athena 3 Pade. To je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu Java Athena 3 Pade. To je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží a to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až dobře. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav.Král auto až do března výstava s názvem Václav.Král automobilového designu. A vězte na výstava s názvem Václav.Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat s názvem Václav.Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Václav.Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokec.
0: A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.

Patří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám událost nemůžeme nechat ujít. Můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíc. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinky škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Ve čtvrtek ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si nás

0: experta na Johna Lennona.
1: Nazdar.
0: Petra Jandu mladšího,
1: Na
0: Johna Lennona.
1: Nazdar.
0: Petra Jandu mladšího,
1: To si ze mě děláš schválně srandu.
0: Nazdar. Petra Jandu mladšího,
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem...
0: Petra Jandu mladšího,
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omelem schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omelem uvedl jako John Lemon. Takže já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omelem uvedl jako John Lemon, tak proto se mě děláš. Když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omelem uvěd jako John Lemon, tak proto se mě děláš srandu teďka. Vysílal asi měsíc, tak jsem ho omelem uvěd jako John Lemon, tak proto se mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějak.
1: Jsem ho omelem uvěd jako John Lemon, tak proto se mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: John Lemon, tak proto se mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: Tak proto se mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: Proto se mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád citronový
1: čaj. Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád citron, jo? Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak Olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak, ale to se nám krásně jako hodí, ale citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak, ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že...
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak, ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be...
1: Oba jsou fajn.
0: Jo, tak, ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně... Jo, tak, ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje. Ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No.
0: Jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No.
0: Je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabo, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabo ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce. To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: To
0: se mu vlastně ani nelíbí. Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: John jako sabotoval tu píseň dokonce. Se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: John, vidíš to? Sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to tak.
0: Se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: John, vidíš to? Vy na tebe spomínáte. Se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme tak.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Nicméně za mě je to všechno, já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi.
1: Dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt?
1: No, tak ještě to dneska to

0: ještě zvládnu, zítra budu umírat.
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, o, tak dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, mám zítra koncert, ale dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela zvládnu, zítra budu umírat.
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhý umírat.
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhý, takže...
1: Fakt? Co tě čeká?
0: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhý, takže budu jako přijedu hodně. Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhý, takže zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhý, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže myslím si, že to bude docela dlouhý, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli bude docela dlouhý, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proložím prostě. Takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proložím prostě. Budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proložím prostě. Šetřu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proložím prostě.
2: Šetři se.
0: No, musím se snažit. Mu zítra, takže v neděli celou proložím prostě.
2: Šetři se.
0: No, musím se snažit.
2: Hele, všechno.
0: V neděli celou proložím prostě.
2: Šetři se.
0: No, musím se snažit.
2: Celou proložím prostě. Šetři se.
0: No, musím se snažit.
2: Hele, všechno, co teďkon prostě. Šetři se.
0: No, musím se snažit.
2: Hele, všechno, co teďkon jakože šetři se.
0: No, musím se snažit.
2: Hele, všechno, co teďkon jakože přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno. A čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno.
0: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno.
0: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně fackuješ, tak to se ti pak sečte všechno.
0: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně jako tak to se ti pak sečte všechno.
0: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně jako tak děda se asi všechno.
0: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože
0: no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď
0: pravdu, ty brdě.
2: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo. Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo.
0: No přesně.
2: Ve 64 jsem 10 prostě furt jako mladík, který dokonce jde do mě nalejval ruma, takže 64 jsem 10 prostě furt jako mladík, který dokonce jde do mě nalejval ruma, takže jako já myslím, že jako mladík, který dokonce jde do mě nalejval ruma, takže jako já myslím, že jako mladík, který dokonce jde do mě nalejval ruma, takže jako já myslím, že dokonce jde do mě nalejval ruma, takže jako já myslím, že jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super.
2: Tak
0: Jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako. Super. Tak jo. Jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako. Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ať ti to utíká.
2: No a já se s vámi loučím.
0: Jako.
2: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ať ti to utíká. No a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ať ti to utíká. No a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
3: Vytvořeno
2: s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
3: Vytvořeno s použitím
2: hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
3: Vytvořeno s použitím AI.
2: Uslyšíme se v pondělí. Čau.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej.
2: Čau.
3: Vytvořeno s použitím AI.

0: AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných...
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech, aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dvě. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 200 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 deních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den 9 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Voda.
1: Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Voda je.
1: Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Voda je fajn.
1: V prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Voda je fajn. V létě na
1: koupání. Víc než si myslíte.
2: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: Myslíte.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se tě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ani. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku je hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: No tože
2: asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: No tože seš mladej
2: prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: No tože seš mladej projekt.
2: www.charvat.cz.
3: No tože seš mladej projektant s mokrým diplomem.
2: www.

0: www.charvat.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat...
0: www.charvat.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí
0: znamenat...
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, una nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha dní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízí. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektantského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Tvojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Aktuálně v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ.
0: Aktuální zpráva.
1: Projektant budoucnosti CZ.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerské republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
0: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
0: mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milion.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když by... Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručte dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve

0: Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci. Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, když on... Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be. Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného. Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní ne. Na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. A se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska právě při 9. ani na ní nehrál. Ale dneska právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí. Ale dneska právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození. Ale dneska právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to vlastně
0: právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně oslavil 86. minut výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona.
1: Nazdar, nazdar.
0: Petra Jandu mladšího, který...
1: To si...

0: Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket, už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Plných milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: To bylo chytrý koupitelku v datárku.
0: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: To bylo chytrý koupitelku.
0: A jste ve hře.
1: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
2: Vy chytrá.
1: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
2: Vy chytralý.
3: S chytrártem jsme ušetřili.
1: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
2: Vy chytralý.
3: S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo chytrý koupitelku v datártu.
2: Vy chytralý.
3: S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí koupitelku v datártu.
2: Vy chytralý.
3: S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
3: Jsme ušetřili.
1: Tebe

0: EMU. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Když uvidíte Albert neporazit
0: až s nabídkou od Domanského.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
0: od Domanského.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Kého.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Dvěte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. To týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34 dnes. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčko gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pod 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání to pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39,90. Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39. Srovnání k 39.
3: Jsem v tému
2: 9.
3: Jsem farmář František z... Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, prospektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Jepe a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotického mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak i nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na... Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. A chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.

latte i osvěžující cold brew. Ta, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialistí cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista. Znavý elektrospecialista. Z nabídky 700. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 9000 nebo 2008, třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot. 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. I hned si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. I hned k odběru. To je Domanský.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
0: podlaha. Fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
0: podlaha. Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to...
0: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte
1: penář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více ty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
3: Zahrádka kvality. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík.
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo
3: všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
3: Potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: Pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
5: Připravte svou
3: CZ.
4: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim.
4: U nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlepší zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Ty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido
5: pomlčka výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cs.
5: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro...
5: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu.
6: Rock Radio.
3: Vaši zahradu.

krew w uśmiechach. Jak drzew w uśmiechach.

Milan.

0: slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná map. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeniny slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort do 15 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako podný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolum a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. ček jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na 15. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin
0: na Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
0: Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Jdeme na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme z.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celé.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační snout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby? Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby? Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro našeho.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salon
2: a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně uhodlo. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně uhodlo se. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně uhodlo se.
1: Na letišti
2: začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně uhodlo se.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: už tady.
1: Salonek.
2: Správně uhodlo se.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: Salonek. Správně uhodlo se.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Správně uhodlo se.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Uhodlo se.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz.
3: Restaurace Vikárka.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz.
3: Restaurace Vikárka. Gastronom.
1: Na práci na letišti .cz.
3: Restaurace Vikárka. Gastronom.cz. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý. Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20. Perla přímo na Pražském hradě.

0: otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Miroslava Kubece, kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta a Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky víte. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče více informací. Nyní taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervace. Taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervačné nedělní branče, více informací a rezervace branče, více informací a rezervace na vikárka, více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz, více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz, a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Na vikarkarestaurant.cz.
1: Vezmi svůj osud do
0: vikarkarestaurant.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do
0: soutěže.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do
0: soutěže.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cených rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji si
1: Allegro.cz/smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji si
1: Smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji si Jiří Pichl.
1: Těž.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Právě teď Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili
2: vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
2: autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na
2: Honda Auto.

0: Auto Jarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může milionu korun.

odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. U zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojená Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb. Začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. Voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. Senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 4 místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 4 do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy. Vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletnácti. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky a výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Činy obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská. Trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí s dostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu. Hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz Vlká přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz Vlipenské přehrady lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz Vlipenské přehradice pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně radě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošního přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá. Aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na vysoké musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na vysočině. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvod. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba

Hej. Hej. Hej. Hej. Hej.

0: K novému Peugeotu parád. K novému Peugeotu parádní nákup. K novému Peugeotu parádní nákupy. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanské. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády. Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát. Novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát. Domanský.cz.
1: Fashion Arena
0: na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví
0: v obchodním centru Arkády Pankrát. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19
0: let Arkády Pankrát. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena

0: hřibovité houby. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby. Klousky, bedly nebo babky.
1: Radim Sajbot.
0: Kvůli četným nálezům sousedních zemí.
1: Naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.

0: nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
1: Skyt v Česku mohli očekávat.
0: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
1: Rok mohli očekávat.
0: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
0: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že
0: nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět.
0: Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu.
2: Jo, počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večer.
2: Asi.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude. Vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes. Jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku ze západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6 noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky kolem 10 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, více večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne. Budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne. Přes celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem méně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Zítra teploty kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří.
3: Teploty kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce.
3: 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzik každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
4: Do každého počasí.
2: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestě.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5.
2: Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5. 77. kilometr.
2: Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5. 77. kilometr směrem na rozvad. Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5. 77. kilometr směrem na rozvad. Podívat, taká situace na cestách.

0: Na D577 km směrem na Rozvadov jsou v sobě dva osobáky. Situace na cestách. Na D577 km směrem na Rozvadov jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici směrem na Rozvadov jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíč Rozvadov jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlejsty, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku na jich od Třebíče vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobníče, vidím padlej strom, drží se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zraněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden si vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na štobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na štobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský spojce za sjezd bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský spojce za sjezdem na A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský spojce za sjezdem na Průmyslovou. Jeden nešvar na Štěrboholský spojce za sjezdem na Průmyslovou směrem na Černák. Je to Štěrboholský spojce za sjezdem na Průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák z dodávkou, spojce za sjezdem na Průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na sjezdem na Průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Na Průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne... Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

shrnout, 15 hodin, 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale hodin, 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel s Petrem, Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní se není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli v komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dnes není, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dnes bych, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně. Hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera, přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera do práce. Úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás mě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne na jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne nám začnou R. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne nám začnou R.E.M. a Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Ale tady to rokují odpoledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92 odpoledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěděl. Nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, rokový peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, rokový pojď začíná. Bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem, rokový pojď začíná. Brďo, tak si hlavně užijte. Jedem, rokový pojď začíná. Hlavně užijte. Jedem, rokový pojď začíná. Jedem, rokový pojď začíná. Začíná.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku.

0: Rádio. Rokový odpoledník. Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. 15 hodin, 5 minut k tomu.
0: Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. 15 hodin, 5 minut k tomu. Rokový
0: odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. 15 hodin, 5 minut k tomu. Rokový
0: odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a snou.

Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Motorband a ich pesť... Motorband a ich pesčka Tví oči lžou práve teď. Motorband a ich pesčka Tví oči lžou práve teďka dojela na rokra. Motorband a ich pesčka Tví oči lžou práve teďka dojela na rokra. A ich pesčka Tví oči lžou práve teďka dojela na rokrádiu. Máme 15 hodin 20 oči lžou práve teďka dojela na rokrádiu. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy jo, ale teďka dojela na rokrádiu. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy jo, ale já si myslím, máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějak. 15 hodin 22 minut a nevím jak vy jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to. A nevím jak vy jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to. Já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to. Zase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to. Tady ten týden totiž rozdat, co vy na to. Tady ten týden totiž rozdáváme lístky. Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich... Totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď... Úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do... Na jejich koncert buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně jste do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně z teďka bude, nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně z teďka otevřete Facebooky a do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně z teďka otevřete Facebooky a tam mi napište nad Orlicí dostat. Takže rozhodně z teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na... Takže rozhodně z teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rokrádia. Proč byte Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rokrádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tam mi napište do zprávy na stránky Rokrádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Právě na stránky Rokrádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samozřejmě Rokrádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samozřejmě vaše... Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefon. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, měl dát právě vám. Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít. Telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít. Abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít. Jestli buď 15. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište přihlásit, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište přihlásit tak za hodinku až 4.10. nebo 16.10.

0: Takže rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu je, nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a 16.10. Takže rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mít 10. Takže rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mít, že rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mít ty lístky dostane, a to by byla škoda. Pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mít ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít. Hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít. Když už jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šo, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás šo, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo te, já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo pe, tím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém odpoledni. Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém odpoledni. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy už za chvilku na rokovém odpoledni. Pearl Jam a jejich Jeremy už za chvilku na rokovém odpoledni.
1: Vše, co potřebuji za
0: Jam a jejich Jeremy už za chvilku na rokovém odpoledni.
1: Vše, co potřebuji
0: už za chvilku na rokovém odpoledni.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: na rokovém odpoledni.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Odpoledni.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí přeboji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 2 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak
1: platí.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude to...
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Vyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak od větra do zápach.
2: To je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.
4: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Na jednom místě.
5: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.

0: Honda přiváží
1: .cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte-li. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přes zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 30 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Alzadny jsou tady.
0: Honda, the power of dreams.
2: Alzadny jsou tady.
0: A tak dreams.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítač. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Stal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky se produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až po hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Už je pomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Máte špatný den?
2: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi
2: na Alza.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Www. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Www. Špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Www. Stěhování krbecce. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Www. Stěhování krbecce. Musíte stěhovat. Život je rok. Www. Stěhování krbec.cz. Život je rok. Www. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Www. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíku. Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstlíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Zjistěte. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce.

0: špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás. Převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. NCZ. NN. Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe?
0: NN. Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe?
0: Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Jsem horská gorila.
1: Rokovýradio.cz.
2: Jsem horská gorila.
1: CZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejný.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
2: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horská kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem
3: neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem
3: pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc ochranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Když te od září v prodejnách

0: s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí.
1: Jdeme na to?
0: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělá.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. A skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně, uhodl si.
1: Kavárna?
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti
0: naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
0: dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic
0: už tady.
1: Salonek?
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: salonek. Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Rok.
1: Na práci na letišti.cz.
2: Rok. Radio.
1: Letišti.cz.

0: Sberbanka.
1: Ví kámoš, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální.
1: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva.
1: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
1: Poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
0: The Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Ulice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám
3: stále. Hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
3: Vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece ne... Nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nedrží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to... Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být... Nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dech. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. I s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Savskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. A Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. 15. říjen. Pražský distrikt.
6: Mám jen 10 vteřin na to.
5: 15. říjen. Pražský distrikt.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvím.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého.
6: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvíme

0: Investment.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jisté. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na... Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Je 10.
0: Rokový odpoledne.
1: Je 10.
0: Odpoledne.
1: Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno.

zná jedem, který každý mužský zná. A jen žena ho, který každý mužský zná. A jen žena ho, který každý mužský zná. A jen žena ho dovezná. A jen žena ho dovede. A jen žena ho dovede. A jen žena

Rokový. Rokový od. Rokový odpoledne.

0: Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Elektřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. A dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
1: Rok má
0: sám. Více na miniřábzlín.cz.
1: Rok má být tvrdý. Rok má být tvrdý. A beton taky. Tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pev. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Pevná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok Ale my na sebe po 18 rok rádi Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme A nebude to žádnej potlach Po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme A nebude to žádnej potlach Ale pořád rok rádi a radši dejchat nebudeme A nebude to žádnej potlach Ale pořádnej rokovej meč dejchat nebudeme A nebude to žádnej potlach Ale pořádnej rokovej mejdan A nebude to žádnej potlach Ale pořádnej rokovej mejdan Tři ostrý Je to žádnej potlach Ale pořádnej rokovej mejdan Tři ostrý český skupiny Ale pořádnej rokovej mejdan Tři ostrý český skupiny Tým rok Pořádnej rokovej mejdan Tři ostrý český skupiny Tým rok rádia Rokovej mejdan Tři ostrý český skupiny Tým rok rádia Slušný rockerky Křes Tři ostrý český skupiny Tým rok rádia Slušný rockerky Křest kalendářů Tři ostrý český skupiny Tým rok rádia Slušný rockerky Křest kalendářů Český skupiny Tým rok rádia Slušný rockerky Křest kalendářů Prostě slušný Tým rok rádia Slušný rockerky Křest kalendářů Prostě slušná oslava se vší Slušný rockerky Křest kalendářů Prostě slušná oslava se vší Rockerky Křest kalendářů Prostě slušná oslava se vším všudy Line-up je Křest kalendářů Prostě slušná oslava se vším všudy Line-up je opět přářů Prostě slušná oslava se vším všudy Line-up je opět překvapením Slušná oslava se vším všudy Line-up je opět překvapením Nápověda se vším všudy Line-up je opět překvapením Nápovědy najdete na našich Line-up je opět překvapením Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Dámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnopadu se uvidíme Vidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na radio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb. Ahoj, jsem Mini Řáb. Ahoj, jsem Mini

The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Radio. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Radio v 15 hodin a 40. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Radio v 15 hodin a 40 minut k tomu k rádiu, v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7. hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7. 11 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7. 11 a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7. 11. ve Zlíně. 7. 11. ve Zlíně vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Data 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Data Art budeme slavit naše šestý ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Data Art budeme slavit naše 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Data Art budeme slavit naše 18. 11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Data Art budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Totiž ve sportovní hale Data Art budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně hale Data Art budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete u toho. Doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky, že budete u toho. A taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky Rockový rádio toho. A taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovyradio.cz. Taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovyradio.cz. Doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovyradio.cz. Abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovyradio.cz. Buď do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový stránky rockovyradio.cz. Buď do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete .cz, buď do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat, buď do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušní. Už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera a na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. Focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela na slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzpaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopu obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že devantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se může si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na ně. Rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa. Oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na padu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rockový rádio na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rockovyradio.cz taky z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rockovyradio.cz taky můžete koupit těch kalendářů.

0: Dářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách krokovýradio.cz taky můžete koupit lístky.
1: Pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Dopingovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání.
0: Ale jako první začnou Twisted Sister We're Not Gonna Marilyn Manson, taky Medved 09.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chvilku?
0: www.bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte...
0: CZ.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšířím. Můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Chcete vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Předvýběr a...
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Děláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Voda je...
5: Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Voda je...
5: Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Voda je fajn.
5: V George Business. Česká spořitelna.
6: Voda je fajn. V létě na koupání.
5: Česká spořitelna.
6: Voda je fajn. V létě na koupání.
5: Telna.
6: Voda je fajn. V létě na koupání.
7: V zimě na hokej.
6: Voda je fajn. V létě na koupání.
7: V zimě na hokej.
6: Fajn. V létě na koupání.
7: V zimě na hokej.
6: Dá se z... V létě na koupání.
7: V zimě na hokej.
6: Dá se z ní uvařit pivo. Tě na koupání.
7: V zimě na hokej.
6: Dá se z ní uvařit pivo.
7: V zimě na hokej.
6: Dá se z ní uvařit pivo.
7: Ale v baráně
6: na hokej. Dá se z ní uvařit pivo.
7: Ale v baráku.
6: Dá se z ní uvařit pivo.
7: Ale v baráku ji teda fakt nechce.
6: Dá se z ní uvařit pivo.
7: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: Uvařit pivo.
7: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto zvo.
7: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu.
7: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu my.
7: V baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu my.
7: Charvát a e.
6: Teda fakt nechceš.
7: A proto jsme tu my.
6: Charvát a e.
7: Nechceš.
6: A proto jsme tu my.
7: Charvát AS.
6: Spolehlivý výrobce asfaltových.
7: A proto jsme tu my,
6: Charvát AS,
7: spolehlivý výrobce asfaltových pásů
6: AS,
7: spolehlivý výrobce asfaltových pásů
6: a střešních šindelů,
7: spolehlivý výrobce asfaltových pásů
6: a střešních šindelů.
7: Charvát AS,
6: Charvát AS,
7: čtvrtá generace rodinné firmy
6: s ryze českým kapitálem.
7: Charvát a rodinné firmy
6: s ryze českým kapitálem.
7: Charvát AS,
6: máme asfalt
7: ryze českým kapitálem.
6: Charvát AS,
7: máme asfalt prostě v krvi.
6: Vitálem.
7: Charvát AS.
6: Máme asfalt prostě v krvi.
7: Charvát
6: AS.
7: Máme asfalt prostě v krvi.
6: www.as.
7: Máme asfalt prostě v krvi.
6: www.charvát.cz.
7: Máme asfalt prostě v krvi.
6: www.charvát.cz.
7: Prostě v krvi.
6: www.charvát.cz.
8: www.charvát.cz
6: www.charvát.cz

0: www.charvat.cz. Skonto nabité.
1: Už nemusíte
0: Charvat.cz.
1: Skonto nabité. Už nemusíte čekat až
0: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nápoj.
0: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte
0: nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých dnách a na e-shopu skonto.cz CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupů z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Prav.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevcent z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení
1: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%
1: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%
1: prostě míň poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%
1: prostě míň už to
2: nejde
1: u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%
1: prostě míň už to nejde.
2: Bez navýšení a za 0%
1: prostě míň už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na cent
1: prostě míň už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané
1: míň už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0%
1: jde.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
1: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
2: K při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
1: K tomu
2: získáte na vybrané vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc bonus až 50 000
2: při výměně
1: na vybrané vozy 0% úrok.
2: K tomu navíc bonus až 50 000
1: při výměně vozu.
2: Na vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc bonus až 50 000
2: při výměně vozu.
1: Procentní úrok.
2: K tomu navíc bonus až 50 000
1: při výměně vozu.
2: Pořiďte
1: k tomu navíc bonus až 50 000
2: při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte bonus až 50 000
2: při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte 1000
2: při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
2: Více na
1: a vozu.
2: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
1: Více na
2: a si právě teď vůz na splátky
1: a máte to bez navýšení.
2: Více na aaa.auto.cz
1: nebo volejte
2: na splátky a máte to bez navýšení.
1: Více na aaa.auto.cz
2: nebo volejte 800-110.
1: Máte to bez navýšení.
2: Více na aaa.auto.cz
1: nebo volejte 800-110.
2: Osmšení.
1: Více na aaa.auto.cz
2: nebo volejte 800-110. 800.
3: Ceny střech
2: na aaa.auto.cz
1: nebo volejte 800-110. 800.
3: Ceny střech jsou šílený a termín
2: auto.cz
1: nebo volejte 800-110. 800.
3: Ceny střech jsou šílený a termín
2: nebo volejte 800-110. 800.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš
2: 800-110. 800.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já. 800.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
3: Jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
3: A naprosto v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
5: A naprostá spokojenost.
3: Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
5: A naprostá spokojenost.
3: Kazdu.
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
5: A naprostá spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jí?

0: Řemeslník beru vše u Kazbet.
1: A naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí.
0: Řemeslník beru vše u Kazbet.
1: A naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí.
2: A
1: naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově. Spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
2: Kazbet? A v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a
2: nečem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímí výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle.
1: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Český.
1: Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Český výrobce.
1: Se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Český výrobce kvalitní.
1: Radí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
2: Jdu tam volat.
3: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Do kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Dobrý den.
3: Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
3: Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
3: Kazbet.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě ten.
4: Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás
4: připravili. A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.
4: Do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
4: Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V a HR-V až na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V a HR-V až téměř hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V a HR-V až téměř 250 000 modely Honda CRV ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám od HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úspěšná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati.
5: Úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati. A pro mě.
5: Zároveň. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati. A promění se vytříděná.
5: Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati. A promění se vytříděná petlehe v novou.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati. A promění se vytříděná petlehe v novou s mým oblíbeným.
4: Vás.

0: A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíky? A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: Promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou suktlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: S mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro...
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I... Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou...
0: Na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno...
0: Pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou... I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout...
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho...
1: Všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí...
1: Všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných...
1: Proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítit petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty. Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
2: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
2: Tak věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A...
2: Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A...
1: Běž u...
2: Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A...
1: Běž už...
2: Více na...
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A...
1: Běž už...
2: Více na cesta odpadu...
0: Petlahe vytřídit. Tatí. A...
1: Běž už...
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: Tatí. A...
1: Běž už...
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: A...
1: Běž už...
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Dva plus...
1: Běž už...
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na...
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku...
2: Cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta...
2: Z.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii... 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta... Tak to se vyplatí. A k 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč?
3: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč se culí?
3: I na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč se culíš?
3: Protože bude Teta Drogerie CZ.
4: Proč se culíš?
3: CZ.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už... Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jen
4: se culíš.
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: jsme. Tohle bude ale jinej, budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jinej level. Beauty Days v Metr.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jinej level. Beauty Days v jsme. Tohle bude ale jinej level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový tohle bude ale jinej level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styl jinej level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling beauty. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Machacha Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Machacha je nebo Kičín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Machacha je nebo kavárna z dárečky. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Machacha je nebo kavárna z dárečky. Beauty workshopy, příprava Machacha je nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Příprava Machacha je nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až od
0: Machacha je nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15.
0: kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové na Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 3 až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdnu října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštiv kupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane
2: až 30% díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane Nike Profi
2: procent díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značky
2: týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody.
0: Více na se.
2: Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody.
0: Více na webu Metropole L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: Nike Profimet a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: A další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: Značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
3: Rok. Rok Radio.
4: Rok Radio.
3: Rok Radio.
4: Rok Radio. Co se děje?
5: Léto je.
3: Rok Radio.
4: Rok Radio. Co se děje?
3: Rok Radio.
4: Rok Radio, co se děje?
5: Léto je definitivně za námi.
4: Radio, co se děje?
5: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A živ.
4: Co se děje?
5: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A živ. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, se zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním podstřechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour, jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském roku tak 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském roku. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci navíc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS. 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS. Nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový na akci God Save the Punk.

zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici, Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici, v sobotu Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici, SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici, v sobotu 10. na druhým Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici, v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají. Punkový to bude taky v modrý Opici, v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Day. Modrý Opici, v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. V sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VT. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU. Posilový autobus. Druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU. Posilový autobus. Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU. Posilový autobus a řada dalších. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip z předstihu. Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek U, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro a dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro Symphonic Metal. Předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro Symphonic Metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají 15. října dorazí do klubu Distro Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spine. Dorazí do klubu Distro Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio. Šárka zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio. Šárka Holubcová. Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio. Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio. Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio. Šárka Holubcová. Bavte, prorok rádio. Šárka Holubcová. Prorok rádio. Šárka Holubcová. Prorok rádio. Šárka Holubcová. Prorok rádio.

Rock Radio.

0: minimum spár, 5 barev a rovnou hranu. Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu. Prosnová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm spár, 5 barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co u barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i aut a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best. Až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla. 50 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat.
0: Co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat.
0: Auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.
0: Dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.
0: Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Mrak.
1: Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Mrakodrap.
1: Izomat. Izomat CZ.
2: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami,
1: Izomat CZ.
2: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, Národní parky USA.
1: CZ.
2: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, Národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, Národní parky USA. Objevte se Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, Národní parky USA. Objevte severní Ameriku, New Yorku, pláže Miami, Národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami Miami, Národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé Národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná s A. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci mé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800 akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 1302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. Za 13 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. Korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. Letuška.cz jednička na trhu letenek.
3: Přestaň být NG.
2: Jednička na trhu letenek.
3: Přestaň být ten divák.
2: Trhu letenek.
3: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být

ten divákem. Staň být ten divákem. A staň se divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek beš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Jiná kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

0: probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se. Právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony. Čekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby?
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
0: Takem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz. Více na Kopecký.cz.
2: Ne.
0: Kopecký.cz.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu může...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% svému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Nejvyšší
3: bank. Více na rb.cz.
4: Nejvyšší čas na
3: rb.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránek. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

0: Příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní, podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou. Tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Konat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom. Lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.

Jo. Rock Radio. Zprávy. Hezké odpoledne. Rádio. Zprávy. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčík. Zprávy. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Zprávy. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovali právy. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 poledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a Ševčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zas 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce víc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v červnu. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku. Z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezidentora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastnil, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel od dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční. Oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba, se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami o zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku. Prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6 Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují 6%. Podle analytiků mohou

Máte dlažbu plnou... Máte dlažbu plnou spár... Máte dlažbu plnou spár... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátnou...

0: nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek.
1: Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte.

0: Rádio. Počasí.
1: A bude především na počasí. Tolik zprávy.
0: Rock Rádio. Počasí.
2: Vypadá to, že dneska...
1: Počasí. Tolik zprávy.
0: Rock Rádio. Počasí.
2: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer.
1: Právě.
0: Rock Rádio. Počasí.
2: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc.
0: Rock Rádio. Počasí.
2: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc. Jde to na nás.
0: Počasí.
2: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc. Jde to na nás z západu a začne... Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc. Jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem... Dneska bude pršet celý večer a taky celou noc. Jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem sedmé... Večer a taky celou noc. Jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem sedmé hodiny. Takže pozor na... Celou noc jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem sedmé hodiny. Takže pozor na to. Teploty na nás z západu a začne to tak nějak kolem sedmé hodiny. Takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně a začne to tak nějak kolem 7. hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14, je to tak nějak kolem 7. hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to 7. hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6, na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně podcelálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně 15 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jisté. Po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14. Jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
3: Ať už prší.
2: Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří
2: kolem 14 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
2: stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dýchat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psa slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
0: Rock Radio.
3: Počasí.
0: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se...
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osoba.
0: Doprava.
2: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku z nákladňákem. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce. Vám, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný. Cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku.

0: s nákladňákem, je tam dokonce neprůjezdný pravý pojce, vidím nehodu osobáku s nákladňákem, je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. Nehodu osobáku s nákladňákem, je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Kladňákem je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou sobě pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. Počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. V ulici Komenského v Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody. Komenského v Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody. V Přirově jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezd. Díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osoby té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnou Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okrouhlá vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Česbáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel. V ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. V sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Hledáte nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy na
0: vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy
0: při pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Zdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše ze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. Vaše BMW. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin 3 minuty.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin 3 minuty k
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin 3

0: Minuty k tomu a
1: rokový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodiny. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom 17 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně ledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám i do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak rozdinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na hár. Jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na hár, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně anebo 16.10. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Krát na Harley, buď 15.10. do Plzně anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Harley, buď 15.10. do Plzně anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište 10. do Plzně anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem. Plzně anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu lící. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky dorovnat. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky dorovnat. Lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky dorovnat. Teda jenom jednomu. Ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky dorovnat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale za 40 minut můžu tady ty lístky dorovnat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku. 10 minut můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku. Můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat? Čekají vás mu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat? Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat? Čekají vás Kerni, my dáme další muziku, protože na co taky čekat? Čekají vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale na co taky čekat? Čekají vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první čekat? Čekají vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian. Čekají vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. Taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. Si obeckou samky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojď Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojď trošku trsnout, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojď trošku trsnout, ne. První se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojď trošku trsnout, ne. Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojď trošku trsnout, ne. Si obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Pojďte trošku trsnout, ne.

června příštího roku v O2 aréně. V úzovkách 26. června příštího roku v O2 aréně. V úzovkách nejnáviděnější 9. června příštího roku v O2 aréně. V úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější aréně. V úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela opět dorazí do Prahy. V úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela opět dorazí do Prahy. Budou tak nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela opět dorazí do Prahy, budou to nejnenáviděnější kapela, opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. Nejnenáviděnější kapela, opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že kapela, opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samotek. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě tahle ta kapela. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě tahle ta kapela prostě má svoje. Jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě tahle ta kapela prostě má svoje místo. Proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako svoje výhrady, ale samozřejmě tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako jo, má dokonce i svoje místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch rádiu, protože tady docela dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohle to, ale teďka člověk docela jako neuznávali, jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověk není úplně ono a tohleto, ale teďka člověk, že čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím to, ale teďka člověk, že čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi člověk, že čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv, začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký má musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním v Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Nežte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. Vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budu, že bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 aréně, prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 aréně 26. června, tak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 aréně 26. června, nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 aréně 26. června, takže no každopádně budou tady v O2 aréně 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte rád, budou tady v O2 aréně 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy, že samozřejmě vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich nejvítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozcela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zase nový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zase. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete, zase ty jejich největší hity, takže

0: rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete. Jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.

0: Inu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu? Teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový? Jak je to tady v Zelčíně krásný? A jaký je to tu pohodový léto? Je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto? Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto? Krásný. A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín.
0: A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: To tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodí
0: léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. To. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Itpark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která...
1: Čín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
1: Tak od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavi...
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu...
1: Blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlí... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybranou Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných v Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvnímu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: www.lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
2: Lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
2: Z.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
4: V zimě na...
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
4: V zimě na...
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
4: V zimě na hokej.
3: Dain. V létě na koupání.
4: V zimě na hokej.
5: Dá se z ní uvařit.
3: V létě na koupání.
4: V zimě na hokej.
5: Dá se z ní uvařit.
3: Koupání.
4: V zimě na hokej.
5: Dá se z ní uvařit pivo.
4: V zimě na hokej.
5: Dá se z ní uvařit pivo.
3: Ale v
4: bar na hokej.
5: Dá se z ní uvařit pivo.
3: Ale v baráku ji teda.
5: Dá se z ní uvařit pivo.
3: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
5: Uvařit pivo.
3: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
5: Ko.
3: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu my.
3: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu my.
3: Charváku ji teda fakt nechceš.
6: A proto jsme tu my.
3: Charvát a
6: fakt nechceš.
3: A proto jsme tu my,
6: Charvát AS,
3: spolehlivý výrobce.
6: A proto jsme tu my,
3: Charvát AS,
6: spolehlivý výrobce asfaltových pád.
3: A proto jsme tu my,
6: Charvát AS,
3: spolehlivý výrobce asfaltových pásů.
6: To jsme tu my,
3: Charvát AS,
6: spolehlivý výrobce asfaltových pásů.
3: Astry.
6: Charvát AS,
3: spolehlivý výrobce asfaltových pásů
6: a střešních šindelů.
3: Char AS,
6: spolehlivý výrobce asfaltových pásů
3: a střešních šindelů.
6: Charvát AS,
3: spolehlivý

0: Advance, a ich bezka SOS,
1: právě teďka dojela na Rock Rádiu, máme šest. Advance, a ich bezka SOS, právě teďka dojela na Rock Rádiu, máme 16 hodin, 19 minut k tomu. Advance, a ich bezka SOS, právě teďka dojela na Rock Rádiu, máme 16 hodin, 19 minut k tomu.

0: výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze čelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme ne firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme asfalt pro ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme asfalt prostě v krvi. VEVS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz, prostě v krvi. www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face. Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení v jakým republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá v republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehráme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehráme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehráme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, jo a příští nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, jo a příští rok slavíme 20, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž. 16.10. mladá Boleslav, jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 10. mladá Boleslav, jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mladá Boleslav, jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: A zadní jsou tady.
1: Doraž na kačinu.
2: A zadní jsou tady. A tak. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce pro. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři pomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
2: za CZ.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí v republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Sportstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting
0: hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting na milionáře.
0: Vzniknout závislost.
1: Sportka casting na milionáře. Dokážete si Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali... Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli... Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli... Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plní tyk. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket, losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře. Vstaňte plný tiket a jste ve hře. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
2: Tak co jí koupíme?
1: Tiket a jste ve hře.
2: Tak co jí koupíme?
1: Hře.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No.
2: Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svý. Co?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svý.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se...
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší...
2: Říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: A tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když...
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když...
3: Zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou...
2: Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v...
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
2: Pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrie v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárku.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu.
3: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
3: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek.

0: nábytek. Pořiďte si ho už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodej jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. V pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. V prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu.
0: Bytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupit.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
0: V autě u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co
1: se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt.
3: Něco kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebo...
3: 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebo...
3: Prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na...
3: Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikát.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny.
2: Fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší na...
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka...
2: Nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
2: Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pětině ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na severu. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album na Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Do rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One SS další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One SS novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasuj. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rok na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album.

0: Pretty Maids a jejich pecka Face the World. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16:30. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16:38 k tomu. Pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16:38 k tomu. Já jsem Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16:38 k tomu. Já si myslím, že teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16:38 k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozkončila na Rock Rádiu. Máme 16:38 k tomu. Já si myslím, že už je na čase si 16:38 k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím. Na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. Za chvilku už tady všichni uslyšíme. Už tady všichni uslyšíme. Uslyšíme.
1: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi. Na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží na imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Váš farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto.

0: Autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Máte dlažbu plnou
0: spomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformá pár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba pech mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 dobrá nálada, velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev, velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev, formátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou a Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 8 minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 85 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila. Co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách
1: auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izum.
1: Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: Dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat
1: Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
3: KFC.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
3: KFC ti zase nabídat
2: ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
3: KFC ti zase nabízí ví.
2: Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
3: KFC ti zase nabízí víc.
2: Izomat.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
2: CZ.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: Asi
3: 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď
4: projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC. Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC. KFC s Pepsi a hraj o skvělé Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a
3: kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Pojď se s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: A získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: Slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Uvažujete o tepelné.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte
3: vyhrajskafc.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbozem a flexibilitou v jejich

0: umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montu v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: AC/DC
0: jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd.
0: Zvyklí. Proterm.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a
0: CZ.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Own Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universe ani host večera, skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte se, skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít udá... Skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku... 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony... na O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Verzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za... A nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
2: Přijďte si do Benu pro lék.
1: V sítích Ticketportal a Ticketmaster.
2: Přijďte si do Benu pro léky.
1: Portál a Ticketmaster.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Master.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu...
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou...
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
3: Plácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádka v lékárnách nebo na benu.

0: benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář.cz nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo
0: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vy
0: co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu.
1: Profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními.
1: U nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého.
1: Vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupit od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner.cs.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Finální.eshop.cz.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
0: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
0: Výhradu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyvrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodej boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Hon. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přivá...
2: Prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční...
2: Online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny...
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní
2: modely. Pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být

0: úsporná i zábavná zároveň. Svědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of... Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zpěň. Honda. The power of dreams.
1: Jsou dny dobré.
0: The power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 8. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% a elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4800. Kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899. Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Day se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. Za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 899 korun. Allegro Days jen do 18. října. Jína.
2: Mají jen漂亮的T恤条纹多多.
3: Nekupujte drahé značky. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Rok.
3: Potisku CZ.
1: Rok.
3: CZ.
1: Rok Radio. Rok Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky.
1: Rok Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a konečně.
1: Rok Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu.
1: Rok Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady.
1: Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa. Konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Jsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
5: Ahoj.
4: Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
5: Ahoj.
4: Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
5: Ahoj, ahoj, Petře, čau.
4: Tak dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
5: Ahoj, ahoj, Petře, čau.
4: Tak prosím tě, já ti... ...na Harley, ahoj, Ráďo.
5: Ahoj, ahoj, Petře, čau.
4: Tak prosím tě, já ti moc gratuluju, Ráďo.
5: Ahoj, ahoj, Petře, čau.
4: Tak prosím tě, já ti moc gratuluju, že ty lístky jsou tvoje.

0: Ty si...
1: Ahoj, ahoj, Petře, čau.
0: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně.
1: Ahoj, Petře, čau.
0: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně. Gratuluju, že ty lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný? Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný? Už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný?
1: Je to pravda.
0: S manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný?
1: Je to pravda, no, protože jsem měl...
0: Kde zapařit, tak jak je to možný?
1: Je to pravda, no, protože jsem měl takovej...
0: Tak jak je to možný?
1: Je to pravda, no, protože jsem měl takovej zdravotní... Je to pravda, no, protože jsem měl takovej zdravotní průser a... A je to pravda, no, protože jsem měl takovej zdravotní průser a... No, protože jsem měl takovej zdravotní průser a... Protože jsem měl takovej zdravotní průser a... Protože jsem takovej zdravotní průser a... Protože jsem nemohl chodit do teďka. Takovej zdravotní průser a... Protože jsem nemohl chodit do teďka.
0: Ježišma...
1: Zdravotní průser a... Bo jsem nemohl chodit do teďka.
0: Ježišmare, no a už...
1: Bo jsem nemohl chodit do teďka.
0: Ježišmare, no a už je to v pohodě, budeš...
1: Bo jsem nemohl chodit do teďka.
0: Ježišmare, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
1: Nemohl chodit do teďka.
0: Ježišmare, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
1: Do teďka.
0: Ježišmare, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat? Ježišmare, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat? No a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat? To v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
1: Na jedný roze, jo.
0: Trošičku jako zatancovat?
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam tancovat?
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i...
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne? No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne? No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Jasný, že jo, to je jasný.
0: A rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za
0: mě. I tak určitě, ne?
1: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak.
1: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude...
1: Víš, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé...
1: Jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé...
1: Rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste pár...
1: Manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste pár... Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už nebyl.
0: Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už nebyl.
0: To poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už nebyli, už jste byli.
0: Jste na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už nebyli, už jste byli.
0: Hezky, tak to
1: jo, já mám Harley rád.
0: Tak to jste párkrát byli?
1: Ne, už nebyli, už jste byli.
0: Hezky, tak
1: jo,
0: to
1: já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou...
1: Ne, už jsme byli, už jsme byli.
0: Hezky, tak
1: jo,
0: to
1: já
0: jsem...
1: Já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou...
1: Už jsme byli.
0: Hezky, tak
1: jo,
0: to
1: já
0: jsem...
1: Já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skoro... Hezky,
1: jo,
0: tak to
1: já
0: jsem...
1: Já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili.
1: Já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře. Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo? To jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo? Jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Perfektku,
0: to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný, parádě, a mám radost velikou.
0: To teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný, parádě, a mám radost velikou.
0: Perfekt, dobře dneska, že jo?
1: Jasný, parádě, a mám radost velikou.
0: Perfektní, tak se...
1: Jasný, parádě, a mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost rád.
1: Jasný, parádě, a mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost rád. Hele, tak...
1: Parádě, a mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost rád. Hele, tak pošle mi...

0: Velikou.
1: Perfektní, no. Tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošleme když tak nějakou fotku, jo. Perfektní, no. Tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošleme když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert... No. Jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošleme když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užili. A hlavně to... Máš radost, Ráďo. Hele, tak pošleme když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užili. A hlavně to tam pořád... Ráďo, hele, tak pošleme když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užili. A hlavně to tam pořádně prostě... Pošleme když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užili a hlavně to tam pořádně proskotašte aspoň něco. Nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili a hlavně to tam pořádně proskotašte aspoň něco dobrýho k pití. Jste si ten koncert užili a hlavně to tam pořádně proskotašte aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě.
1: A hlavně to tam pořádně proskotašte aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu.
1: Mně to tam pořádně proskotašte aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu.
1: A mě proskotašte aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu. A
1: po něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a užijem si to.
1: Pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a užijem si to moc. Určitě, pošlu a užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: jo, díky.
0: Určitě, pošlu a užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: jo, díky, Ráďo. Mě...
0: Pošlu a užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: díky, Ráďo.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: díky, Ráďo, měj se, ahoj.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: díky, Ráďo, měj se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, a užijem si to moc.
1: Tak
0: hej,
1: díky, Ráďo, měj se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Moc.
1: Tak
0: hej,
1: díky, Ráďo, měj se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Díky, Ráďo, měj se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nežíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Tak dneska
2: rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Tak dneska si nám do sebe...
2: Máme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Tak dneska si nám do sebe vedlo rozdat nějak...
2: Do večera slušnej rock.
1: Tak dneska si nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se...
2: Slušnej rock.
1: Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme. Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Rozdávat další lístky. Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Lístky. Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Teď už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Nějaký kabáty a jejich burlaky. Co ty na to? Burlaky. Co ty na to? Na to.

0: Tečka. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Více informací na regbyty.cz. Vašeho bytu opět domov. Více informací na regbyty.cz. Regbyty, záruk domov. Více informací na regbyty.cz. Regbyty, záruka kvality. Informací na regbyty.cz. Regbyty, záruka kvality. Na regbyty.cz. Regbyty, záruka kvality. .cz Regbyty, záruka kvality. .cz Regbyty, záruka kvality.
1: Jste připraveni?
0: Regbyty, záruka kvality.
1: Jste připraveni obklopit
0: kvality?
1: Jste připraveni obklopit se podzimním? Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku na... Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme... Jste připraveni...

0: Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá Plice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak do vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, se v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. Šečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. od za Mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 20 blíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Angry Birds kosmetika. 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Angry Birds kosmetika, co má koule.
0: Doraž na Kačinu.
1: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek, že má koule. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek, žádný. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek, žádný. Keci funkční věc. Angry Birds lousy vůně. Pot i sporek, žádný, keci funkční věc. Lousy vůně, pot i sporek, žádný, keci funkční věci. Anagr vůně, pot i sporek, žádný, keci funkční věci. Anagr pot i sporek, žádný, keci funkční věci. Anagr i b, žádný, keci funkční věci. Anagr i b, r, keci funkční věci. Anagr i b, r, dose i BRDS.cz.
2: Zdravíčko.
1: BRDS.cz.
2: Zdravíčko, sousede.
1: BRDS.cz.
2: Zdravíčko, sousede.
1: .cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl. Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl pro mě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní. Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic. Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději
2: zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Komerční chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více
2: slov.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na... Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Více na KB.cz. KB.cz.
4: Hledat. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasno. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technologii.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávat od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montují vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Obce. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem foukast.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem foukast. Střecha padá, kdo pak nám.
0: Všechno dobrý.
1: Oknem foukast. Střecha padá, kdo pak nám to pravi.
0: Všechno dobrý.
1: Oknem foukast. Střecha padá, kdo pak nám to pravi. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Oknem střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář. Padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník, malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Byty. Rekonstrukce byt.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
3: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze...
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbram...
0: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na...
0: U historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká...
0: Perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
0: technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. V Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete vy
0: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Vdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police
1: Žít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police
1: Ne financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police Z. Auto
1: Tování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police Z. Autopoli, váš autorizovaný Nabídka vozu na auto pomlčka police Z. Autopoli, váš autorizovaný partner vozu na auto pomlčka police Z. Autopoli, váš autorizovaný partner programu auto pomlčka police Z. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami CZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. V Praze a Příbrami.
2: Překáží vám
0: a Příbrami.
2: Překáží vám doma. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnerů? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery? Právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery CZ. Patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery CZ. Červených kontejnerů. www. červené kontejnery CZ. www. červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. Kontejnery CZ. CZ.

0: kterými vykouzlíte tu správnou dekorací a doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleep, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living, kouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living, správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Pink and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Mé úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dám stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dám je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha.
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600.
2: Všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
2: magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
2: Kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady
1: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na
1: práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme
1: na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu
1: Z.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 2. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů. Tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali 24 koncertů po celé republice.

0: Zprávy.
1: Krásné od...
0: Zprávy.
1: Krásné od...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem... Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem... Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než minulý. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než minulých. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než minulých letech byl dnes od Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než minulých letech byl dnes od otevření volebních míst. Větší zájem o komunální volby než minulých letech byl dnes od otevření volebních místností. Větší zájem o komunální volby než minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech. Komunální volby než minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem z referendních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří v Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacím o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ost. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé jedoucími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně, vidíš, se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti, je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tři chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce. Na druhé straně jsou na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z této zhruba třítisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic naopak této zhruba třítisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud tisícové obce, na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístce, na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítán kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostly hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou nafťován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou nafta stoupne neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou nafta stoupne na 47 maximální

0: Ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,60 pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun 67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují 6,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová 48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšiřuje. Maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšiřuje. Nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okresu se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza není nebezpečného kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza není nebezpečná pro je. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí. Veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Kraje Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradice.
0: Můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradice.
0: Řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nej.
0: Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější
0: Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Souklání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a nejchutnější jablečný moučník.

0: Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a přichutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená. Bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovar. Slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2000 a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025. Předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
1: Tolik zprávy.
0: Vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
1: Tolik zprávy. Přeji
0: Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
1: Tolik zprávy. Přeji vám hezké od
0: Karlovarského kraje 2025.
1: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
0: Kraje 2025.
1: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude...
1: Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet...
1: Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet...
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale...
2: Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to... Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý říct večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý říct, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů. Večer to padne asi na 6, můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a stupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně. Máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. A zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak.
4: Ať už prší,
3: úplně přesně zrovna tak.
4: Ať už prší,
3: přesně zrovna tak.
4: Ať už prší nebo paří slunce,
3: zrovna tak.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v... Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Sluš každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika dok. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio
4: do každého počasí.

0: každýho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1. Na...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 200.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 200.
0: Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru
0: zprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž... Pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočáka. 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás... 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže... ...kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama. Takže prosím vás, pozor, ať se nestane další tragédie. Do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás, pozor, ať se nestane další. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás, pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská srazil s pár divočákama, takže prosím vás, pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí divočákama, takže prosím vás, pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě, prosím vás, pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu si Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osoba zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem. Jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu, si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osob v Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
2: Instagram.
1: Můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
2: Instagram Rock Rádia. To je
1: s velkou kolonu.
2: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nebe slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až... Víte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin skoro.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a roku.
0: Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady mám 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům tři hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Že všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit. Panům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela. Doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme peckovat vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme peckovat nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme peckovat Avantage s jejima Dying for an Angel fajnových pecek. Začneme peckovat Avantage s jejima Dying for an Angel pecek. Začneme peckovat Avantage s jejima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnout. Začneme peckovat Avantage s jejima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton. Peckovat Avantage s jejima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořád. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Dokud odpoledne Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Dokud odpoledne pokračuje. Přijde podívat, ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Rokový odpoledne pokračuje. Pokračuje.

Nohavičky z marcipánů fiží, nohavičky z marcipánů z vanilží, nohavičky z marcipánů z vanilkovou, nohavičky z marcipánů z vanilkovou, nohavičky z marcipánů z vanilkovou příchutí, z marcipánů z vanilkovou příchutí, šácipánu s vanilkovou příchutí, šánu s vanilkovou příchutí, šámazaný vanilkovou příchutí, šámazaný příchutí, šámazaný brušetou chutí, šámazaný brušetou, šámazaný brušetou, stymiánu brušetou, stymiánu a mazaný brušetou, stymiánu a

0: Šaty koprový si pak uvaří. Šaty koprový. Šaty koprový. Šaty koprový.
1: Rock Radio.
0: Šaty koprový.
1: Rock Radio.
0: Šaty koprový.

Šatigo. Na léto si pak uvaří. Šatigo pro víno si pak uvaří. Šatigo pro víno uvaří. Šatigo pro víno a gulá. Šatigo pro víno a guláš. Šatigo pro víno.

Na Rock Rádiu máme Within Temptation a jejich pecka What Have You Done, právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 17 Temptation a jejich pecka What Have You Done, právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Kdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet. Listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupů. Tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek. Na byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek na vypadátko na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek na vypadá to, že možná protože zítra se spustí prodej vstupenek na vypadá to, že možná úplně poslední koncert se spustí prodej vstupenek na vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith spustí prodej vstupenek na vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už vstupenek na vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už jako měli na vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už jako měli na to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už jako měli poslední koncert, jo, ale poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už jako měli poslední koncert, jo, ale oni se zase Smith. Já vím, že oni už jako měli poslední koncert, jo, ale oni se zase ještě. Já vím, že oni už jako měli poslední koncert, jo, ale oni se zase ještě jedno. Oni už jako měli poslední koncert, jo, ale oni se zase ještě jednou vrátí. 20. poslední koncert, jo, ale oni se zase ještě jednou vrátí. 29. října 1. listopadu, jo, ale oni se zase ještě jednou vrátí. 29. října 1. listopadu, oni se zase ještě jednou vrátí. 29. října 1. listopadu totiž v hale ještě jednou vrátí. 29. října 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou jednou vrátí. 29. října 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další. 29. října 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další dva koncerty. 29. října 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další dva koncerty. Já von totiž listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další dva koncerty. Já von totiž oni totiž Bowl odehrajou ještě další dva koncerty. Já von totiž oni totiž začali jich ještě další dva koncerty. Já von totiž oni totiž začali jich minulý turné, tak ještě další dva koncerty. Já von totiž oni totiž začali jich minulý tur dva koncerty. Já von totiž oni totiž začali jich minulý turné, tak po třech koncertech to museli zabalit. Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý, ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý, ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý, ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva jako nikdy nebude dobrý, ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. Ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti jako slepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti jako slash byli ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti jako slash byli idol dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti jako slash Billy Idol zpívat. A budou tam s nima hosti jako slash Billy Idol Duff McKagan z Guns N' Roses. Slash Billy Idol Duff McKagan z Guns N' Roses. Jo, Idol Duff McKagan z Guns N' Roses. Jo, Sammy Hagar Duff McKagan z Guns N' Roses. Jo, Sammy Hagar Chet. Jo, Sammy Hagar Chet Smith z Red Hot.

0: Chili Peppers, taky Randy, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, taky Randy MC tam budou, no Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, taky Randy MC tam budou, no prostě Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, taky Randy MC tam budou, no prostě obrovský line-up, ne Peppers, taky Randy MC tam budou, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude, taky Randy MC tam budou, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude, takže si myslím, že DMC tam budou, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jakože jestli se chystá, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jakože jestli se chystá, obrovský line-up, neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jakože jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli line-up, neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jakože jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli být, nej tam bude. Takže si myslím, jakože jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli být. Protože možná, jakože jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli být. Protože možná už taková příležitost nebude vůbec do LA, tak byste u toho rozhodně měli být. Protože možná už taková příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká taky Amaranth. Začneme s nouzecností. Do Brna, do Prahy. S nouzecností. Do Brna, do Prahy. Jeďcí. Do Brna, do Prahy. Jeďte. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderní. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderní. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy Brna Olomouce Prah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy Brna Olomouce Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy Brna Olomouce Prahy a zpět. Moderním vlakem do Ostravy Brna Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nej Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jít. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jít. Hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V těch soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlakem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlak. Minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Tak. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Tak co jsou
0: se vlaky? Zamilujte si je taky.
1: Tak co jsou sede, už máš zimní gumy.
0: Zamilujte si je taky.
1: Tak co jsou sede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že.
1: Tak co jsou sede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A
1: tak co jsou sede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A
1: tak co jsou sede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece. Gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece.
3: Citroen Happy Day.
2: Mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece.
3: Citroen Happy Day jsou tu.
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekece.
3: Citroen Happy Day jsou
2: tu.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Day jsou tu.
4: S nimi extra ceny.
1: Nekecej.
3: Citroen Happy Day jsou tu.

0: extra ceny, až 8 let záruky. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. My extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jež 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám jen 10 října.
0: Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: Citroen.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: První nápověda.
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes
1: to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně
1: letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění let. Jdeme na to.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Pověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v
1: navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí.
1: Dost. Letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář. Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti
2: tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Z 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
3: Komín.
1: Svou. Na práci na letišti tečka.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to nerezo.
1: Letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to nerezové komíny.
1: Z.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to nerezové komíny, kouřovody a komín musí mít pořádnej.

0: Kvalitní vrtané Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
2: Znám lepší.
0: Voda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla
1: třikrát, strč prst skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Strč prst skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. To je skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla
2: pro CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlí
1: pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupi
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
2: skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější bo na web.siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny. Řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu slevkyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000.

0: tisíc korun. A jen tento novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš
0: vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
0: Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partners bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partners apkou banko, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner je to jistě nápad víc než

0: vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Vezmi 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj.
0: To se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s
0: Platí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnost a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš o dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/. Smart/ soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/. Smart/ soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/ smart/ soutěž. Pravidlech na allegro.cz/ smart/ soutěž.
2: Chceme ho allegro.cz/
0: smart/ soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: smart/ soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama
3: vybrat dobrým.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motor?
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motor a kola? Dřív či později.
4: Rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později.
4: Budujte srdcem.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kupy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od dvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, na rok stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, na rok rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, na rok rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion?
5: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku
5: na Rock Rádiu?
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží.

spedit.cz/kariéra. cz/kariéra. /kariéra.

Sortiment pro komínové systémy. OK Seto. Nové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto. Nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK Seto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v systémy. OK Seto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách. Nebá se to. Nerezové komíny pro firmy

0: Partnersbanka. Kámoš, když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuješ.
0: Když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za
0: tý mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Ka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Zbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za kurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Ten pravej tah. V bankách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. OK.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Much good can come from the use of power. Much good can come from the use of power. Much good can come from the use of power. Much good can come from the use of power.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný. My na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale po rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořádný rokovej mej. Radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořádný rokovej mejdan. A nebude to žádný potlach, ale pořádný rokovej mejdan. Bude to žádný potlach, ale pořádný rokovej mejdan. Tři ostrý žádný potlach, ale pořádný rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádio, ale pořádný rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádio, slukovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádio, slušný rok. Ostrý český skupiny, tým Rock Rádio, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná skupiny, tým Rock Rádio, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line-up oslava se vším všudy, line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na naším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. Překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíte na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme na našich sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datar, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Dajte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte v hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini
0: Rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sanovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřázovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. A dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton.cz. Rok má být tvrdý a beton taky. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krák má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Dej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Na zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

0: Máme tady konec pátku Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne.
1: Vidíte Albert neporazitelné, levnější.

0: nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. A řepko. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. Vice bez kosti. Kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr a kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 20. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. A litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnávkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovna pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30,95,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Náš výkup je teď totální.
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: 9.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
1: Výkup. Totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme vše.
1: Hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta.
3: A platíme i hned.
2: Vod. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta.
3: A platíme i hned.
2: Vod. Zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta.
3: A platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Ceny.
2: Vykupujeme všechna auta.
3: A platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Prodejte.
2: Kupujeme všechna auta
3: a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Prodejte i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
3: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz
3: ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz
3: a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz
3: nebo volejte
2: nejvýhodnější cenu na trhu.
3: Více na AAA Auto.cz
2: nebo volejte 800
3: na trhu.
2: Více na AAA Auto.cz
3: nebo volejte 800 110
2: 8 na AAA Auto.cz
3: nebo volejte 800 110 800
2: Auto.cz
3: nebo volejte 800 110 800
2: Tak co jí
3: Z
2: nebo volejte 800 110 800
4: Tak co jí koupíme
2: nebo volejte 800 110 800
4: Tak co jí koupíme
2: 800 110 800
4: Tak co jí koupíme?
2: Přála 110 800.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: Set.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždy. Ne. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak si něco.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj. Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme.
4: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
4: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme
4: svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.

0: 7 od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Darovat. Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v suite. Zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek. Ři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo
1: pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete
0: nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitek.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ
1: pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horský.
0: Zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila.
0: Na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila z
2: na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek od
0: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek
0: Z.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: A gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská.
4: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská
4: kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská
4: pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu Česká outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej kofí. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horským gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách bučkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.mountaingorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.

0: bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. K novému Peugeot září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádžmen i na www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákup nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru ze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády pa Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác Domanský.cz.
1: Komín
0: na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác Domanský.cz.
1: Komín musí mít
0: v obchodním centru Arkády Pankrác Domanský.cz.
1: Komín musí mít pořádnej
0: Arkády Pankrác Domanský.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah
0: Domanský.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah Okáseto nerezové komín
0: Domanský.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah Okáseto nerezové komíny, kouřovody a
0: Komín musí mít

Bon Jovi a... Bon Jovi a You Give Love... Bon Jovi a You... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokový právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahraduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste.
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vybere.
0: Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte
0: e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim.
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními pro profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce a vte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupí kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eš.
1: Výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.
1: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši.
1: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
0: Zahradu.
2: Rock Radio. Rock Radio.

Komínové systémy. OK se to. Iné kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro fuřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na OK komíny pro firmy i domácnosti.

0: od rána do večera v dabu. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM, nebo na Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM, nebo na Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM, nebo na od rána do večera v dabu i FM, nebo na radia.cera v dabu i FM, nebo na radia.cz Dabu i FM, nebo na radia.cz M, nebo na radia.cz Rock Radio. Na radia.cz Rock Radio. Rock.cz Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je de...
0: Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta... Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta... Tak v Praze můžeme vyrazit, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Kulturku. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak. Můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko. Barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října al tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koloko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SP. 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punk chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. punk. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. punk. To bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. punk Distrofestu zahrají Vision Day. Modrý opici v sobotu 10. na 2. punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák v sobotu 10. na 2. punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilatýho. Na 2. punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. S 2. punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. Posilový Astrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. Posilový autobus a řada dalších. Vision Days Driák VVU. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden Driák VVU. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tipsk VVU. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, več posilový autobus a řada dalších.

0: pravej tah. V Todůlkách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10...
0: ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout...
0: ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout...
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Dobře. Ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 na...
0: Vytah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti...
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme...
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv 100...
1: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv 100 lidí.
1: Děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv 100 lidí.
1: Salonky.
2: Ne.
1: A to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv 100 lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv 100 lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Každý den vykouzlíme úsměv 100 lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Úsměv 100 lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když...
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně. Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600...
2: Všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
2: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
2: Ha, kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Za 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se.
1: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrád
1: svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje...
1: Zahrádkář
3: se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno...

ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek bus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovka. Ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová. Předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Proria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio.

ráno, jsou čtyři ráno, jsou čtyři ráno, nad jsou čtyři ráno, nad Prahou vládne tma, nad Prahou vládne tma, nad Prahou vládne tma. Poslední dne tma.

stella.

Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Rok Rádio. Poručík Josef Gabčík. Rok Rádio. Poručík Josef Gabčík. Rok Rádio. Poručík Josef Gabčík. Rok Rádio. Poručík Josef Gabčík. Rok Rádio.

0: Věda. Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání.
0: Na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci.
0: Můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmě. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouho. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pasta a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's pro zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml a Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. 10 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Alzadun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Alzadny jsou tady.
1: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Alzadny jsou tady. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobil stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky opět.

0: až 30% a nezapomeň do p... nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alzabok až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alzaboxu a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slepomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými, k půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza náš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz, boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz. Slavovými kódy na Alza.cz.
1: Xandrial.
0: Na Alza.cz.
1: Xandrial. Symphonic Metal.
0: CZ.
1: Xandrial. Symphonic Metalová krása mi. Xandrial. Symphonic Metalová krása míří s novou desku. Xandrial. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandrial. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandrial. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Nová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandrial. Seven s deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandrial. Seven Spires do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandrial. Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandrial. Seven Spires a Secret Rule. A vás dechberoucí show. Xandrial. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné žerousí show. Xandrial. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandrial. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Je Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Je a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Patrule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
2: Sadazer.
1: 15. říjen. Pražský distrikt.
2: Sada zimních kol zdarma.
1: 15. říjen. Pražský distrikt.
2: Sada zimních kol zdarma.
1: Pražský distrikt.
2: Sada zimních kol zdarma.
1: Prodlouž distrikt.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 595 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan. Už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 1000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na...

0: na Nissan Sundays. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Akce na Nissan.cz.
1: Šéfe, za 100
0: Nissan.cz.
1: Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafoukačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem...
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že...
1: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompres...
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompres...
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný... Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačené na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem. E-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem. I kdy to doručí. Vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem. I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to tě. Vidíte, co je skladem. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www. Kompresor a online.
2: No, to by šlo.
1: www. Kompresory vzduchotechnika.
2: No, to by šlo.
1: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je.
2: No, to by šlo.
1: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. No. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Nejvyšší
1: CZ. To je fičák.
3: Nejvyšší.
1: To je fičák.
3: Nejvyšší čas navštívit
1: fičák.
3: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. Stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia

Rádia Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia Nevešlo na www.rokovýradio.cz. A www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rádio.cz. CZ.

0: a potíže. Všechny problémy se ale podařilo obrat s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc z potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000. Obecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvcům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvčí na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plíhní podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využít
0: 1000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte.
0: Kam peníze konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10
0: konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádat na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. U terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíců. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí. Mez tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí. Mez věk neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila stále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila se. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů. Už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojení, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes za VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách
1: všeobecné dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisové zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisové dny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA finále sezóny v tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. na mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by

0: Zprávy. Rok Radio. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident Kvob.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Čech. Přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a Černouč, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a Černoučku se krátce před 15. konec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil. Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. A se před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční volbě. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u té státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace a nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace zí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím a u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury. Doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální, digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registr a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občan Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázkou komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila

0: Na něm mohou mít 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohou mít až 3 zástupkyně. 8. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohou mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí. Paru hostit Indian Wells a Česko by na něm mohou mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí. Wells a Česko by na něm mohou mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
0: A Česko by na něm mohou mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Mohou mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mockrát děkujeme, drahá, za
1: rádio. Počasí.
2: Mockrát děkujeme, drahá, za zprávy a
1: počasí.
2: Mockrát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na Mockrát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to Mockrát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český Mockrát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydromet. Krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologi. Drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Právě a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Tak máme očekávání a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat. Jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo na většině území meteorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severu území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu skytné občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat nejvyšší srážky a v Čechách i oblačnost ubývat nejvyšší teploty na 16 stupňů v Čechách i oblačnost ubývat nejvyšší teploty na 16 stupních na jižní Moravě do i oblačnost ubývat nejvyšší teploty na 16 stupních na jižní Moravě do konce oblačnost ubývat nejvyšší teploty na 16 stupních na jižní Moravě do konce 18 no a v tisícat nejvyšší teploty na 16 stupních na jižní Moravě do konce 18 no a v 1000 metrech na teploty na 16 stupních na jižní Moravě do konce 18 no a v 1000 metrech na horách pouhých 17 stupních na jižní Moravě do konce 18 no a v 1000 metrech na horách pouhých 7 stupňů Celsia na jižní Moravě do konce 18 no a v 1000 metrech na horách pouhých 7 stupňů Celsia do konce 18 no a v 1000 metrech na horách pouhých 7 stupňů Celsia no a v 1000 metrech na horách pouhých 7 stupňů Celsia.
3: Ač už prší.
2: Na horách pouhých 7 stupňů Celsia.
3: Ač už prší nebo paří slunce.
2: Pouhých 7 stupňů Celsia.
3: Ač už prší nebo paří slunce.
2: Celsia.
3: Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.

0: klasika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do praváci. Rock Radio do prava.
1: Na Masarykově náměstí.
0: Rock Radio do prava.
1: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci.
0: Rock Radio doprava.
1: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci.
0: Rock Radio doprava.
1: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci. Nehoda dvouchové Hradci. Nehoda dvou osobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici. Nehoda dvou osobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Osobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut blokujete tam. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut blokujete tam dopravu tak a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut blokujete tam dopravu tak určitě. V Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut blokujete tam dopravu taktéž nehoda. Dvou osobních aut blokujete tam dopravu tak určitě. Dávejte pozor. Dvou osobních aut blokujete tam dopravu tak určitě. Dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Aut blokujete tam dopravu tak určitě. Dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. To tam dopravu tak určitě, dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 určitě, dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 nás to... Dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 nás 183. a půltým... Pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 nás 183. a půltým kilometru na trase Pal... Hlavně trpěliví. Na D1 nás 183. a půltým kilometru na trase Pal... Praha... Na D1 nás 183. a půltým kilometru na trase Praha-Polsko. Na D1 nás 183. a půltým kilometru na trase Praha-Polsko státní. Na 183. a půltým kilometru na trase Praha-Polsko státní hranice. Tím třetím a půltým kilometru na trase Praha-Polsko státní hranice je nepím kilometru na trase Praha-Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Praha-Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh a Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh překážku na vozovce tam státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh překážku na vozovce tam hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh překážku na vozovce tam tvoří je neprůjezdný levý jízdní pruh překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních a levý jízdní pruh překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně a ať jedete opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Hlavně doražte v pořádku. Hlavně doražte v pořádku. Doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Radio. Instagram Rock Radio. To je Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastav. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Rok na psání. Rok Rádio. Rok na psání. Rok Rádio. Rok na psání. Rok Rádio. Rok na psání.
1: Ahoj!
0: Rok na psání.
1: Ahoj! Námořníci!
0: Na psání.
1: Máme skoro... Ahoj, námořníci, máme skoro 3 minutky po... Ahoj, námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině... Ahoj, námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině... Ahoj, námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině... Je... Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině, je tu konečný pátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé, a máme taky 9.10., což je všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé, a máme taky 9.10., což je krásné, blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé, a máme taky 9.10., což je krásné, čeká nás víkend, letadlo, přátelé, a máme taky 9.10., což je krásné, čeká nás víkend, jak... A máme taky 9.10., což je krásné, čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na 9.10., což je krásné, čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se, což je krásné, čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se mnou projet, krásné, čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se mnou projet, krásně, čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se mnou projet, krásně, na vlnách, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se mnou projet krásně na vlnách roku. Rozjedeme je čistě na vás, pojďte se mnou projet krásně na vlnách rockový muziky. Na vás, pojďte se mnou projet krásně na vlnách rockový muziky. Pojďte se mnou projet krásně na vlnách rockový muziky. Rokovou výpravu. Projet krásně na vlnách rockový muziky. Rokovou výpravu za muzikou. Na vlnách rockový muziky. Rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na vlnách rockový muziky. Rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok rockový muziky. Rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání. Jinak, rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání. Jinak vás zdraví samozřejmě váš. Rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání. Jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách za muzikou, která se zove Rok na přání. Jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán. Která se zove Rok na přání. Jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Rok na přání. Jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme se rovnou do toho, volejte. Zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme se rovnou do toho, volejte. Kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme se rovnou do toho, volejte mi do kapitánský kajuty na slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme se rovnou do toho, volejte mi do kapitánský kajuty. A pustme se rovnou do toho, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Do toho volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messengera mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messengera a do mailu do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messengera a do mailu. No a na 7258444424. Pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dám 44424. Pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž 4424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar, do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar, od metu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar, od Metallica. A na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar, od Metallica. Na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar, od Metallica. A během téhle 5 minutovky koukejte. Až whisky.

0: dokonce In The Jar od Metallica a během téhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš kým. Dokonce In The Jar od Metallica a během téhle pětiminutovky koukejte naskakovat na pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme.
1: Jo!
0: Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme.
1: Jo!

0: Sál. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Sál. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš písničku od Aleše Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit. Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit. Myš po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok.
0: Musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok.
0: My to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
0: Rok na píseň.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Přání. Rok rádio. Rok rádio.

0: Tak na zdraví, přátelé. Rozjeli jsme to z whisky in a jar.
1: Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když pod mi psal.

Jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, tomu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu lepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví další vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu. Ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej. Budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej. Chlapi 50 s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej. Chlapi 50 plus ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej. Chlapi 50 plus jsou nejlepší. Díky za ten vašich spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. A nic si z té padesátky nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta, jo. Nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta, jo. To se 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta, jo. To se mi to se za tebe. Alžběta, jo. To se mi líbilo.

0: tam to pade přeškrta víc, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80, po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase skoce. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase skončí. A furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak mi po 70, po 80. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro všenej. Po 80. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro všenej. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro všenej.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro všenej.
1: Rok na psání.
0: Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro všenej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Bude pokračovat. Tak Míro všenej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Tak Míro všenej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. K napsání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byla Černá labuť.
1: Jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A nám přejmu jen to nejlepší.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami, na Praze a Příbrami, na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: i výhodné financování. Nabídka opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka polic.cz.
1: Výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka polic.cz.
1: Autování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14 % státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90.

0: 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Srovnání k 30.9.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Je rok. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Sakra!
1: CZ kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Sakra!
1: Stěhovací a vyklízecí služby.
2: Sakra!
3: Moje záda!
1: Vyklízecí služby.
2: Sakra!
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lipy.
2: Sakra!
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lidé
2: Sakra!
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lidé dělají za...
2: Sakra!
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
2: Sakra!
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto
3: Moje záda!
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. I zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem hnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Zakládal přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masmo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Nekladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Nebo v Ostfyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si v kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přítěžku v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč Healthy Office stizat a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč Healthy Office.eu sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč Healthy Office.eu, protože my měníme práce. Napište nám na Praha zavenáč Healthy Office.eu, protože my měníme kanceláře. Nám na Praha zavenáč Healthy Office.eu, protože my měníme kancelářské zavenáč Healthy Office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v Healthy Office. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Válečníky v hrdiny deadlineů. Lineu.

0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mámin.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti.
0: Z.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celé.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služba. Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělé z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro neta.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty.
1: Služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. S pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlatem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na...
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti
2: začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni
1: 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát
1: napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát strč
1: objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepou
1: na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
1: Letišti.cz.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje.
1: CZ.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje. Sklapí. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
3: Co?
4: Stroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla
4: CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.
4: Stroje.
3: Skla prostroje. CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc.
3: CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc.
4: Skla pro pracovní stroje.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel od srdce.

0: Chceme ho postavit
1: Belabel.cz.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Belabel.cz.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: I materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Honda přiváží.
0: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro
0: rozumem, budujte srdcem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro
0: budujte srdcem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vy přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Sporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. Rock Radio. The power of dreams. Rock Radio. The power of dreams.

Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi Vodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

0: rockerky. O neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře pro všechny slušní rockery a rockerky zahrát k zemi.
1: Rok na psání.

Krásně. Krásně nám to tady. Krásně nám to tady doprší a. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. Listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či... Nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či... Chvíli už za měsíc. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či padat z oblohy. Měsíc. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně to bude pršet, snížit, či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně snížit, či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně co je, či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně co je jisté, z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně co je jisté, že si dáme teďka nějaký co s hákem. To uvidíme. Každopádně co je jisté, že si dáme teďka nějaký arm. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro... Co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro... Dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která... Arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará... Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře pro všechny slušné. Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře. Chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře pro všechny slušné rockery.

0: Vysockému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od doma skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Tak děti, zítra
1: Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Tak děti, zítra je taky den.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už
0: kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku
0: od Domanského.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
0: Domanského.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
4: Mám jen 10 vteřin.
3: www.bezkempu.cz
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
3: CZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Co... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak...
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne.
4: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál.
4: Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepto?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola. Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně. Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete.
5: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
5: Pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
5: pozic.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 6.

0: 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
1: Přijďte si
0: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
1: Přijďte si do Benu.
0: Pory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
1: Přijďte si do Benu.
0: Na práci na letišti.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu...
0: .cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék...
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: I pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
2: Za lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku... Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sní... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobno více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. CZ. Benu, rádi vám poradíme.
4: Majitem.
1: Rádi vám poradíme.
4: Majitem pěl...
1: Poradíme.
4: Majitem pěleně tý... Majitem pěleně tíši, tělvn dů dů... Majitem pěleně tíši, tělvn dů dů... Mày一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息。T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息。纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡。品质保证。只需要您的几条个人。信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý.
4: 您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý.
4: 几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky.
4: 信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky. Ani levný.
4: 和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský.
4: 银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám. Kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jak?
5: Bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak to?
5: Bez potisku CZ.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner do
2: který... Tisku.cz
0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten... Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má...
0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by...
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální. Jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
1: No jak se
0: plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad?
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a
0: recyklace? Že se tady jezdí žlutý kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
0: Žlutý kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
0: Hele, nedělej ze mě.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Radši dopij, jak se dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Radši dopij, ať to petkový odpad do třídičky a recyklace.
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Radši dopij, ať to petkový třídit, aby se vrátil k recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Radši dopij, ať to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Radši dopij, ať to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Radši dopij, ať to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflex. Dopij, ať to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se někdy třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementa. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci.
1: Věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život.
1: Že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život.
1: Plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta od tvý život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak na...
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to...
3: Odpadu CZ.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to pra... Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
5: Zedník.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
5: Zedník.
6: Malíř.
5: Topenář.
6: Pahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět...
5: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více inty. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvalit domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality.
5: Na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality.
5: Rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
7: Ale,
6: záruka kvality.
7: Ale, copak? Pískají
6: brzdy.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá po... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí.

0: Snap. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch od se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba se chu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné Eri i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr.
0: Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je doma.
1: Tak Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.

0: Tí kontrolky? Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: AC/DC Metalem,
3: budujte srdcem.
4: AC/DC Metallica Pink, AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálního zdvojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálního zdvečera na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálního zdvečera skupin Symphony Legends Live Forever a speciálního zdvečera skupina Lucie. 27. října zdvečera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rok 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Led O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
5: Honda při
4: sítích Ticketportal a Ticketmaster.
5: Honda přiváží akční nabídku.

0: Ticketmaster.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyber... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědč a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporným až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za 100 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams. Rock, rock, dreams.

0: Utrvalou, to jsme rádi, protože fouká palici tu vodovou trvalou, to jsme rádi, protože fouká nám jim nevydržela, jakým fouká ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, jakým foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. To celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Předem děkuji Vašek.
1: Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho hodně sedmí. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě.

0: Samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. Teď už jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. Teď už Mamánek, Mamánek!
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Přání. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin, je 18 hodin, 49 minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči Europe, the final countdown, už jsme, 49 minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně, minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli, taky bývalí kudrnáči Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, či Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu The Final Countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou. Countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. To se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, to jsme konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, že měli na palici tu vodovou.

0: Tak, přátelé, tohle byly... Tak, přátelé, tohle byly Paparouci. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci Ninth Life. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci Ninth Life a my tam švihneme ještě... Tak, přátelé, tohle byly Paparouci Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem. Tohle byly Paparouci Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem. Zdravíčko všetkým Paparouci Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem. Zdravíčko všetkým Paparouci a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem. Zdravíčko všetkým, poprosil bych som zahrát pre všetkých Judas. Píseň jako bubně, jak mi psal mailem. Zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a Jakub Bubňák mi psal mailem. Zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a Bubňák mi psal mailem. Zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dalem. Zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth. Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím, dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím, do toho Honza Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím, do toho Honza Shifta, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač, ale aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře připomene. Aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře připomene. Poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře připomněl, že 9. října je to přesně do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 zase hlídač našeho kalendáře připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyberňat od vydání alba Killing Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám. Ani alba Killing Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1900, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1980, vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians. Posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians. Roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání
0: 86 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání Sir
0: Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání
0: si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

Je 7 hodin. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Slavím. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Slavím své 6. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 660. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody. Dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám 66. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládoviny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru. Očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Luc. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková. To bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení. Si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny. Ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do. Poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládu. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládu. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé oběti. Narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neočekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většina vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Kdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději časovému znamení po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději časovému znamení nedoporučí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději časovému znamení nedopte, to víte sami. Proto jsem ho tam raději časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si... Proto jsem ho tam raději časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj... Raději časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý... časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad... znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě poručil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, já doufám, že i vás. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, já doufám, že i vás. Něco můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, já doufám, že i vás. Něco přát a my si svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší jistě pobavil, já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlku, půl, já doufám, že

0: vás něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku
1: Dáme Rammsteina Ausländer, to je taky Mordor.

Good, přátelé, tak to bylo Auslanda od Rammstein samozřejmě. A co se dá si z Good, přátelé, tak to bylo Auslanda od Rammstein samozřejmě. A co se tady vy... Good, přátelé, tak to bylo Auslanda od Rammstein samozřejmě. A co se tady vy... Tak to bylo Auslanda od Rammstein samozřejmě. A co se tady vybrala za ten svůj... Auslanda od Rammstein samozřejmě. A co se tady vybrala za ten svůj Mordor... Rammstein samozřejmě. A co se tady vybrala za ten svůj... Mordor, samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá? A co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečko? Co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečko? A píše Pecka za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečko? A píše Pecka, prosím Mordor, milá Lucka Kopečko? A píše Pecka, prosím Mordor, milá Lucka Kopečko? A píše Pecka, prosím, o Highway to Hell, jedeme to. Milá Lucka Kopečková píše Pecka, prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž. Lucka Kopečková píše Pecka, prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. Píše Pecka, prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad Pecka, prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba, prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude, hel, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude prosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jeho česká. Snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jeho česká. Úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jeho česká. Tak, to bude krásný, nebude. A jestli to bude pravá jeho česká. Tak, to bude krásný. A jestli to bude pravá jeho česká. Tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na se. Bude pravá jeho česká. Tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Jeho česká. Tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne. Krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano. A my se rozjedeme. Hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano. A my se rozjedeme dálnicí. Svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano. A my se rozjedeme dálnicí. Ne, ať si řeknou ano. A my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně. Ano. A my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrika. A my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema. Rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema ACDC. Jedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema ACDC. Rock. Přímo do pekla společně s elektrikářema ACDC. Rock Radio. Rock Radio. Přímo do pekla společně s elektrikářema ACDC. Rock Radio. Rock Radio. Společně s elektrikářema ACDC. Rock Radio. Rock Radio. Rock na... Společně s elektrikářema ACDC. Rock Radio. Rock Radio. Rock na ACDC. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: Davide, too damn good. Stejně jako já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way, já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way, too damn good. Davide, too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň pro tebe. Too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň pro tebe. Too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad.
0: Feeling way too damn good. Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad.
0: Way too damn good. Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad.
0: Rock. Damn good. Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad.
0: Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad. Rock. Radio. Rock na psát.
0: Píseň pro tebe, Alenko.
1: Rockrad.
0: Napsánko.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vaňkou. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vaňkou. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vaňkou. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vaňkou. Radio. Rock napsání s Jirkou Vaňkou. Rok napsání s Jirkou Vaňkou. S Jirkou Vaňkou.

krát. Ano, přátelé, krásný na... Ano, přátelé, krásný nápad. Ano, přátelé, krásný nápad na... Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou... Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex... Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na vohni. Nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na vohni, přátelé. Co na víkendovou činnost? Sex on fire. Sex na vohni, přátelé. Co vy na víkendovou činnost? Sex on fire. Sex na vohni, přátelé. Co mi na to? No, sex on fire, sex na vohni, přátelé, co mi na to? No, každý to má po svém, samozřejmě to on fire, sex na vohni, přátelé, co mi na to? No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of... Sex na vohni, přátelé, co mi na to? No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my... Přátelé, co mi na to? No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si... na to? No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme... No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký... To má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od bobří. To měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od bobří řeky. Ano, myslím tím Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od bobří řeky. Ano, myslím tím a my si dáme nějaký jeho šánky od bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback dáme nějaký jeho šánky od bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Jeho šánky od bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal od bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou Nickelback z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou maminku Alenku z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat. Od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou tu volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou tu který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou tu samou pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou tu samou úplně nerozuměl. Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Too damn good. Tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty.

0: Kvalitní a za skvělou cenu? Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu? Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro slaná www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventilka.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventily válce. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventily válce spojky pro které příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické natlačený vzduch pistole ventily válce spojky pneumatické nářadí a mnoho dalších pistole ventily válce spojky pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na ventily válce spojky pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu spojky pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si kuka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan C. Prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Ale. Podmínky akce na Nissan CZ.
2: Ale, co pak?
1: Akce na Nissan CZ.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy?
1: Nissan CZ.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy? Bouchá podvet.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Sví.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky?
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky?
2: Ať už co pak?
3: Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to co? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravím. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle.

0: jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi kavíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Trans bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové ze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se
0: věnuje. CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se
0: jezděte bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: Poruchy.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz cenuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: No co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si
1: Zafido.e.shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu.
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od
1: @e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci
1: říct... Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci říct víc...
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci říct víc...
1: Zahradu.

This is the final destination, Los Angeles.

0: vše, co potřebuji za... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a má kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 11,90 a máslo 250 gramů za 21,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co je?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co je?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co je?
2: Funguj ty.
0: To se vyplatí.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul.
1: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
3: Dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.

0: Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: CZ.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihověda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. O. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdce. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Pomoc.
1: Můžeme být hrdí.
2: Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než
2: dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná myslíte. I proto správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná myslíte. I proto na větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete technika je důležitější než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 důležitější než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odlíte. I proto na ventilátory.

0: od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ. Bela bel CZ.
1: Profi.
0: Bela bel CZ.
1: Profi volňa.
0: Bela bel CZ.

Ventilace produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom a odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. .cz Světy trání na jednom místě. Rok. Světy trání na jednom místě. Rok Radio. Na jednom místě.

Píseň z milénia Iron... Píseň z milénia Iron Maiden... Píseň z milénia Iron Maiden album... Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New... Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Wickerman, taková byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu. A byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu. A s váma je to u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu. A s váma je u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu. A s váma je u toho všeho váš kapitán na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu. A s váma je u toho všeho váš. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál do všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Tam na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho. Posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. A zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. A krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy a Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král. Kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to... Zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já... Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla... Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud... Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, tak je to Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni Kryla, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song, tam jsem se trefil, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song, tam jsem se trefil, část textu, tak je to v písni Protest Song, tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan, který bych chtěl pro... Takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku... To jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku. Do toho mi ještě volal Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku.

0: nechat taky Sandokan, který by chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landu.
1: Rock na přání. Rock Radio.

se s obtížemi, v zajetí s obtížemi, v zajetí předsudků můžeme, v zajetí předsudků, v zajetí předsudků, v zajetí předsudků, v zajetí předsudků, láska uvad, v zajetí předsudků, láska uvada předsudků.

bezmocí. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Pouta schovává kůň. Pouta schovává. Pouta schovává. Pouta schovává. Občan schovává. Pouta schovává. Občan schovává. Občan svobodný. Občan svobodný. Občan svobodný. Klopí zrak. Občan svobodný. Klopí zrak v zemi. Občan svobodný. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi.

je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. V tom na v pořádku. V tom našem okolí. V tom našem okolí. V tom našem okolí. Pod teplou. V tom našem okolí. Pod teplou peří v našem okolí. Pod teplou peřinou. Pod teplou

nás přece nebolí, co bolí druhé. Nás přece nebolí. Nás přece nebolí.

0: za náma starý romantik. Svištíme dál v našem roku na přání na Rock Radio, za náma starý romantik Len. Svištíme dál v našem roku na přání na Rock Radio, za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Byl, za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco do Kravitz s péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím, co do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání a doufám, že to by se taky daří. Kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání a doufám, že to by se taky daří dobře. A hle, daří se skvěle, děkuju za optání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, skvěle, děkuju za optání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by stání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brother se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, pro nás. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, pro Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díky Brothers of Metal, please, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, metal, please, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali a všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Tak si můžete, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky, dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas, můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers. Irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube zdravím od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube zdravím, ať se vám tam dobře žije. Jak jste si přáli? Jakube zdravím, ať se vám tam dobře žije a jste si přáli. Jakube zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte. Rok na. Jakube zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte.
1: Rok na napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Ozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie.
0: Zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná.
0: Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná.
0: Power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosek. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které mu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ty, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Když uvidíte.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Když uvidíte Albert nepo.
1: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Když uvidíte Albert.
1: www.lavite.cz
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: www.lavite.cz
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.
1: www.lavite.cz
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová z kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s alo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou po 84,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,50. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. I olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert apkou pouze za 25,90. Albert dle srovnání pouze za 25,90. Albert dle srovnání k 30.9.95,90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
3: Přestaň
2: k 30.9.
3: Přestaň být jen divákem.
2: 9.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A přestaň být jen divákem. Jen divákem. A staň se součástí příběhem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu.

a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se tisí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si to, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Ty sám vybereš. Místo z jiného světa a přijdeš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita CB. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Já. Jiná realita CZ. Já. Nový realita CZ. Já. Nový plot mám. Nový Z. Já. Nový plot mám. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mont firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Komín. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Komín. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Komín musí mít pořád... CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Komín musí mít pořádnej tah. Dobrý, všechno dobrý. Komín musí mít pořádnej...

0: přímo do firem. Jsem Honza Fíla, proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fitness přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fitness. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské váleční v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
3: Rock. Domanský.cz

Honda přiváží. Honda přiváží akční nabídku pro všechny. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem s výhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power. Jízda hybridním vozem může být úsporná i

kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Ne kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy, sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlka. To. Nerezové komíny pro firmy

0: zkuste to, ten pravej tah, pravej tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají...
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináš...
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci...

0: plníme přání. Tentokrát mrknu na to. Ano, psal tady Martin Šebek, čau. Tentokrát mrknu na to. Ano, psal tady Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, mrknu na to. Ano, psal tady Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, zahraj a panop. Ano, psal tady Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, zahraj a panoptiko a dej. Ano, psal tady Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, zahraj a panoptiko a dejte mi pro vás do garáže. Tady Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, zahraj a panoptiko a dejte mi pro vás do garáže do vítězné. Martin Šebek, čau kapitáne, prosím tě, zahraj a panoptiko a dejte mi pro vás do garáže do vítězné. U dvora kapitáne, prosím tě, zahraj a panoptiko a dejte mi pro vás do garáže do vítězné. U dvora Králového nad Labem a panoptiko a dejte mi pro vás do garáže do vítězné. U dvora Králového nad Labem a dejte mi pro vás do garáže do vítězné. U dvora Králového nad Labem, ať se mi pro vás do garáže do vítězné. U dvora Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do garáže do vítězné. U dvora Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku. U dvora Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá. Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný. Usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořníku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ na ten moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce. Doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko. Ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje. Tak jak má traktor. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje. Tak jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých. Ne dobře a všecko funguje. Tak jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio.
0: Dobře a všecko funguje. Tak jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio.
0: Tak jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock. Traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Mě klapedle tvých představ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Tvých představ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Radio. Rock na psání. Rok na psání.

opery nás vzali Nightwish. Do opery nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of... Do opery nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera. Do opery nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera a my si... Do opery nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera a my nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera a my si teďka dáme Nightwish s peckou The Phantom of the Opera a my si teďka dáme zase nějakou The Phantom of the Opera a my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň The Opera a my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň jsme téměř a my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň. Teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň. Jsme téměř ve finále. Zase nějakou pěknou českou píseň. Jsme téměř ve finále našeho pořadu. Nějakou pěknou českou píseň. Jsme téměř ve finále našeho pořadu. Českou píseň. Jsme téměř ve finále našeho pořadu. Rok na přání na rok. Jsme téměř ve finále našeho pořadu. Rok na přání. Téměř ve finále našeho pořadu. Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání ve finále našeho pořadu? Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme finále našeho pořadu? Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání našeho pořadu? Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání? Tentokrát mrknu na to. Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání? Tentokrát mrknu na to. Ano. Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání? Tentokrát mrknu na to. Rádiu, tak komu vyplníme přání? Tentokrát mrknu na to. Ano, psal tady...

Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

samozřejmě. A s touhletou písní, děkuji, ano, logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní naší logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní naší páteční hymnou má, samozřejmě. A s touhletou písní naší páteční hymnou mě. A s touhletou písní naší páteční hymnou se dneska rozloučíme. A s touhletou písní naší páteční hymnou se dneska rozloučíme o čase Hereše. Naší páteční hymnou se dneska rozloučíme o čase Hereše. Pozdrav naší páteční hymnou se dneska rozloučíme o čase Hereše. Pozdravíme slušně páteční hymnou se dneska rozloučíme o čase Hereše. Pozdravíme slušně jako žlababu se dneska rozloučíme o čase Hereše. Pozdravíme slušně jako žlababu. Aho. Rozloučíme o čase Hereše. Pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. O čase Hereše. Pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. No a jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přeje a pro dnešek se s váma loučí. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přeje a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán. A přátelé, pěkný víkend vám přeje a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách. Pěkný víkend vám přeje a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokovým. Pěkný víkend vám přeje a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokovým. Přeje a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky. Jirka Vajgis, se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky. Jirka Vajgis a těšit váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky. Jirka Vajgis a těšit na vlnách slušný rokovým muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí na slušný rokovým muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. V pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! A něco pro to dělejte. Pic! To dělejte. Pic!

cink, přátelé, a je to tady, máme tu... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Rok. Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Rok na přání. Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Rok na přání. Tak, to tady, máme tu konec našeho pořadu. Rok na přání. Tak, čím to se našeho pořadu. Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli. Čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu. Pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek. Mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak uslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No, tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla tli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Kdo s tím přijde jako první? No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, kdo přijde jako první? No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek a Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Logiku to má. Sát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. K večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. Když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. A ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě.

A už mám strach, že se blíží pondělí. Pak hned slupnu ve pco, knedlo se zelím. A už mám strach, že se blíží slupnu ve pco, knedlo se zelím. A už mám strach, že se blíží pondělí. A už mám strach, že se blíží pondělí. Až pondělí ráno budí zazvoní, že se blíží pondělí.

zažiju zaslech, až bude pátek po práci. O víkendu zažiju zaslech, rád se po práci. O víkendu zažiju zaslech, rád se. O víkendu zažiju zaslech, rád se. O víkendu zažiju zaslech, rád se. Zažiju zaslech, rád se.

0: Partnersbanka.
1: A mož, když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Poradí mi
0: Partnersbanka.
2: Z nabídky 7. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 jejich podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. V Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. 1008 skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak
2: vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem.
2: Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Čekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
3: Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
4: u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
5: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
5: Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
5: Na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Oknem fouká
5: snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám.
4: Více na kopecký.cz.
6: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám.
4: Kopecký.cz.

0: super ceny bez čekání. Super ceny bez čekání. Super ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí čekání na akci v DM Samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment. DM Samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimální ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte tím na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gelko, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color, zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 2 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 220. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229. Kupte prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. Z pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 9 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně
0: akce, DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to
0: vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S pár coiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní, jistě nápad víc než.

0: Rektýř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více. Byty. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbity.cz bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbity.cz.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbity.cz.
0: Z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbity.cz.
0: Opět domov.
1: Více informací na Rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na Rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Na Rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
0: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.

0: praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek.
0: Praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.

0: živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráb. Řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráb. Rokov těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráb. Rokovej živák rockových skupin vám drží Kamil Tráb. Rokovej živák každou neděli od 19 vám drží Kamil Tráb. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin Kamil Tráb. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Motivák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Motokeci hodin na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká
0: republika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o Bruselsku republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 50. Líbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni selském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávě výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální. Co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě. Pomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě jsme prasete nebo Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je král? Samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království? Původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je král? Tam musí být nutně. Jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. A léta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na designu. A kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten mi se letně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten mi se let. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten mi se letos dožil 90. V případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten mi se letos dožil 90. A přestože už krále s velkým K. Václav Král, ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho Václav Král, ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo Král, ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární M mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra. Na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Super se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Super sport jehož design. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Super sport jehož design doslova fascinoval. Legendární MTX Tatra V8. Super sport jehož design doslova fascinoval. Sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech

0: Škody Favorit. Jeden každý inoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodě. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový.
1: Rock Rádio Motokeci.

Nestihli jste o víkendu... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a ma... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným vy? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer dnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnej si rockovej živák místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových kovej

jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový česát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největší. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. S největšími hvězdami světového rocku. To nejlepší z festiáků s dami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. Roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Slyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Stage v dubu.

Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop, ale jistě,

Radia.cz Rock Radio. Všude tady je CZ. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok do... Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze... Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90. rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, Benešově na 90, Kutné Hoře na 92.5, Benešově na 95.8 a v Mladé 92.5, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 132.5, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Dal 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock Rádio FM nebo na rádia.cz. Rock Rádio nebo na rádia.cz. Rock Rádio.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rockradio. Rockradio. Rockovej večer. Rockradio. Rockovej večer. Máte za... Rockradio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej... Rockradio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej... Rockradio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockradio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás... Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšen... Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy... Toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Odpoň nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na rok. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde zbru i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde zbru v tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvoru kam měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Škvorovej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokra. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. V 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu no... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hra. Tak 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční pop. Celý den vám budeme hrát

0: My to všechno máme. Oblečení pro slušné ponožky. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrády. To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Navčení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio. Další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz. Najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz.
1: To je tu práce.
0: Na Rockrádia, na www.rockvíradio.cz.
1: To je tu práce. Na Festiak.
0: Na www.rockvíradio.cz.
1: To je tu práce. Na Festiak.
0: www.rockvíradio.cz.
1: To je tu práce. Na Festiak. Na poradu.
0: Rockvíradio.cz.
1: To je tu práce. Na Festiak. Na poradu. Do porodnice.
0: CZ.
1: To je tu práce. Na Festiak. Na poradu. Do porodnice. Na práce. Na Festiak. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na Festiak. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej.
1: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový.
1: Poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
1: Porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
1: Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Na rokový rádio.cz. Rádio.cz. Nemáš zet. Nemáš co na sebe. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušně. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockrádia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockvíradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockvíradio.cz. Oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockvíradio.cz. Na e-shopu Rockrádia, na www.rockvíradio.cz. Rádia na www.rockvíradio.cz. www.rockvíradio.cz. rockvíradio.cz. Z.

vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne
0: radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale
0: .cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte
0: .cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětský.
2: My to všechno
1: máme. Mikiny, to máte půl litry.
3: To máte ponožky. To máte dětský věc.
2: My to všechno máme.
1: To máte půl litry.
3: To máte ponožky. To máte dětský věc.
2: My to všechno máme.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živý. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Týdnem. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. A vychutnejte si rádio v neděli večer. A vychutnejte si rokovej večer. A vychutnejte si rokovej. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech. Vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejsi rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin. Rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Kdo ví, jestli, jestli jsou 19 hodin na Rock Rádiu. Kdo ví, jestli, jestli jsou hodin na Rock Rádiu.

stopy, zly, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A pročko, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A pročko, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A proč kope kolem sebe kdyci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí z nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí stopy?

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Odte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz z Danekovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a ku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a ti do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušně vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Uteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je
0: slušný na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušný. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Kolíně na 91.4, v Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře 7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 2.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 100, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence na 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu ve 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio se najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio je na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok, www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok, pro východní Čechy, rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok, pro východní Čechy, radio.cz. Rock Radio, slušnej rok, pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok, pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

Příjemné počasí vám přeje. Příjemné počasí vám přeje jedinečný. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio.cz. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio.cz. Počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio.cz. Všechno o nás. O jedinečný web www.rokoviradio.cz. Všechno o nás. Jedinečný web www.rokoviradio.cz. Všechno o nás. O rockové muzice. www.rokoviradio.cz. Všechno o nás. O rockové muzice. www. Všechno o nás. O rockové muzice. www. rokoviradio.cz. O rockové muzice. www. rokoviradio.cz. Muzice. www. rokoviradio.cz. www. rokoviradio.cz. rokoviradio.cz. cz.

Wavu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej CZ. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Rok doma. V Praze na 103.7 FM.

Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Ace of Rock a budete na svých. Od AC/DC po a budete na svých.

objednáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně čtyřicku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je. Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend dobrý?

Pegasů, cesta Mírka touhy, skřídel Pegasů, cesta je bič touhy, skřídel Pegasů, cesta je bič, je zla, skřídel Pegasů, cesta je bič, je zla, skřídel Pegasů.

Muzika.

vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, ho nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodskli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Pandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe měli... V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Hošný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, na které vás...

0: radia.cz. Ono se řekne radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme.
0: To máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení
0: půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení
0: to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery,
0: to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery
0: a dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rokovirádio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice.
1: CZ.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Práce,
0: na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušný.
0: Na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušťák,
0: na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rád.
0: Poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rád.
0: Do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový radio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový radio.cz.
0: Posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový radio.cz. Rokovej e-shop na rokový radio.cz. Shop na rokový radio.cz.
0: Rock
1: radio.cz.
0: Rock radio.

brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Jdeme spát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. A s kušebem. Rock

nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Na radia.cz. .cz. Z.

0: připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rokský oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rok rádiu. 11 do 12. Na Rok rádiu.
1: Rok rádio.
0: Nás do 12. Na Rok rádiu.
1: Rok rádio.
0: Na Rok rádiu.
1: Rok rádio.
0: Názes.
1: Opravdu. Rok rádio.
0: Názes.
1: Opravdu vás pobaví. Rok rádio.
0: Názes.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Názes.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulí.
1: Vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím? Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby se nemohli tolik lhát, možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím.
1: Rok rádio, konec legrace.

Honey Vás mlsná. Honí vás mlsná, máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo honí vás mlsná, máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednáme.

do huby, myslel si, že je to kapanku. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znám kapanku. Si zapích do huby, myslel si, že je to znám kapanku. Teplej rumpy do huby,

0: Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv. Rock Rádio. Nářez. Oprav. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po... Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás... Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ježiš nás to tak vzalo, ty blaho. Ježiš nás to tak vzalo.

0: Vzalo, ty blaho, vůbec rozumíte? Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně... Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc... Vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc...
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středečního... Propásli jste středečního hosta? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétně? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběh, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendár, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendární týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovory? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Já jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce. Plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce. A moty. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce. A motokeci speciál. Hvězdný host, Rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a nal.

Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuk. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat... Na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv... Zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

Konec legrace. Adio. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 start Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to z českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nehraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovici s tou korvou.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovici s tou korvou.
0: Baví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá?
1: Fuj, ty smrdíš. Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá?
1: Smrdíš. Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá.
1: Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá.
1: Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
1: Korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
0: Rock Radio.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dělá, co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dělá.
0: Rock Radio.

0: mít radost. Můžete tam vyhrát jo, a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát, zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, C na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Ne. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto mě. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdy nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli to na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo jíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je s nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vášná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut.
0: Vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace. Give me fuel, give me fire. Rock Radio. Konec legrace. Give me fuel, give me fire, give me that which... Legrace. Give me fuel.

Vyznáte se v holandských Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jak? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguánských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenuje ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si na leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít.

Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio.